according to the elements, physical or subtle elements,

0: आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमः। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीपम सर्वे मोहनाम दीपम सज्जते सर्वं संज्ञा दीपम सर्व सत्यम। ओम शांति शांति शांति।
1: विद एडोरेशन टू आवर Alakpuriji Siddha Pitha Parampara.
2: S úctou k naší Alakpuriji Siddha Pitha Parampara.
1: Our dear sisters and brothers.
2: Mé drahé sestry a bratři.
1: From different nations.
2: Z různých národů.
1: Here in our beautiful ashram.
2: Zde v našem krásném ashramu.
1: It is the Republic of Czech.
2: Je to Česká republika.
1: It's a beautiful country.
2: Je to krásná země.
1: Beautiful people.
2: Krásní lidé.
1: Beautiful nature.
2: Krásná příroda.
1: Everything is good.
2: Všechno je dobré.
1: It's a peaceful country.
2: Je to míruplná země.
1: Slovakia also.
2: A také Slovensko.
1: This is something very special country.
2: Je to něco jedinečného tyhle země.
1: But we should learn and we should know what we are doing.
2: Ale měli bychom se naučit a měli bychom vědět, co vlastně děláme.
1: Many of you are very advanced bhaktas, practitioners of Mahaprabhu ji, Devapuri ji, yoga and daily life, etc.
2: Mnozí z vás jsou velmi pokročilí bhaktové a cvičící Mahaprabhu ji a Devapuri ji jogi v denním životě.
1: Afternoon, I got some inspiration.
2: Odpoledne se mi dostalo určité inspirace.
1: What I should speak.
2: O čem bych měl mluvit.
1: Mahaprabhuji, Devapuriji, Guruji, gave us too much.
2: Mahaprabhuji, Devapuriji a Guruji nám dali toho příliš mnoho.
1: And when children get too much,
2: a když děti dostanou dostávají příliš mnoho,
1: then children are spoiled.
2: Potom jsou ty děti rozmazlené.
1: Spoiled in that way.
2: A rozmazlené takovým způsobem.
1: We bring ice cream.
2: Jako když přinesete zmrzlinu.
1: Others said no.
2: Ostatní řeknou ne.
1: I want this color of ice cream.
2: A oni řeknou, ale ne, já bych chtěl jenom takovou barvu zmrzliny.
1: Others said no.
2: A jiný zase řekne ne.
1: I want to eat cake.
2: Já bych zrovna teď chtěl jíst dort.
1: Others said no.
2: A další řekne.
1: I want some good biscuits.
2: A on řekne, ne, a já zrovna bych chtěl nějaké dobré sušenky.
1: Others said, I don't want anything.
2: A další řekne, a já nechci vůbec nic.
1: Because we have too much.
2: Protože
1: too much choice.
2: Máme toho příliš hodně, příliš mnoho volby na výběr.
1: And between the First World War
2: po první světové válce
1: and second world war.
2: A druhé mezi první a druhou světovou válkou.
1: We didn't choose any choice.
2: Neměli jsme nic na výběr.
1: Just take it.
2: Jenom prostě ber, co je.
1: And they were happy.
2: A byli šťastní.
1: And they learned lot.
2: A hodně se toho naučili.
1: I don't know, I was not here.
2: Já nevím, já jsem tady nebyl.
1: But for many people even this white sugar was not available.
2: Ale pro mnoho lidí dokonce i ten bílý cukr nebyl k dispozici.
1: And now we don't want to eat sugar.
2: A my dneska ani už nechceme cukr.
1: It's not healthy.
2: Že už není zdravý.
1: When I was here in this country,
2: když jsem byl tady v téhle zemi,
1: I was here in 1973.
2: Byl jsem tu roku 1973.
1: Well, it was a different government, government, different government.
2: Byla tehdy jiný druh vlády, jiná vláda.
1: But country did not change.
2: Ale ta země sama se nezměnila.
1: Vegetation did not change.
2: Rostlinstvo, rostliny se nezměnily.
1: People did not change.
2: Lidé se nezměnili.
1: And that time was also some principles.
2: A v té době také byly určité principy.
1: So there was one doctor.
2: Byl jeden pan doktor.
1: She was my disciple, very good.
2: Paní doktorka byla moje žákyně, velice dobrá.
1: And she used to translate.
2: A byla překladatelkou.
1: And she said.
2: A ona říkala.
1: When we went for shopping or something.
2: Když jsme šli nakupovat nebo někam.
1: She said, take it.
2: Ona říkala, berte to.
1: Take as much as you can.
2: Berte, co jen jde.
1: You don't know, tomorrow will be here.
2: Ani nevíte totiž, že zítra to ještě bude k dispozici.
1: Today's beautiful apples, but tomorrow will not be.
2: Dneska jsou tady pěkná jablka, ale zítra už nemusí být.
1: There will be banana, banana, banana.
2: Možná budou jen banány, banány.
1: But now we have everything and we don't want to eat this.
2: A najednou my dneska máme všechno, už to ani nechceme jíst.
1: So humans are never content.
2: Lidé nejsou nikdy spokojení.
1: If you give this,
2: když jim dáte tohle,
1: they are not happy.
2: Nejsou šťastní.
1: If you give too much, they are not happy.
2: Když jim dáte víc, stejně nejsou šťastní.
1: And some people they want to say no, I don't like this.
2: A někteří lidé jsou takový, říkají, mně se tohle nelíbí, to nechci.
1: And so it's with all different kind of path we are doing.
2: A tak je to i s těmi různými cestami, které děláme, které cvičíme.
1: And some things that I know everything.
2: A někdo si myslí, já už vím všechno.
1: I'm strong.
2: Já jsem silný.
1: But it is said.
2: Ale říká se.
1: O human.
2: O člověče.
1: O man.
2: O člověče.
1: Don't be proud of thy body.
2: Nebuď pyšný na svoje tělo.
1: And don't be proud of your little tiny knowledge.
2: A nebuď pyšný na to svoje drobné malé poznání.
1: You are running with a little needle.
2: Je jako by si běžel s jenom s malou jehlou.
1: In my powerful weapon.
2: A říkáš, tohle je moje mocná zbraň.
1: But when come the big arrow?
2: Ale když přiletí velký šíp,
1: it's different.
2: To je něco jiného.
1: But this arrow is nothing.
2: Ale ten šíp není nic.
1: We have the gun.
2: My máme pušky.
1: That's also now nothing.
2: A i to teď už nic neznamená.
1: Bomb.
2: Máme bomby.
1: Atom bombs.
2: Atomovou bombu.
1: But still they are not happy.
2: Ale ani tak nejsou pořád šťastní.
1: Like this people they are not happy.
2: A takhle lidé nejsou nikdy šťastní.
1: And they are not happy and they are makes others also they are confused.
2: A tak sami nejste šťastní a ještě matete ty ostatní.
1: Stay, remain.
2: Zůstaňte, zůstávejte.
1: And continue our path.
2: Pokračujte na naší cestě.
1: There are people with the ego or something.
2: Jsou lidé, kteří mají ego nebo něco takového.
1: Then they think I am the powerful. I will destroy everything.
2: myslí si, já jsem ten mocný, já to všechno zničím.
1: So there's one story.
2: A tak je jeden příběh.
1: This story is about, it's called very ancient forest.
2: A je příběh z něčeho, čemu se říká ten prales, prastarý les.
1: Even 10,000 years old trees.
2: Jsou tam stromy, 10,000 let staré stromy.
1: What you human making yourself that I am 50 years and I am 100 years and I am now 120 years.
2: Co ty člověče se tady chvástáš, že tobě je 50, tobě je 100, tobě je 120.
1: So there are trees, they were, when we go to the Himalaya,
2: až pojedeme do Himalají,
1: and Adi Guru Shankaracharya's monastery, ashram.
2: Je tam ashram, klášter Adi Guru Shankaracharya.
1: And there is how many? 500 years or no no? How long is this banyan tree? More than thousands.
2: Tam je strom, kterému je
1: 3000 of the yeah.
2: Kterému je přes 1000 let starý, velice starý.
1: And still there.
2: A pořád tam je.
1: So one day in the forest there was a very nice yogi living.
2: V lese bydlel velice příjemný yogi.
1: Peaceful.
2: Byl v klidu.
1: Very Viveka, full of Vivek.
2: Měl Viveku, byl plný Viveky.
1: Something like Arjun Puri.
2: Něco jako Arjun Puri.
1: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
2: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
1: And there was one tree very, very old.
2: A byl tam jeden velice starý strom.
1: About 35 people have to hold the hand so they can cover the branch or the trunk of the tree.
2: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
1: We don't know if a tree again grow or the neighbor grow, but it was like that.
2: Nevíme, kolik těch kmenů bočních tam přirostlo, ale prostě byl tak veliký.
1: No storm can break.
2: Žádná bouře ho nedokázala zlomit.
1: Tree was very proud of it.
2: A ten strom na to byl velice hrdý.
1: Grandfather, grandfather.
2: Byl to pra pra pra dědeček.
1: So that yogi Arjun Puri.
2: A tak ten yogi.
1: Look to this tree.
2: Se podíval na ten strom.
1: And became little bit sad.
2: A trošku se posmutnil.
1: Like our tree.
2: Tak jako tady ten náš strom.
1: So tree said to yogi Arjun Puri.
2: A tak ten strom řekl tomu Arjun Purimu.
1: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
2: Maharaji.
1: Why are you so sad?
2: Proč jsi tak smutný?
1: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing. If you die or you are alive, everything is, you are beyond.
2: Ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
1: He said, I am sad about you.
2: A on říká, já jsem smutný kvůli tobě.
1: You are worried about me?
2: Ty máš obavy kvůli mně?
1: He said, yes, not only you, but all this forest had thousands and thousands of kilometers forest.
2: A nejen kvůli tobě, ale kvůli všem těm lesům, těm stromům tady tom lese, který je tisíce, tisíce kilometrů.
1: And I see their distraction.
2: Já totiž vidím jejich zkázu.
1: It will not happen, Maharaj, Swamiji.
2: Ale to se nestane.
1: He said, "Yes, I know you are very strong."
2: On říká, ano, já vím, že ty jsi velice silný.
1: But there is one enemy, ale your enemy.
2: Je tu jeden tvůj nepřítel.
1: My enemy?
2: Můj nepřítel?
1: I am so strong.
2: Já jsem tak silný.
1: It can come the hails.
2: Můžou přijít kroupy.
1: Storms.
2: Bouřky.
1: Earthquakes.
2: Zemětřesení.
1: I stand through.
2: A já to přestojím, já to vydržím.
1: He said, but there is your enemy that is stronger than you.
2: A on říká, ale je jeden nepřítel, který je silnější než ty.
1: Who is that?
2: A kdo to je?
1: That is still not born.
2: Ale on se ještě nenarodil.
1: Still not born.
2: A on se ani nenarodil.
1: You are just making sorrows.
2: A ty už se tím trápíš.
1: Maharaji, how do you know he's not born?
2: A jak vlastně víš, Maharaji, že se ještě nenarodil?
1: I know that your destiny.
2: Protože já vím, co je tvým osudem.
1: And your destiny has come clear.
2: A tvůj osud už je teď jasný.
1: And that is, I know.
2: A to já vím.
1: So how strong is, how big?
2: A jak teda je silný, jak velký?
1: He said it is about 15 centimeter wide.
2: A on říká, je asi 15 centimetrů široký.
1: And 20 centimeters long.
2: 20 centimetrů dlouhý.
1: Who? The old tree is laughing.
2: No a tak ten starý strom se směje.
1: Like, Swamiji, sometimes you are saying like a little child.
2: Swamiji, někdy zníš jako malé dítě.
1: Where is that?
2: Kde je teda?
1: He is going to be born.
2: A on už se brzo zrodí.
1: Where?
2: A kde?
1: At the blacksmith.
2: U kováře.
1: At the blacksmith?
2: U kováře?
1: Yes.
2: Ano.
1: What will be that?
2: No a co to bude?
1: That blacksmith is creating, making the instrument out of the iron.
2: Ten kovář totiž vytváří jeden nástroj ze železa.
1: And that's called the one, what we call the...
2: X. Tomu se říká sekera. Swamiji,
1: all right, thank you.
2: Tak dobře, Swamiji, děkuji.
1: Don't waste your time.
2: Neplýtvej tady časem.
1: Go and meditate.
2: Jdi a medituj.
1: He went away.
2: A tak on odešel.
1: After 20 years, Babaji came again.
2: A po 20 lety ten Babaji zase přišel zpátky.
1: Hundreds of the hectares of the forest were chopped up.
2: A stovky hektarů toho lesa byly vykácené.
1: And this big tree.
2: A ten mohutný strom.
1: Lying there as dry wood.
2: Ležel tam jako uschlá kláda.
1: Guruji came.
2: Guruji přišel.
1: And looked there.
2: A podíval se tam.
1: And he said.
2: A řekl.
1: Pity.
2: Škoda.
1: I told him.
2: Já jsem mu to říkal.
1: But he said to this trunk of the tree.
2: No a tak mluvil padlému kmeni toho stromu.
1: Tell me please.
2: Prosím, řekni mi.
1: How this small X cut your whole forest?
2: Jak ta malá sekera dokázala pokácet celý ten les?
1: He said, yes, Swamiji.
2: A on odpovídá, ano, Swamiji.
1: That axe didn't have that much power.
2: Ta samotná sekera, to ostří nemělo tolik síly, moci.
1: But my family members.
2: Ale můj vlastní člen rodiny.
1: My friends in this forest.
2: Moji přátelé v tomto lese.
1: They joined with X.
2: Oni se připojili k té sekeře.
1: What?
2: Jakže?
1: That long handle.
2: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
1: Our forest became that handle.
2: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
1: And the joined with the X.
2: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
1: He gave the power.
2: A tím získala tu moc, tu sílu.
1: He said yes.
2: On říká ano.
1: Similarly.
2: A podobně.
1: You come to achievement.
2: Vy něčeho dosáhnete.
1: To your sadhana.
2: Skrze svou sadhanu.
1: Many years.
2: Mnoho let.
1: But be careful.
2: Ale buď dávejte si pozor.
1: Some negative elements comes.
2: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
1: They have like mental disease.
2: Něco jako mentální onemocnění.
1: That's called schizophrenia.
2: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
1: Hallucination.
2: Halucinace.
1: There are different kind of schizophrenia and depressions.
2: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
1: And that can give us that.
2: A to nás
1: může destroy.
2: To nás může zničit.
1: And so that's called blackmailing.
2: Tomu se říká vydírání.
1: Therefore, Mahaprabhuji said.
2: Mahaprabhuji proto řekl.
1: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nain bhar javere. I am longing for those people who have a satsang.
2: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
1: Doesn't matter your guru or my guru.
2: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
1: Or her guru.
2: Nebo její guru.
1: Or their guru.
2: Nebo jejich guru.
1: But when there is Satguru is.
2: Ale tam, kde je Satguru.
1: Then is one.
2: Tam je jednota.
1: And Mahaprabhuji said.
2: Mahaprabhuji řekl.
1: Sometimes I can't see any bhakta.
2: Někdy nevidím žádné bhakty.
1: Who is for the satsang?
2: Kteří přišli na satsang.
1: And I'm a tear for my bhaktas.
2: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
1: Love.
2: Láska.
1: Love is strong.
2: Láska je silná.
1: And love you cannot hide.
2: A lásku nedokážete schovat.
1: And you cannot destroy that love.
2: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
1: And that is within you.
2: To je ve vás, uvnitř vás.
1: This body have no strength.
2: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
1: That mind have some strength.
2: Mysl určitou sílu má.
1: But mind becomes also very weaker.
2: Ale i mysl velice zeslábne.
1: When the love is there.
2: Když je tu láska.
1: And what is that love?
2: A co je ta láska?
1: The spiritual God's knowledge.
2: Duchovní božské vědění.
1: There's only one word, love.
2: Je jenom jedno slovo, láska.
1: Do you write? I don't know any Czech language.
2: Nevím, jak se to píše v češtině.
1: Do you write the loves?
2: Píšete lásky?
1: Eh? No. Yeah. But when many are okay, but still is love, not loves.
2: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
1: That's it. So even you make a multiply.
2: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
1: Like God is only one God.
2: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
1: Only one God.
2: Jenom jediný.
1: You may say God Krishna.
2: Můžete říkat Bůh Krishna.
1: God Rama.
2: Bůh Rama.
1: Shiva. Or God Jesus.
2: Nebo Bůh Ježíš.
1: Or any gods.
2: Nebo jakýkoliv Bůh.
1: So we said God Jesus.
2: Řekneme Bůh Ježíš.
1: God Ram.
2: Bůh Ram.
1: God Krishna.
2: Bůh Krishna.
1: This is the only Krishna. These are only the name. This.
2: A ty Ram Krishna to jsou jenom jména.
1: But only one is that is God.
2: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
1: G-O-D.
2: Ať už je to on nebo ona.
1: And so God is Brahma.
2: A Bůh je Brahma.
1: G is a generation,
2: G,
1: generating.
2: to je ta generace, ten se generuje pořád.
1: And oh, is that strength, the power.
2: O je ta síla, ta moc.
1: And D is that again destroying.
2: A D je ten, co opět je zničeno.
1: So Brahma, Vishnu and Shiva, G-O-D.
2: To je z anglického, anglicky Bůh je God, takže to je G-O-D.
1: But we can give them other names.
2: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
1: Therefore, as much as you are developing spiritual,
2: a tak čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
2: Tím jste v nebezpečí.
1: As much as you spiritual develop,
2: čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
2: Tím více je nebezpečí.
1: So therefore you have to take care.
2: A proto musíte se dávat pozor.
1: Like today newborn child.
2: Tak jako když dneska narozené děťátko.
1: But you have to take care.
2: A musíte o něj pečovat.
1: There can be many different kind of infections.
2: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
1: So you are now born a spiritual soul.
2: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
1: But there are many negative the infections.
2: Ale těch negativních nákaz, infekcí je tady hodně.
1: Many times even the how to call it? One word I have forgotten, but the rakshasas came as a Shiva.
2: A mnohokrát ty rakshasové přišli.
1: As exactly like a Shiva.
2: A vypadali úplně jako Shiva.
1: And everybody think it is Shiva.
2: Každý si myslel, to je Shiva.
1: But he was rakshas.
2: Ale ve skutečnosti byl rakshasa.
1: Night he becomes a rakshasa.
2: V noci se stal rakshasou.
1: And nobody could kill him.
2: A nikdo ho nedokázal zabít.
1: So they tried to take his head away.
2: A oni se mu snažili useknout hlavu.
1: Rakshasas have power again becomes.
2: Ale rakshasy mají sílu se znova oživit.
1: That time ultimately only can do the Shakti.
2: A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
1: the
2: Shakti.
1: Devi.
2: Ta Devi.
1: She knows and she can destroy that rakshasa.
2: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového rakshasu.
1: So we have to come to the satsangs.
2: A tak my musíme chodit na satsangy.
1: And you should take care that in satsang there is not somebody is that rakshasa.
2: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový rakshasa.
1: You remember? In the Satyuga, churning of the ocean.
2: Pamatujete si při Satyuze, když stloukali ten oceán?
1: Finally they got the nectar.
2: Nakonec získali nektar.
1: And now nectar came.
2: A teď vystoupil, přišel ten nektar.
1: That is immortal.
2: Ta nesmrtelnost.
1: Who will drink? They will become immortal.
2: Kdo se ho

0: Well, God have to make also trick.
1: A i Bůh musí občas dělat triky.
0: Have to become.
1: Tak to musí se to stát.
0: Sometimes God have to become different form.
1: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
0: He can become like a woman.
1: Může se projevit jako žena.
0: Or woman can become like a man.
1: A nebo žena se může projevit jako muž.
0: Or can become a half animal and half a human.
1: Nebo se může projevit jako napůl člověk, napůl zvíře.
0: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
1: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura na půl
0: half,
1: na půl člověka.
0: Half fish,
1: na půl ryba,
0: and half human.
1: A na půl člověk.
0: That was is called Matsya.
1: Tomu se říká Matsya.
0: Matsya incarnation.
1: To je ta inkarnace.
0: Out of the 24 incarnations.
1: Jedna z těch 24 inkarnací.
0: So, if Vishnu will come,
1: a pokud přijde Vishnu,
0: Rakshasas will not accept.
1: Rakshasové to nepřijmou.
0: If Shiva comes,
1: kdyby přišel Shiva,
0: neither devas will be happy nor the Rakshasas will be happy.
1: Ani boho, ani dévové, ani Rakshasové z toho nebudou šťastní.
0: Because he balance takes care of them.
1: Protože on to všechno vyváží, on se o všechno postará.
0: Otherwise the Rakshasas will destroy whole earth.
1: Jinak by Rakshasové zničili celou zem.
0: And Brahma? Also they will not like.
1: Brahma ani to by se jim nelíbilo.
0: So Vishnu come as a woman.
1: A tak Vishnu přichází, se projeví jako žena.
0: What was her name?
1: Co bylo její jméno, jak se jmenovala?
0: Mohini. And what is a Mohini?
1: A co to znamená Mohini?
0: What? A beautiful.
1: Překrásná.
0: Attractive.
1: Atraktivní, přitažlivá.
0: It is so beautiful.
1: Je tak překrásná.
0: So even some rishi who don't want to see the woman.
1: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
0: And she was walking like this.
1: A když ona tam takhle projde.
0: He will only look.
1: Tak on by se jenom podíval.
0: And once again he will look like this.
1: A už se neudržel znova.
0: Yes. You will see twice.
1: A tak se musíte podívat dvakrát.
0: Or a man.
1: A nebo muž.
0: A beautiful.
1: Krásný muž.
0: Yeah. And this lady don't like any man.
1: A když ta žena nemá.
0: And she's typing.
1: A něco píše na počítači. Něco píše.
0: Man is walking.
1: A ten muž tam projde.
0: Like our Om Prakash.
1: Tak jako náš Om Prakash.
0: And this woman said.
1: A ta žena řekne.
0: Attraction.
1: To je ta přitažlivost.
0: That is called the iron.
1: A to je jako to železo.
0: And magnesium.
1: A magnet.
0: No, this boat.
1: Oba jsou přitahování.
0: Mohini came.
1: A tak ta Mohini přišla.
0: Beautiful dance.
1: Překrásně tancovala.
0: And she had nectar in her armpit.
1: A vzala si ten nektar do podpaží, pod ruku.
0: But then she said, I will give you the nectars.
1: A pak říká, já vám ten nektar dám.
0: Stand here, don't fight.
1: Nebojujte, stoupněte si tady.
0: Everybody just hold your cup.
1: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
0: And I have this my pot.
1: Já tady mám tu nádobu.
0: And I will pour in your glass.
1: A já vám naleju do vašich skleníček.
0: But it was one pot had two parts.
1: Ale ta nádoba byla rozdělena na dvě části.
0: You know?
1: Víte?
0: About 30 years ago already.
1: Už je to asi přes 30 let.
0: A little more.
1: Nebo možná víc.
0: They made a thermal for thermos.
1: Vyrobili ty termosky.
0: And they had the two parts.
1: A tam měla dvě části.
0: One side was

0: milk tea.
1: V jedné bylo ten čaj.
0: Other side was herbal tea.
1: A v jedné a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné.
0: Only one thermos.
1: Čaj s mlékem a v druhé půlce byl čaj byla předělená na dvě půlky.
0: Only you press this finger or this finger.
1: A mohli jste si to přepínat.
0: Yes or no?
1: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali.
0: Do you know?
1: Takhle pamatujete si to, znáte to?
0: So, when the devas came,
1: a když ty bohové přišli,
0: the Mohini was giving this side,
1: tak Mohini nalévala z téhle strany,
0: and that was the devas.
1: A to byli pro ty devy.
0: They were drinking and they were ramil, happy.
1: A oni se napili, byli z toho šťastní.
0: Other side was soma.
1: A na druhé straně byl soma.
0: Alcohol.
1: To byl alkohol.
0: And did give it to rakshasas.
1: A to dostali ty rakshasové.
0: And rakshasa liked alcohol.
1: No a rakshasům chutná alkohol.
0: So the devas was happy.
1: A ty devové byli šťastní.
0: And the rakshasa was.
1: A rakshasové
0: byli. Alkohol, you know, so. So one rakshasa.
1: A tak jeden rakshasa.
0: That must be the Vishnu.
1: A jsi říkal, tohle musí být Vishnu.
0: There must be something wrong.
1: Tady je něco, tady nehraje.
0: There is something black in the my dal, in my rice.
1: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
0: So he ran other side and changed like a deva.
1: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
0: And he put his hand only like that.
1: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
0: And Mohini put it in his.
1: A Mohini nalila i jemu.
0: He drank.
1: A on se toho napil.
0: And Mohini, Vishnu get, oh, this is Rakshasa.
1: A Mohini ten Vishnu řekl, a je, to je Rakshasa.
0: Put the Sudarshan chakra.
1: A hned se objevila Sudarshan chakra.
0: Rakshasa ran just 10-15 meters.
1: A rakshasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
0: And chopped the neck of the rakshasa.
1: A hlava a usekl mu jeho hlava upadla byla. Usekl mu hlavu.
0: The rakshasa said.
1: A rakshasové řekli.
0: One head here and half body here.
1: A tady je hlava, tady je půl tělo na půl, hlava tam na půl.
0: And this mouth is talking.
1: A jeho ústa ještě mluvila.
0: Trakki Vishnu, you cannot kill me.
1: A ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
0: The my nectar went in my navel.
1: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
0: Where is the nectar?
1: Kde je ten nektar?
0: In nabi.
1: In nabi.
0: From here, but here is a raw material.
1: Ten odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je to
0: reality
1: jenom,
0: is here.
1: Ta skutečnost je tady.
0: That became called the Rahu and Ketu.
1: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
0: In these nine planets.
1: V těch devíti planetách.
0: And out of these two is Rahu and Ketu.
1: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.
0: And that Rahu is the head.
1: A ten Rahu to je ta hlava.
0: And Ketu is the trunk.
1: A Ketu je ten trup, to tělo.
0: And Rahu said.
1: A Rahu řekl.
0: Vishnu, be careful.
1: Vishnu, dávej si pozor.
0: I will not let your any work successful.
1: Já nedovolím, aby jakákoliv tvoje práce byla
0: I úspěšná. Will make destroy.
1: Já tady budu ničit.
0: And so the Rahu and Ketu.
1: Tak Rahu a Ketu.
0: And Saturn.
1: A Saturn.
0: Then, according to constellation, be sure that you are in very dangerous situation. May you die.
1: Když tohle ta konstelace nastane, tak si buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
0: Let's say we are not talking about astrology.
1: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
0: But.
1: Ale.
0: One drop of this nectar.
1: Jedna kapka toho nektaru.
0: Or one drop of the poison.
1: A nebo jedna kapka jedu.
0: So Mahaprabhuji's Vigyan Deep Gita.
1: Mahaprabhuji ve své Vigyan Deep Gita.
0: He said.
1: Říká.
0: That in the satsang, in

0: Sam kusanga comes.
1: Pokud do satsangu se vetře přijde nějaký kusang,
0: then is like a bite of a poisonous snake.
1: Je to jako kousne jedovatý had.
0: And that with a poisonous snake only bite one.
1: A ten jedovatý had stačí, když kousne jenom jednou.
0: But such a negative person who comes can bite more.
1: Ten jedovatý had kousne jenom jednoho, ale takový negativní člověk dokáže pokousat mnohé.
0: So therefore in Vigyan Deep Gita Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji říká ve Vigyan Deep Gita.
0: Listen the Satguru's vakyas.
1: Poslouchejte slova Satgurua.
0: A real saint.
1: Skutečného světce.
0: Not this who is the schizophrenic.
1: Ne těch, kdo
0: jsou depressive.
1: Ty schizofrenici.
0: Anger.
1: Ty, kdo jsou plní hněvu.
0: If someone say I will destroy.
1: Pokud někdo říká, já budu ničit.
0: That one is not good. It means that is mentally ill.
1: To znamená, to v tom není nic dobrého. To znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
0: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
1: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
0: Therefore, Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji řekl.

0: Oh my mind.
1: Oh má mysli.
0: Mahaprabhu ji doesn't tell you.
1: Mahaprabhu ji to neříká vám.
0: But he is telling himself.
1: Ale říká to sám sobě.
0: It means all bhaktas we should telling whom to our mind.
1: A proto my i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě ke své mysli.
0: Mind can kill you.
1: Mysl vás může zabít.
0: Mind can destroy you.
1: Mysl vás může zničit.
0: Mind can liberate you.
1: A mysl vás může osvobodit.
0: Always you must every morning say, oh my dear mind.
1: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
0: I worship you.
1: Uctívám tě.
0: My mind.
1: Má mysli.
0: Yes.
1: Ano.
0: Otherwise your mind becomes angry.
1: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
0: Splitting.
1: Rozdělí se.
0: Yes. Separating people.
1: A bude rozdělovat i lidi.
0: One ashram separating to the second ashram.
1: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
0: It's like when one family have three children.
1: Tak jako když jedna rodina má tři děti.
0: Or four children.
1: Nebo čtyři děti.
0: Either they will separate everything first before.
1: Buď to si to všechno rozdělí.
0: Or when parents died.
1: Nebo když rodiče zemřou.
0: Then three persons.
1: Tři lidi.
0: The sisters, brothers, etc.
1: Ty bratři, sestry.
0: I want to have one piece of big piece of my cake.
1: Já chci jenom velký kus toho dortu.
0: Others said no, you get only corner.
1: A oni říkají, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
0: Third said no, completely half.
1: A ten říká, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
0: Then mind is so happy.
1: No a mysl je potom tak šťastná.
0: Yes.
1: Ano.
0: You will get only 20%.
1: Ne, dostaneš jenom 20%.
0: And from 20% you will get only 15%.
1: No a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
0: Rest I will give to someone.
1: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: Who will get more?
1: Kdo dostane ještě víc?
0: You get 15%, she get 15%, he gets
1: 15%. Ty dostaneš 15%, ty dostaneš 15%.
0: Lawyers.
1: Právě, zbytek stejně schrábnou právníci.
0: Yes, then

0: the lawyer. Then you sell your property.
1: No, a pak budete prodávat ten
0: majetek. And you will fight the lawyer.
1: A budete bojovat s právníky.
0: Lawyer said, oh. And we need a very good judge.
1: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
0: Like our Santosh.
1: Tak jako naše Santosh.
0: Name is Santosh.
1: Jmenuje se Santosh.
0: But he's a lawyer. The judge.
1: Ale je to soudce.
0: And she will make Santosh for all.
1: A ona tu Santosh nastolí všem.
0: How?
1: Jak?
0: 15%.
1: 15%.
0: 15 and 15.
1: 15.
0: Take it.
1: Ber.
0: Or we will go further. About 10-20 years will case will run.
1: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál. Ten
0: and you have to pay my fees.
1: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
0: So from 15% is gone.
1: A tak z těch 15%.
0: Now you have to take a loan.
1: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
0: You are destroyed.
1: A jste úplně zničení.
0: Similarly,
1: a stejně tak,
0: when you have that vritti in your mind,
1: když máte ve své mysli takové vritti,
0: then you are destroyed.
1: Tak už jste zničení.
0: Therefore, slowly.
1: A proto pomalu.
0: We have to achieve the peak of the mountain.
1: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
0: You are walking too quickly.
1: A vy jdete příliš rychle.
0: I know that you know.
1: Já vím, že vy to znáte.
0: But I knew, did not know.
1: Ale já jsem to nevěděl.
0: When I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: Then I realized.
1: Pak mi to došlo.
0: What Mahaprabhuji said.
1: Co to Mahaprabhuji říkal.
0: And that was this.
1: A šlo o tohle.

0: गलियां छोटी, द पाथ इज वेरी नैरो,
1: ta cesta je velice úzká.
0: This side is Kusanga,
1: na téhle straně je Kusan.
0: This side is the enemy,
1: na téhle straně jsou nepřátelé.
0: It's very narrow,
1: ta stezka je velice úzká.
0: This side is Rakshasa,
1: na téhle straně jsou Rakshasové.
0: This side is the wild animals,
1: a na téhle straně jsou divoká zvířata.
0: Galiyan choti, we have very thin path in this Kali Yuga.
1: Tahle Kali Yuga, ta naše cesta je velice uzoučká.
0: They will many, they will try to throw down in other side.
1: Mnozí z vás se budou vás snažit strčit na jinou stranu.
0: And what more dangerous?
1: A co ještě víc nebezpečné?
0: Because of the night is very dark.
1: Protože ta noc je velice tmavá.
0: High clouds.
1: Ty mračna jsou vysoko.
0: Otherwise can be from the stars little bit light.
1: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
0: But it is dark and dark and dark.
1: Ale je to temno, temná temnota.
0: What kind of darkness?
1: Jaká je to temnota?
0: Ignorance, ignorance, ignorance.
1: Nevědomost, nevědomost,
0: nevědomost. We don't know what was in our past life.
1: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
0: And we don't know what will happen in one second.
1: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
0: That is called darkness.
1: A tomu se říká temnota.
0: We may make so many plans.
1: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
0: It is my.
1: Tohle je moje.
0: My, I will enjoy.
1: Tohle si užiju, to je
0: that,
1: moje.
0: That.
1: Tamhle to, tohle to.
0: But mutti band kar aaya aur haath khule jaya. When you were born,
1: když jste se narodili,
0: you came with a closed fist.
1: Přišli jste se zlaťatýma pěstma.
0: Then a nurse or mother, they will make the hands clean.
1: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
0: But when you will die,
1: ale až budete umírat,
0: your hands will remain.
1: Vaše dlaně budou otevřené.
0: So we don't know what you brought with.
1: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
0: But the death will say, open your palms.
1: Ale smrt řekne jen otevři.
0: Show me.
1: Ukaž.
0: Leave it everything here.
1: Nech všechno nech tady.
0: Yes?
1: No.
0: Yes or no?
1: Je, ano nebo ne?
0: So that is a darkness.
1: A to je ta temnota.
0: We don't know what will happen next minute.
1: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
0: In India we say it.
1: V Indii říkáme.
0: Baat karta hai kal ki aur pata nahi hai pal ki. Good?
1: Dobrá.
0: You are talking about tomorrow.
1: Mluvíš o zítřku.
0: But you don't know what about one second.
1: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
0: Therefore, between this one second, take name of God.
1: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
0: Mahaprabhuji. That is our liberation.
1: Drž se Božího jména, Mahaprabhujiho, to
0: so,
1: je naše osvobození.
0: Ignorance is the darkness.
1: Tak ta nevědomost, to je temnota.
0: Galia choti, rát andhéri, aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
1: A ta cesta je velice kluská.
0: Yes, now when I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: And then it was I came on 3rd March 1973.
1: Bylo to 3. března 1973.
0: To Czechoslovakia.
1: Do Československa.
0: And there was so much snow.
1: A bylo tady tolik sněhu.
0: And morning I just went out.
1: A ráno jsem vyšel jenom ven.
0: And I was pulled down.
1: A já jsem takhle up. Praštil jsem sebou.
0: I said, so slippery.
1: A já jsem říkal, takhle to klouže.
0: Okay. In 1977.
1: A v roku 1977.
0: Or 76.
1: Nebo 76.
0: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
1: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
0: Unfortunately, she died.
1: Už na neštěstí zemřela.
0: And So I had my room.
1: Měl jsem tam svůj pokoj.
0: Then Mataji had her room.
1: Tam byl potom Mataji na pokoj room. A tam byl pak obývák.
0: And she wanted to teach me German language.
1: A ona mě chtěla učit němčinu.
0: One day I said yes.
1: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
0: Other day I said, when I didn't like.
1: A když se mi to pak nelíbilo.
0: Mataji, I am still your guru.
1: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
0: You teach me.
1: Ty že mě budeš učit?
0: It was it. But she put me with television, a black and white.
1: Ona mi tam dala černobílou televizi.
0: And there was children films and like this.
1: A tam byly nějaký dětský pořady, dětský filmy.
0: And you all know, exactly 12 was finished.
1: A víte, tehdy dřív ve 12 prostě to skončilo.
0: National hymny.
1: Byla národní hymna večer o půlnoci.
0: But now there's no national.
1: A dneska už to není.
0: 24.
1: Dneska už to vysílá pořád.
0: So, we were, Mataji and me, we were looking television.
1: A tak já, Mataji, jsme se dívali na televizi.
0: On the Christmas.
1: Na Vánoce.
0: And we want to be midnight till midnight.
1: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
0: It was about 17 degrees minus.
1: A bylo asi minus 17 stupňů.
0: A lot of snow and it suddenly became frozen.
1: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
0: And Mataji said,
1: a Mataji
0: now 12 the bell will ring in the church.
1: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
0: I'm not making a joke.
1: A já si nedělám legraci, to není vtip.
0: You will say the Swamiji is telling now something and something.
1: A vy řeknete s vámi, že teď něco je, tak povídá.
0: I give you practical experiences.
1: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
0: So there was a balcony.
1: Byl tam takový balkon.
0: It was balcony was only 1 meter and 30 centimeters.
1: A ten balkon byl asi 1,30 metra.
0: And 3.5 meters long.
1: 3.5 metru dlouhý a asi jenom 1,30 metra široký.
0: And there was down, we were in second floor.
1: My jsme byli v druhém patře.
0: And the people they chopped some trees branches.
1: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromů.
0: So, Mataji said, I said, when is bell? She said, now it will be, you can listen.
1: A já jsem tam říkal, co ty zvony? A ona říká, tak teď si to můžeš poslechnout.
0: I opened the door.
1: Já jsem otevřel ty dveře.
0: And I had some shoes, house shoes,
1: a měl jsem
0: slippery.
1: Ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
0: And there was snow and slippery.
1: A tam byl takový kluský sníh, led.
0: I put my one leg in.
1: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
0: And within second I was
1: a během vteřiny už jsem jel.
0: My two legs in the this what you call the
1: railing.
0: Eh?
1: Railing.
0: Yeah, railing.
1: Moje obě nohy skončily v zábradlí.
0: Till my knees.
1: Až ke kolenům jsem se tam.
0: And I'm like this.
1: A já jsem tam takhle.
0: And Mataji came and she pulled me out.
1: A Mataji tam přichází a táhne mě.
0: I told you.
1: A já jsem ti říkala.
0: And she closed again.
1: A zavřela ty dveře.
0: So slippery.
1: Tak to bylo klusko.
0: That's why Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji říká.

0: Pane. So this example.
1: A tak tenhle příklad.
0: So we know we have a knowledge.
1: My to víme, my máme to poznání.
0: We have lot of knowledge.
1: Máme hodně poznatků.
0: We have more knowledge than before 100 years.
1: Máme víc vědomostí než před 400 lety.
0: But still one we cannot cross over. We cannot go.
1: Ale pořád ještě nedokážeme se postoupit dál.
0: We cannot say what will happen in one second.
1: Nedokážeme stejně říct, co se stane za tu vteřinu.
0: And so Mahaprabhuji's bhajans.
1: A proto Mahaprabhuji's bhajany.
0: And we know Devapurijis.
1: A my známe Devapurijiho.
0: Big saw, people saw that he walked on the water.
1: Lidé viděli, že kráčel po vodě.
0: He could go through the rock.
1: Dokázal projít skalou.
0: And he could walk in the air.
1: A dokázal kráčet vzduchem.
0: Now we got this evidence again as Alakpurijis Siddhapitha in Himalaya. At Devapurijis Gufa, 5,000, I think 600 meters height.
1: A teď ten důkaz jsme znova dostali v těch Himalajích. Ta Devapurijis Gufa je ještě 5400 metrů v nadmořské výšce 5400 metrů.
0: It's not easy.
1: Není to snadné.
0: Today was Vivek Puri and Anandi, they were in Alakpurijis Gufa.
1: Dneska Vivek Puri a Anandi byli v Alakpurijis Gufa.
0: And they were cleaning everything that Swamiji is coming.
1: Všechno to tam uklízali, protože Swamiji přijíždí.
0: And now they are in Badrinath again.
1: Teď jsou zase zpátky v Badrinathu.
0: And in 2-3 days they will go to Devapurijis Gufa.
1: A za 2-3 dny půjdou k Devapurijis Gufa.
0: And there is someone here who was in Devapurijis Gufa.
1: A je tady někdo, kdo tam byl, Devapurijis Gufa?
0: Who was?
1: Kdo to byl?
0: You have to stand up. Yes. And how is it? How is hard way? Can you tell us a little bit?
1: Můžeš nám říct, jaká byla ta cesta těžká?
0: How hard?
1: Jak to bylo těžké?
2: I was so blessed.
1: Byl jsem
2: Swamiji.
1: Tak požehnán Swamiji.
2: So I was with Sabi Shanti.
1: Byl jsem se Sabi Shanti. Před 9 lety.
3: So I practiced 2 months before.
1: A už 2 měsíce předem jsem cvičil.
3: I live in Hungary and I live in mountainside.
1: Bydlím,
3: so I walked every day in the mountain.
1: Bydlím v Maďarsku pod horami, tak jsem
3: so
1: každý den chodil
3: it
1: do hor.
3: It was difficult, but it was so much prana.
0: The Hungarian mountain so high.
1: Maďarské hory, že by byly tak vysoké.
0: That's a good
3: really
0: idea.
3: It was just like 800 meters.
0: Okay, sorry, go ahead.
3: But it was so much prana, very pure prana,
1: tolik čisté
3: and I felt the blessing of Swamiji,
1: a já jsem cítil
3: Guruji, Mahaprabhuji, Devapurijis, Alakpurijis, all on the way,
1: po celou dobu.
3: And it was really beautiful
1: a opravdu
3: path.
1: To bylo krásná cesta.
3: To feel the satupan of to go the way of Pandavas,
1: jít tou cestou, který šli
3: it's really blessing.
1: To bylo opravdu požehnání.
3: And Devapurijis Gufa was beautiful. I took few pictures and the one picture was I saw like a cliff smiling.
1: A já jsem tam
3: that was the Devapurijis Gufa. A big smile.
1: Gufě.
3: I thought this is Devapurijis smile.
1: Bylo tam krásně, udělal jsem několik obrázků a na tom jenom obrázku jedna z těch skal jsem tam viděl úplně, jako že jsem odrážel úsměv a myslím si, že to byl Devapurijis úsměv, že se tam na mě usmíval.
0: And you go to Saptapat?
3: Yes.
0: Yeah, Suryakund.
3: Suryakund and Satupan, the lake.
0: And Sastadhara, falling about thousands of the waterfalls.
3: Yes.
0: And then Devapurijis.
3: Yes, that was the highest point. There is the Vishnu Kund.
0: Yeah.
3: Vishnu Kund is so beautiful, so many thousand herbs everywhere. So we arrived and already Sabi Shanti and all the Sherpas took Yoga Nidra because everybody was very tired. And then everybody was like, slept like half an hour in really deep yoga nidra. That was an amazing experience.
1: Došli všechna ta místa, kde Vishnu Kund, kde bylo tisíce těch bylin a všichni teda byli unavení, že se museli odpočinout, ale všechno to bylo velice krásné.
3: Thank you.
0: Kesanam Sepan. Adiós. So, what I want to tell,
1: co vám chci říci,
0: that we are bhaktas.
1: My jsme bhaktové.
0: I'm like you.
1: Já jsem jako vy.
0: And you are like me.
1: A vy jste jako já.
0: I hope.
1: Doufám.
0: But we know, we have evidence that how it was Mahaprabhuji and Devapuriji.
1: My víme, my máme důkazy, jak to bylo s Mahaprabhujím, jaký byl Devapuriji.
0: And Alak Puriji's visions which I had.
1: A Alak Purijiho vize, který se mi dostalo.
0: A very mighty man.
1: To byl velice mocný muž.
0: High and so.
1: Vysoký a...
0: But it was like in the fogs, in the clouds.
1: A bylo to jako v mlze, zamžené.
0: Two times,
1: dvakrát,
0: or three times.
1: Nebo třikrát.
0: Shanti had once or twice.
1: Shanti měla tu vizi jednou.
0: But her vision was more wide between two mountains.
1: Ale její vize byla široká mezi dvěma horami.
0: So I can tell you, be sure that we will be in Brahmaloka.
1: A tak já vám můžu říct, buďte si jistí, že budeme v Brahmaloce.
0: But if you are in your ignorance,
1: ale pokud jste v nevědomosti,
0: and if someone is talking stupid,
1: a pokud někdo mele hlouposti,
0: then you will go on inside.
1: A tak potom vy poklesnete taky.
0: So that's very nice. Shri Pran Bhagwan ki jai. So there are different kind of path.
1: Tak jsou různé druhy cest.
0: We have yoga.
1: My máme jogu.
0: Word is only yoga.
1: A to slovo je jenom yoga.
0: Like only God.
1: Tak stejně jako je jenom Bůh.
0: God or yoga.
1: Bůh nebo yoga.
0: Now we give the name.
1: A my tomu dáváme jména.
0: Just Eric, who brought this more message.
1: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
0: Now yoga in daily life.
1: A teď yoga v denním životě.
0: Is about. I became to Holy Guruji in Nepal in 1965.
1: Já jsem k Holy Gurujimu do Nepalu přišel roku 1965.
0: And there I begin to learn from Guruji.
1: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
0: I was going to school.
1: Chodil jsem do školy.
0: Anyhow. And now this, how many round the world, how many million people have learned yoga in their life.
1: A teď po celém světě kolik milionů lidí se naučilo jogu v denním životě?
0: How many books have been published?
1: Kolik knih už bylo vydáno?
0: How many thousands of the books are sold?
1: Kolik tisíce knih už je prodáno?
0: In Czechoslovakia time.
1: Jenom v Československu.
0: In communist time.
1: Za komunismu.
0: The first book was published thousands in the Slovakia Vatican.
1: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
0: And then in the Prague.
1: A potom v Praze.
0: Which big company called Moravka and then another one more.
1: Ještě ta velké nakladatelství Mladá fronta to vydala.
0: Communist time under Yugo in Yugoslav on Hungary books was how many thousand. And in Christmas day, one week or ten days before Christmas, about 2,000-3,000 books were sold.
1: A už za komunismu, i v Maďarsku už za komunismu ty knížky vycházely v tisícových nákladech a před Vánocemi se jich za týden prodalo 3,000.
0: And many people that time was immigrating.
1: Mnoho lidí tehdy emigrovalo.
0: And they had all the time, they had their book. Yoga and Dead Life, Guruji's, Mahaprabhuji's photos, and they went to Australia, America, many countries.
1: A oni, když odcházeli, migrovali, tak jedně, co si sebou brali vždycky tu knížku a Mahaprabhu ho holigrudžího fotku a tu si nesli.
0: How many books in German language?
1: Kolik knih v
0: němčině, Croatian, Slovenian,
1: ve slovenštině,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
1: A kolik těch učitelů učilo jogu kolika lidem?
0: Must not be that who came to me and got a blessing.
1: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
0: And one book, how many people have been learned from that one book?
1: A kolik lidí se učilo podle jedné knihy?
0: So, round the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
1: Cvičili a cvičí miliony lidí jogu v denním životě.
0: And still, it is you who brought this.
1: Ale jste to vy, kteří tohle to.
0: I am only medium.
1: Já jsem jenom prostředníkem.
0: But you learned, you understood.
1: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
0: You got benefit.
1: Dostalo se vám toho.
0: You are giving.
1: Vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
0: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
1: A mnoho lidí učí jogu v životě a vydělává si tím peníze.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: I'm happy.
1: Já jsem šťastný.
0: That at least they have something.
1: Že aspoň něco mají.
0: So therefore yoga in daily life has become that system.
1: A tak yoga v denní životě se stala takovým systémem.
0: And that's just the name yoga in daily life.
1: A to jméno je yoga v denní životě.
0: But in reality it is only yoga.
1: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
0: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
1: Ale právě že yoga v denní životě má určité techniky a poselství mistrů.
0: Swami Shivananda, Rishikesh.
1: Swami Shivananda z Rishikeshe.
0: Also millions of the bhaktas or practitioners have been practiced from the Swami Shivananji.
1: Podle Swami Shivananji také cvičili a cvičí miliony bhaktů.
0: In whole world there is Shivananda yoga schools.
1: Na celém světě jsou Shivanandovy jogové školy.
0: And that is very sattvic, very good.
1: A to je velice sattvické, velice dobré.
0: Shivananda practice everything is very very good.
1: Podle Shivanandy to cvičení je velice dobré.
0: They are not changing always.
1: Oni to pořád nemění.
0: They are not changing that I will have your kundalini going up and your kundalini go down.
1: A oni to nemění, takže jednou kundalini je nahoru, jednou tvoje půjde dolů.
0: Our Swami Shivananda yoga schools around the world have a very good name.
1: Ty jogové školy Swami Shivanandy po celém světě mají velice dobré jméno.
0: There was a Iyengar.
1: Byl taky Iyengar.
0: That was a acrobatic yoga.
1: Byla taková akrobatická yoga.
0: And many people like that.
1: A mnoho lidem se to líbilo.
0: And he's also millions of people. Millions.
1: On taky oslovil miliony lidí.
0: So there are many good yogis.
1: A taky mnoho dobrých jogínů.
0: They gave the message of the yoga to the whole world.
1: Kteří dávají to poselství jogy celému světu.
0: And out of them we are also.
1: A my jsme jedním z nich.
0: But sometimes, like some fruit is got rotten.
1: A někdy občas nějaké jedno to ovoce prostě
0: And they are like a water bubble.
1: A jsou to jako ty bublinky ve vodě.
0: So you should not fall into the water bubbles.
1: A tak byste neměli padnout do těch bublin.
0: So practice.
1: Do těch peří.
0: Slowly.
1: Cvičte pomalu.
0: Take care of yourself.
1: Dbejte o sebe.
0: And if anyone begins to talk something negative.
1: A když někdo začne mluvit nějak negativně.
0: That time you have to show your like a Shiva.
1: A potom vy musíte projevit toho svého sebe jako Šivu.
0: What they call the celeb dance.
1: Co znamená ten?
0: You see, that's why the spiritual or all goddess, they have two things in their hands.
1: A pak ten Šivu tanec, ty duchovní obrazy, ty zobrazení boží mají dvě věci v rukách.
0: Weapon.
1: Zbraň.
0: And blessing.
1: A požehnání.
0: What do you want?
1: Co tedy chceš?
0: Holy Guruji said to me.
1: Holy Guruji mi řekl.
0: When I was coming back from the school.
1: Když jsem se vracíval ze školy.
0: And something learned or not.
1: A něco jsem se naučil nebo ne.
0: Did not clean.
1: Ne, nebylo všude uklizeno v pokoji.
0: So Guruji said.
1: A tak Guruji řekl.
0: I said yes.
1: Já jsem řekl ano.
0: Do you need a ladu?
1: Potřebuješ tady ladu?
0: Koláčka?
1: Koláček, sladkost.
0: Or a stick?
1: A nebo tu hůl.
0: I said ladu.
1: A já jsem řekl to ladu.
0: Mam. So there is a both. We have to be strict.
1: A tak my musíme být přísní.
0: And we have to be very soft.
1: Musí to být obojí.
0: So when some people are try to make you stupid.
1: A tak musíme být i přísní, i jemní. A tak když jsou lidé, kteří si z vás chtějí udělat hlupáky.
0: So therefore Mahaprabhuji said in his Vigyan Deep Gita.
1: A proto Mahaprabhuji říká ve své Vigyan Deep Gita.
0: From there you go away.
1: Odkud jdete pryč?
0: If you cannot, then close your ears.
1: Pokud nemůžete zrovna odejít pryč, tak si zacpěte uši.
0: Yeah. Or walk it away.
1: A nebo radši prostě odejděte pryč.
0: So this is now this Kali Yuga that many spiritual bhaktas people they are will remain very less.
1: A tak téhle kaliuze těch duchovních lidí, těch baktů, těch jen stále méně a méně.
0: And there many many years disciples.
1: A jsou to žáci, kteří jsou mnoho let.
0: Suddenly this rakshasas gives, you know what was it? What they call the Dracula? Dracula.
1: Vampire.
0: Yes.
1: Víte, jak je to? Ty rakšasové zautočí, víte, kdo Dracula, ten upír?
0: Did you see that Dracula's dance?
1: Viděli jste, jak ten Dracula tancuje?
0: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
1: Tam, kde tancoval, nebylo je vidět zrcadle.
0: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
1: No a takhle takoví lidé taky vy neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
0: And then they will dance with them.
1: No a potom si s nima zatančí. Potom to roztančí.
0: And they hug them.
1: A oni je potom obejmou.
0: Here.
1: A tady potom.
0: That's finished.
1: A je po všem.
0: It is that rag. So that poison gone in.
1: A ten jed vás potom už zasáhne.
0: And very soon, after biting, in few hours.
1: A brzo potom, co vás kousnou za několik hodin.
0: Jo, it didn't come like this.
1: Už máte taky takové zuby.
0: What to do?
1: Co si počít?
0: That's why. So, sometimes even you are against your guru.
1: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
0: Your guru vakya.
1: Vaše guru vakya.
0: You lost it.
1: Ztratili jste ta guru.
0: You know what will happen?
1: A víte, co se stane?
0: Your ego.
1: Vaše ego.
0: Your attachment.
1: Vaše připoutanost.
0: Your proudness.
1: Vaše pýcha.
0: You think I am bigger now.
1: Teď si myslí, já jsem teď ten velký.
0: But we are not. We are always humble.
1: Ale my jsme vždycky
0: pokorní. We should be humble to all.
1: Měli bychom mít
0: pokorní. Even in the rakshasa, we should say thank you, Hari Om, and I go.
1: Vůči všem, i když je to ten rakshasa, tak mu říct.
0: No argument, no argument.
1: Děkuji a odejít, žádné hádky.
0: Take your yoga mat.
1: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji podložku a.
0: Open your boot of your car.
1: Otevřte si kufr u auta.
0: Inside.
1: Schovejte si tam tu
0: key. Hari Om. Nastartujte a Dracula can run behind you.
1: Dracula možná za vámi poběží.
0: Yes.
1: Ano.
0: They can come as a horse.
1: Mohou přijít jako koně.
0: Many, many things.
1: Mnoho, mnoho věcí.
0: Therefore, Gurudev, protect us.
1: A proto Gurudev ochraňuje nás.
0: And so that's why I was telling you this story, the mighty tree.
1: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
0: Was destroyed by little axe.
1: Který byl zničen tou malou sekírkou.
0: And if not that.
1: A kdyby to nebylo tak?
0: Then they will get into your stomach.
1: Pak se vám dostanou do žaludku.
0: Yes, your enemy will enter in your stomach.
1: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
0: I don't know, but there was one story about something.
1: Nevím, ten příběh byl.
0: One very alcoholic person.
1: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
0: So he was so alcoholic.
1: A on byl tak teda na tom alkoholu.
0: Couldn't give up.
1: Že se to nedokázal vzdát.
0: He tried to give up.
1: Snažil se to zříci.
0: But alcohol didn't want to give him up.
1: No, ale ten alkohol se nechtěl jeho zříci.
0: So one day he gave up.
1: A tak jednoho dne se toho vzdal.
0: And he said, I will not be at this.
1: A tak říkal, takhle už to dál nejde.
0: And then the story is something different, but I forgot.
1: Ten příběh ještě se pak nějak rozvíjí, ale to jsem teď zapomněl.
0: So that Rakshasa.
1: Ten Rakshasa.
0: Who want to destroy you.
1: Který vás chce zničit.
0: Went like a little like this with alcohol in the bottle.
1: Se proměnil maličkého, něco maličkého do té alkoholové lahve.
0: And that your enemy is laughing.
1: A ten váš nepřítel se pak směje.
0: Now with this alcohol I will go in your stomach.
1: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
0: Then I will destroy you.
1: A pak tě zničím.
0: I give you example.
1: Dám vám příklad.
0: Mighty, our beautiful tree.
1: Tenhle náš krásný, mocný strom.
0: No one could think.
1: Nikdo si ani nepomyslel.
0: That this tree can break.
1: Že tenhle strom se může zlomit.
0: Why this tree broke?
1: A proč se zlomil ten strom?
0: Because there were some worms inside.
1: Protože uvnitř byl nějaký červy.
0: Like the termites.
1: Něco jako termiti, mravenci.
0: And it made it empty, full, whole area. Trunk of the tree.
1: A celý ten strom zevnitř vydlabali, vyhlodali.
0: And with the storm fall down.
1: A potom při bouřce to padlo.
0: Inside these bugs have so much eaten.
1: Tam uvnitř ty brouci toho tolik vyžrali.
0: The trunk is lying there.
1: Podívejte se, ten kmen tam leží.
0: You can walk in and out.
1: Můžete tím prolézt tou dírou. Yeah.
0: So also like a diabetes.
1: Tak jako je to diabetes.
0: Diabetes like same thing.
1: Cukrovka je to yes. Stejně.
0: So likewise, a negative people in the satsang comes.
1: A tak stejně, když negativní lidé přijdou na satsang.
0: They are not coming to the satsang.
1: Oni nechodí, nepřicházejí kvůli satsangu.
0: Therefore, it is said.
1: A proto se říká.
0: Hosiyar re na bande. मत जाना भूल ठगा के ये नगरी है ठगों की ठगती

0: पिलाके। सो दिस आई विल असलाराम जी भजन वेरी ब्यूटिफुल होली गुरु जी ऑफन वॉज सिंगिंग दिस भजन अर्ली मॉर्निंग 3:30।
1: Tohle je Asharam Jiho Bhajan, velice krásný. Guruji ho často zpíval v 3:30 ráno.
0: And said to me, he called me.
1: A vždycky mě zavolal.
0: Glass water.
1: Říkal, sklenici vody.
0: Yes, Guruji.
1: Ano.
0: Sit down.
1: Posedni si.
0: Mala pero. Meditate.
1: A medituj.
0: Then Guruji said, "Hoshiyar." And if I will do like this, you will say this is a cruel master. So now master, they are afraid from the disciples. Hoshiyar rehna banda, oh my friend. Be alert. होशियार रहना बंदा मत जाना भूल ठगा के डोंट बी चीटेड
1: नेक से पॉडकास्ट
0: ये नगरी है ठगों की दिस सिटी इज द सिटी ऑफ द चीटर्स
1: तोहले město to je město podvodníků
0: पिला के दम पिला करके विद अल्कोहल एंड दिस दे विल पुल यू डाउन
1: s alkoholem a tím vším tě strhnou dolů
0: इट मींस इग्नोरेंस
1: to znamená nevědomost
0: so there are so many great saints.
1: Je tolik velkých světců.
0: Look, Paramhansa Ramakrishna.
1: Podívejte se na Paramhansa Ramakrishnu.
0: Look, Ramakrishna. If you want something to, and his wife, Sarada Devi.
1: A jeho manželka.
0: Both great, holy.
1: Oba byli velcí svatí.
0: And their disciples, Vivek Puri, Vivekanand. So there are many. Read their history and look to them. So you are when somebody is coming, they are mentally ill.
1: Když někdo přichází a něco, tak to jsou mentálně nemocní lidé.
0: If someone will say he is drinking alcohol.
1: Někdo řekne, no tak on pije alkohol.
0: Did you not see drink alcohol?
1: Co pak vy jste ho viděli, že by pil alkohol?
0: Of course I can drink.
1: Můžu se přece napít.
0: But why should he drink?
1: A proč to, ale on by neměl.
0: So many, many things we have to be careful. I give you a warn.
1: A proto byste si měli opravdu dávat pozor. Já vám dávám varování.

0: नमः। ओम अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल द ग्रेट सेंट्स देयर ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर अस।
1: Požehnání všech velkých světců nám.
0: Good evening today, beautiful day, beautiful sunshine, beautiful snow, and also the nice rain and beautiful good air and very peaceful. What do you want more? Beautiful.
1: Přeji vám krásný dobrý večer. Dneska jsme měli nádherný den, sluníčko, sníh, déšť. Všechno možné, tak co víc si přát.
0: All yoga in daily life round the whole world.
1: Všichni z jogy v denním životě po celém světě.
0: And also many different kinds of yoga.
1: A i všichni z různých jiných jog.
0: Many they are different guru and the gurus, their ashrams, their centers, all they are great. Today I had one conference and many different techniques and good different yogis or teachers made a very nice lectures, conference, and that's beautiful, and it has to be like that.
1: A existují různí gurové, různé jogové skupiny, yoga centra, ashramy, a ty všechny zdravím. A dneska jsem se účastnil konference, kde mluvili různí učitelé jogy a mluvili tam o různých technikách, a je to moc dobře, že jsme takhle všichni společně, a tak by to mělo být.
0: And it should be. And everyone have different techniques or feelings. That's good.
1: A každý má různé techniky, pocity, a to je dobře.
0: Like in the beautiful garden.
1: Jako v krásné zahradě.
0: And in that garden is hundreds of different flowers.
1: Kde jsou stovky různých květin.
0: And how beautiful.
1: A jak je to pak krásné.
0: And there also that time the bees and other creatures, they are flying, coming and enjoying the flowers, juice, many things.
1: A šťávu, pyl a další věci z těch květin si potom užívají včely a různé další bytosti, tvorové.
0: Or when someone goes to someone's house and someone invites them for lunch or dinner.
1: A nebo když někdo jde na návštěvu, kam ho pozvou na oběd nebo na večeři.
0: And it is only for to put something in the stomach, that's all.
1: A je to vlastně jenom, aby si naplnili žaludek.
0: But our host, they said, how many different the dishes.
1: Ale ten hostitel kolik různých chodů připraví.
0: With the drink.
1: A nápojů.
0: Milk.

0: Mléko.
1: Juice.
0: Juice.
1: And water.
0: Vodu.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: And also different kinds of fruits.
0: A i různé druhy ovoce.
1: So that one meal, how nicely decorated.
0: A to jedno jediné jídlo, jak je krásně ozdobené.
1: But all is like this, we have this we call the our good food.
0: A to všechno je dobré jídlo.
1: And after the from the mouth it goes through the whole intestine. Everything there are on the path. Many different they are standing and they will develop and so which kind of vegetables and waters and sweet and this and that they are all have inside in stomach that all karma yogis that in the stomach.
0: A potom přes ústa se to dostane tělem až do střev a celou tu cestu tam jsou různí karma yogíni, kteří si z toho berou to, co je potřeba, využívají to tak, jak je to potřeba podle toho, co to je.
1: Also many things about our bodies, our feelings.
0: A také je mnoho o tom, jak funguje naše tělo, jaké máme pocity.
1: But all is yours.
0: A všechno je to ale vaše.
1: Your skin, your hair.
0: Vaše kůže, vaše vlasy.
1: Your fingers.
0: Prsty.
1: Your bodies.
0: Tělo.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: Similarly, that yoga, how many yoga teachers?
0: Podobně i kolik je různých jogových cvičitelů.
1: Must not be only Indians.
0: A nemusí to být jenom Indové.
1: But many other countries.
0: Ale i z mnoha jiných zemí.
1: And they all are practicing teachings yoga.
0: A ti všichni cvičí a učí jogu.
1: So all they where they are, which kind of exercises they are doing, how they are their language, but finally, they also said the yoga, and we also did the yoga.
0: A tak učí různé jogové cvíky, sami je cvičí, a tak dále, ale všechno je to nakonec yoga.
1: And so everyone, you have to be. For example, you have 5 children.
0: Tak je to podobně, jako když máte 5 dětí, například.
1: And each child have different name.
0: A každé dítě má své vlastní jméno.
1: But the parents will say my children.
0: Ale rodiče o nich mluví jako o svých dětech.
1: Similarly, all yoga different their name have their yogas, but yoga is the yoga.
0: A podobně i yoga má různá jména, různé cviky a podobně, ale všechno je to yoga.
1: And all yoga teachers and yoga practitioners and their school or their ashrams. We should be in harmony together with it will be very nice and we have to bring this that we bring up again the sat yoga.
0: A podobně všechny ty jogoví cvičitelé, lidé, kteří cvičí jogu, tak i všichni by měli být v harmonii a tak by to mělo být a společnýma silama přivedeme opět satya jogu.
1: And someone who they learn yogas, and knows yoga something little bit.
0: A někdo, kdo se učí jogu a něco o ní už ví.
1: And they are only talking and they want to collect many peoples.
0: A tak jenom mluví a chtějí nasbírat co nejvíc lidí.
1: And there are people who is coming, they only coming for one lecture and hurry home.
0: A pak jsou lidé, kteří přijdou jenom na jednu lekci a zase odejdou.
1: That is the surface.
0: A to je jenom takové klouzání po povrchu.
1: And there's some clouds for a while in the sky, the clouds.
0: Na obloze budou na chvilku mraky.
1: And suddenly all clouds are gone.
0: A najednou zmizí.
1: That is a different.
0: A to je pak jiné.
1: So we should also respect and help them, all yoga teachers and all yoga students.
0: Takže měli bychom respektovat a pomáhat všem jogovým cvičením.

0: učitelům a cvičencům jógy.
1: And everyone have knowledge.
0: A každý má nějaké poznání.
1: That's we call the knowledge.
0: Říkáme tomu poznání.
1: And everyone have different knowledge.
0: Poznání, znalosti a každý má nějaké jiné.
1: Also the little children.
0: I malé děti.
1: 3-4 children. About 2-3 years.
0: 2-3 roky.
1: Staré. 2 years.
0: Dvouleté, tříleté.
1: 5 years.
0: Pětileté.
1: 10 years.
0: Desetileté.
1: And all the we are making children some kind of pictures on the paper.
0: A my jim děláme nějaké obrázky na papír.
1: And they are happy.
0: A jim se to líbí.
1: We are happy.
0: A my jsme šťastní také.
1: Finally it will come one day all into one.
0: A nakonec všichni pak budou jedno.
1: And so that is that we have to concentration and help and respect.
0: A proto musíme dělat koncentraci, pomáhat a respektovat.
1: But those who are only making their ashrams only or their centers and like this and they don't want to speak about others and not this and that, that is the negative people.
0: Ale ti, kteří jenom chtějí dělat ten svůj vlastní ashram, své vlastní yoga centrum, nechtějí mluvit o ostatních a podobně, tak to jsou vlastně negativní lidé.
1: So that is only like few months on the trees and then the leaves it will fall down and gone away.
0: A to je jako listy, které jsou jen pár měsíců na stromě a potom spadnou a unese je vítr.
1: But when you have the guru,
0: ale když máte gurua,
1: then you have the guru.
0: Tak máte gurua.
1: And let's say Guruji passed away.
0: A dejme tomu, že by Guruji odešel.
1: And we are still here.
0: A my tu zůstali naživu.
1: But guru is not died.
0: Ale ten guru nezemřel.
1: Body has gone.
0: To tělo odešlo.
1: And he's all the times with us.
0: Ale on je stále s námi.
1: Like our Alakpurijis.
0: Jako náš Alakpurijis.
1: From the Satyugas.
0: Ze Satyayugi.
1: Satyugas. Dvapar yugas, Treta yugas, Kali yugas.
0: Treta yugi, Kali yugi.
1: It's all is one parampara.
0: A je to jedna parampara.
1: And this parampara, it means, let us say, we have one beautiful apple
0: a ta
1: tree.
0: Parampara, to je jako když máme krásnou jabloň.
1: And that tree is about 8 years or 100 years old.
0: Která je asi 80 nebo 100 let stará.
1: But every year the same sweet, same the
2: fruit,
1: the colors and big, how it is roll very good.
0: Ale každý rok dává krásná, sladká, kulatá, barevná jablka.
1: And so someone who was eating the apples for 2 years after.
0: Takže někdo, kdo jedl jablka, tak potom 2 roky.
1: And they were about died.
0: A potom zemřeli.
1: But continues the apple is going.
0: Ale ta jablka dál rostou.
1: So that is one Guruji.
0: Takže je to jeden Guruji.
1: Guruji physically is not there.
0: Fyzicky už tam není.
1: But his blessings always in your house.
0: Ale jeho požehnání je vždycky ve vašem
1: in your disciples.
0: A ve vašich žácích.
1: And when we tell someone,
0: a když někomu řekneme,
1: now your Guruji is not here, he passed away.
0: Teď už tady tvůj Guruji není,
1: and other comes and I must teach you something and I should give you Guru mantras more because your Guru is not anymore and you are only and nothing.
0: Přijde někdo jiný, kdo řekne, tak já ti teď dám mantru a budu tě učit, protože tvůj guruji už tu není.
1: That's called dualism.
0: Tak to je dualismus.
1: And when the dualism is,
0: a když přijde dualismus,
1: then is fight.
0: Tak přijde boj.
1: It's not good.
0: A není to dobré.
1: So in this way,
0: a tímto způsobem,
1: we should practice,
0: bychom měli cvičit,
1: and we should get people humble, kind, and talk them. Speak them.
0: A být k lidem pokorný, mluvit s nimi.
1: But of course your disciples and they should be not that okay, I will go there, that is a better one, other can dance very better, other can sing one can better. this one should not take.
0: Ale ti žáci by neměli být takoví, že budou tamhle tancovat, že je to tam lepší, tamhle zpívat, že je to tam lepší, tak by to nemělo být.
1: So one is dancing.
0: Když někdo tancuje.
1: But that dancer will not be whole day and night and whole month with you all the whole life.
0: Ale ten tanečník s vámi nebude celý život ve dne v noci.
1: Or singer.
0: Nebo zpěvák.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: So there are and good. The one have to dance with this. It's good.
0: A samozřejmě, když někdo tančí nebo zpívá, tak je to dobré.
1: But our children have only that one own mother.
0: Ale naše děti mají jenom tu jednu matku.
1: And then their children.
0: A jejich děti.
1: Also have the grand that grandmother.
0: Mají také tu babičku.
1: So this is one root.
0: Takže je to jeden kořen.
1: And in that root it is like this. Then we can come to the Brahmalokas.
0: V tom kořenu to je a pak se můžeme dostat do Brahmaloky.
1: So paramparas.
0: Takže parampara.
1: And unfortunately,
0: bohužel,
1: in last centuries,
0: v posledních staletích,
1: slowly the human lost.
0: Pomalu to lidé ztratili.
1: So they are not there enough.
0: A nejsou v tom dostatečně.
1: And that's why there is dualities.
0: A proto je tady dualismus.
1: And then my countries and your countries and their countries.
0: Moje země, tvoje země, jejich země a podobně.
1: Then my street.
0: Moje ulice.
1: My village.
0: Moje vesnice.
1: My farm.
0: Moje farma.
1: All we are changed.
0: Takhle to rozdělujeme.
1: So we should come together.
0: Takže měli bychom přijít.
1: And we should help them also.
0: Být společně a měli bychom jim pomáhat.
1: There are people eating in one table.
0: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
1: And one was coming first time there.
0: A jeden z nich tam byl poprvé.
1: So he was taking little.
0: Tak si bral jenom trochu.
1: And just little and this.
0: Trochu toho, trochu toho.
1: Because he's ashamed.
0: Protože styděl se.
1: That is, oh God, this person is eating too much.
0: A říká si, tamhle ten člověk jí hodně.
1: But others say, no, please take.
0: A ostatní mu říkají, ne, prosím, vemte si víc.
1: That we have to do.
0: A tak se musíme chovat.
1: But it means not that now whole month you will, or whole year that you will eat on this, coming on eating there.
0: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
1: And also when someone speaks from one guru to the other gurus, their disciples and their they should not criticize.
0: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
1: and when they criticize,
0: tak by neměli kritizovat.
1: That means you should get up and say, thank you, I'm going.
0: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
1: So, one should not criticize.
0: Čili člověk by neměl kritizovat.
1: Criticize means your heart is burning.
0: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
1: And all like your kidneys.
0: A i já.
1: All this, everything is going down.
0: Všechny orgány jdou dolů v těle.
1: Every nerve systems.
0: Nervový systém.
1: Eyes.
0: Oči.
1: In whole body.
0: V celém těle.
1: We are losing something.
0: Něco ztrácíme.
1: And when we are very happy.
0: A když jsme šťastní.
1: We said. We have more blood inside coming.
0: Tak máme, najednou nám víc proudí krev.
1: Therefore, first learn this.
0: A tak se prosím tohle naučte jako první.
1: And so yesterday, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
0: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
1: And we have the yogic books.
0: Máme k tomu jogové knihy.
1: And of course, doctors and professors. And this they are, they also have very much knowledge about this.
0: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
1: Surgeons, and they know how to cut and take some operation.
0: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
1: And other people whose first time they will cut many nerves.
0: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a.
1: So doctors. Surgeons,
0: takže lékaři, chirurgové,
1: they are great people.
0: Jsou skvělí lidé.
1: Our holy Guruji said,
0: náš holy Guruji řekl,
1: The doctor is next to God.
0: Lékař je hned po Bohu.
1: That these dogs, the doctors and professors, and they can live our life.
0: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
1: And they will try. And while dying, that your soul is going out, they can bring again in.
0: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
1: Because soul, as long as body is there.
0: Protože dokud je tam ještě tělo.
1: There are two. One is called the soul want to go like a the stars falling.
0: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
1: But there is attachment.
0: Odchází, ale je tam připoutanost.
1: And that is like sometimes gum, you know.
0: A to je taková jako žvíkačka.
1: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this. That goes in. This way, this one soul is also going out and out.
0: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
1: And so that how to separate.
0: A jak tedy to oddělit?
1: And there are two.
0: Tak jsou dvě možnosti.
1: Suddenly one comes back after the dead body.
0: Najednou člověk se vrátí zpátky.
1: Again they are alive.
0: Vlastně oživné, vrátí se do toho mrtvého těla.
1: And others.
0: A jiní.
1: Doctors.
0: Lékaři.
1: Surgeons.
0: Chirurgové.
1: They can hold this life.
0: Tak ti mohou zadržet ten život.
1: So I said only from my side.
0: Takže já to řeknu jenom za sebe.
1: That doctors, the professors and surgeons, I respect them very, very much.
0: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
1: Some people said we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want his injection this, and we have the Ayurvedas or this Vedas or this. Okay, that's also good.
0: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci.
1: But
0: injekce.
1: When the accident is so, in that way, that time your Ayurveda will not so much will help you.
0: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
1: Technologies and the doctorate, they will take immediately bring there in the hospital, and 99% they can let us again life.
0: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
1: And after many, maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
0: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
1: And painful.
0: A v takových bolestech.
1: But still now they can give such an injection, so they don't feel the pain.
0: Ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
1: And they can make depression everything needed.
0: A mohou všechno zašít.
1: So my soul live, the soul is round and round the body.
0: Takže ta duše je kolem těla.
1: And some it comes again from the doctor said it has died.
0: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
1: And after few minutes,
0: a po pár minutách,
1: he's again in the body.
0: Je už ta duše zpátky v těle.
1: There are many people.
0: Je mnoho takových lidí.
1: There is one also one doctor.
0: A také jeden lékař.
1: And he's in, you know, on New Zealand, you know, America.
0: Je v Americe.
1: Washington.
0: Ve Washingtonu.
1: And there is one man, and he was in many, many countries he went.
0: A ten jel do mnoha zemí.
1: And he asked someone who was died and again came in body in body.
0: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
1: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
0: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
1: And he has beautiful book. He have now books, two books.
0: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
1: And all these persons' name, which countries, how old, what happened, everything he is giving this.
0: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
1: So it is true.
0: Takže je to pravda.
1: So this life is going that, and we should be in this life.
0: Takže ten život probíhá, měli bychom.
1: And further comes and go.
0: A zároveň pak zase přichází a odchází.
1: So that is in our body is a, in all creatures there is a life inside.
0: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
1: On the road we keep so many animals or creatures died.
0: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
1: And some they are hidden, they fall down, other things that is dies, but after a while life is there and try to get up and fly.
0: Některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
1: About 2 years ago, I think, or end of last year.
0: Asi před dvěma lety nebo koncem minulého roku.
1: Here in Strilki ashram.
0: Tak tady v ashramu ve
1: Strilka. We were walking to go to the forest.
0: Jsme měli procházku do lesa.
1: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
0: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
1: And some car was hit by one bird.
0: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
1: And bird fall down.
0: A ten pták spadnul.
1: And little light. So the second car did not hit him again.
0: A to další auto ho ale už nepřejelo.
1: I said, well, I think he's still alive.
0: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
1: So they took it. I told them.
0: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
1: And I said, put it him on the our boundary.
0: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a ashramu.
1: Our fence.
0: Na plot.
1: So we put it there.
0: A tak jsme ho tam dali.
1: Others said, this died. This.
0: A někdo říkal, že už zemřel ten pták.
1: Well, we were walking.
0: A pak jsme teda se procházeli.
1: And then we were sitting there.
0: A seděli jsme tam.
1: It was summer time.
0: Bylo to v létě.
1: Or winter? Summer. And then I said, may some like cat or somebody will come and eat the.
0: A já jsem pak říkal, že možná ho tam objeví třeba kočka.
1: Or is he died.
0: A sežere ho, anebo už zemřel.
1: So one went again there.
0: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
1: And while one was coming, suddenly the bird flight.
0: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
1: The birds can again come in life again.
0: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
1: Many, many times it is said like this.
0: Mnohokrát se to tak stalo.
1: Anyhow, so the soul, the jiva.
0: Takže ta duše, jiva.
1: He like his house as our body.
0: Je to jako to tělo je jako dům.
1: And then when he's suffering, he want to go out.
0: A když trpí, tak chce.
1: But attachment is there.
0: Odejít, ale je tam připoutanost.
1: And so it is said, better is not to put in earth, but cremator.
0: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
1: Then they know this jiva, this soul,
0: ta jiva,
1: because there is nothing, and they go.
0: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
1: But that is that we know our life, and I said, Ayurveda is very much good, yoga is very good, medicine is very good, All are very good. Nothing to say.
0: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ajurveda, tak západní medicína. Nic proti nim.
1: So there are many techniques.
0: Takže je mnoho různých technik.
1: Similarly, there is one yoga.
0: A proto je
1: name yoga.
0: A podobně je jeden název yoga.
1: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
0: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jógy je na celém světě?
1: And they know and they are doing good things.
0: A vědí a dělají dobré věci.
1: And there are many different techniques. That's it.
0: A jsou nejrůznější techniky.
1: But finally comes to oneness.
0: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
1: Bhagavad Gita, it has yoga.
0: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol jog.
1: Bhakti yoga, jnana yoga, like this.
0: Bhakti yoga a tak dále.
1: And more than that, there are many yoga techniques.
0: A ještě víc je jogových technik.
1: But we cannot all learn and practice.
0: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
1: We can learn.
0: Můžeme se to naučit.
1: But we cannot all practice.
0: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
1: And one need not.
0: A ani není potřeba.
1: We have to have one.
0: Musíme mít jedno.
1: So Holy Guruji said one in all and all in one.
0: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
1: Everyone of you are here.
0: Takže vy všichni, co tady
1: you have
0: jste,
1: also your some kind of feeling techniques and you are practicing this.
0: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
1: And so I today was the because the pranayam.
0: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayamě.
1: And different kinds of pranayams.
0: A to jsou různé druhy.
1: And so also these techniques, there are many, it's called the different kind of sound.
0: A pak jsou různé druhy zvuku také.
1: And this many different kind of sounds.
0: A ty různé druhy zvuku.
1: It is a certain of the nerve systems.
0: Tak souvisí s nervovým systémem.
1: And this kind of sound coming from the brain.
0: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
1: But it is said it's from the nabi.
0: Ale říká se, že je z nábí.
1: And from this nabi is going vajranadi.
0: A z nábí jde vajranadi.
1: And many all what we have.
0: A různé další, co máme.
1: And so we have some kind of pranayam.
0: Takže máme určité pranayamy.
1: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
0: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
1: Now we all are hanging on this one.
0: A my se držíme tady těch.
1: But that yogi and yoga practicing they are doing, some they are only reading a book.
0: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
1: But there is someone.
0: Ale je někdo.
1: They are really have this is a science.
0: Který opravdu to bere jako vědu.
1: And so, for example, let's say the pranayama.
0: A tak třeba řekněme pranayama.
1: And in this pranayama is also like the sound.
0: A ve které je také zvuk.
1: And in this sound, it is one is what we call the brahmari.
0: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
1: Now brahmari is like a bees.
0: Tak brahmari je jako včely.
1: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
0: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
1: And so It is that is coming and taking the nectar.
0: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
1: So mother is that giving flowers.
0: Takže matka dává ty květiny.
1: Energies.
0: Energie.
1: Honey.
0: Med.
1: And the one comes sound. And that takes that sound. Milk.
0: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
1: So when we go to the pranayams.
0: Čili když jdeme na pranayamu.
1: And today I told someone technique something.
0: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
1: And so it is called Brahmari.
0: Takže říká se tomu Brahmari.
1: And it is through our fingers.
0: A je to přes naše prsty.
1: Index finger.
0: Ukazováky.
1: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
0: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazová kde na uši.
1: Now this have a sound.
0: A tam ten zvuk.
1: And for the Brahmari, ten zvuk, pranayam.
0: Pranayam je Brahmari.
1: There are five sounds.
0: Tak těch zvuků je pět.
1: And these five sounds they are for certain healing.
0: Tak těch pět zvuků
1: in the body.
0: Na léčení určitých částí těla.
1: Or awakening of some chakras.
0: A nebo probuzení některých čaker.
1: It's a good thing, not negative.
0: A je to dobré, není to nic negativního.
1: And many there are and also many people they have some problems in the sounds in the mouth in head and so on.
0: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
1: But very slowly.
0: Ale pomalu.
1: Step by step.
0: Je potřeba jít krůček po krůčku.
1: So one begins, let's say, the finger, index fingers můžeme goes in the ear.
0: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
1: And so here, then there are two sound.
0: A jsou dva zvuky.
1: One is that you put it on very little, not very in the ear.
0: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
1: So we feel on your eye, near in our ears.
0: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
1: So there are two sound.
0: Takže jsou dva zvuky.
1: One is that very we are slow, very finely, not finely, very fine.
0: Tak jeden je takový jemný.
1: But still you are hearing sound from outside also.
0: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
1: Second is that goes little more inside.
0: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
1: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
0: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
1: And so there are many men. The men have very big needles.
2: Nails
1: very big and very nice red or yellow orange.
0: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nehty, různě nalakované na
1: barvy. So the men have so long nails in color.
0: Mají dlouhé nehty, nalakované, dají si je dovnitř.
1: Not good.
0: Tak to není dobré.
1: Ladies are very good.
0: Ženy ty jsou.
1: So they have nice cut it and nails.
0: Ty mají krásně ustřižené ty nehty.
1: So you should tell the ladies to your husband.
0: Takže měli byste dát.
1: Don't put so much nails, otherwise manželu. You can harms little bit your sound in the ear.
0: Aby si ty dlouhé nechty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
1: So we go in.
0: Čili jdeme dovnitř.
1: But not putting in, just we go little in and then out like this.
0: Čili dáme
1: then it's completely closed.
0: Dáme si ty prsty trošku dovnitř a pak je dáme dopředu, tak aby jsme úplně.
1: And we can also hold it like this.
0: Takže můžeme si je takhle ohnout.
1: Sound.

0: Like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk.
0: Then it is when we do deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with the our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďkon.
0: So my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: I jazyk je uvolněný.

0: Yes?
1: Takhle.
0: Did you hear the distance difference?
1: Slyšeli jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now this for Brahmari pranayam like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of the Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute. Relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolní.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A v příští
0: two
1: dnech,
0: times.
1: Třeba dvakrát tu
0: samé. Like this slowly, slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful, beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many these all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti kteří řeší nos, oči
0: and
1: a
0: all these three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes this two.
1: A proto přichází
0: and that is called
1: dvě.
0: The Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: And Sahasrar chakra.
1: A Sahasrar chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.

0: Today is a very good day.
1: Dnes je velmi dobrý den.
0: Doesn't matter which direction you see.
1: Ať se podíváte kterýmkoliv směrem.
0: It's beautiful.
1: Tak všude je to krásné.
0: Beautiful.
1: Překrásné.
0: And that is a good day.
1: A je to dobrý den.
0: And it's the 1st of November.
1: 1. listopadu.
0: So, November is a very pleasant month.
1: Listopad je velmi příjemný měsíc.
0: It has many different mood of the November.
1: Měsíc listopad má různé nálady.
0: It is colorful.
1: Je pestrobarevný.
0: And it has many, many qualities.
1: A má v sobě mnoho různých kvalit.
0: So now you see the trees, everything beautiful, colorful.
1: Teď vidíte, jak ty stromy jsou krásné, barevné.
0: Mostly for the artist.
1: Je to takové umělecké období.
0: Who's painting?
1: Pro malíře, kteří malují obrazy.
0: So old life is age is also beautiful.
1: Ten i starý život je krásný.
0: Don't think that always young.
1: Nemyslete si, že jenom to mládí je něco?

0: Yang and Yin, both they are together.
1: Yang a Yin, obojba tři k sobě.
0: So, this is the beauty of the old life.
1: Čili listopad je krása starého života.
0: Not only the trees getting color.
1: A nejenom, že se zbarvují stromy.
0: But we also get color.
1: Ale i my měníme barvy.
0: And God is working for everyone.
1: A Bůh pracuje pro každého.
0: Just nicely mixing. Still there are some black, some white, some little gray, you know.
1: Je to krásná barevná směs. Ještě některé vlasy jsou třeba černé.
0: It's a beautiful half hair is white and half hair is black.
1: Některé šedivé a některé vlasy jsou třeba na půl, do půlky bílé a od půlky černé.
0: So if you want to see the beauty of the life.
1: A když tedy chcete vidět krásu,
0: then
1: života,
0: don't put the colors in the hair.
1: Tak si nebarvěte vlasy.
0: So why we put the color?
1: Proč si barvíme vlasy?
0: Must be some desire we have still.
1: Musíme zřejmě mít ještě nějakou touhu.
0: And as long as you have a desire,
1: a dokud máte touhy, přání,
0: you can't proceed towards the higher consciousness.
1: Tak nemůžete postupovat k tomu vyššímu vědomí.
0: The fashion.
1: Móda.
0: This fashion is killed people.
1: Móda zabíjí lidi.
0: And you know how much, of course, the fashion is supporting the economy.
1: Samozřejmě, že móda podporuje ekonomiku.
0: But which economy?
1: Ale jakou ekonomiku?
0: Your home economy, your is economy is not in good condition.
1: Vaše domácí ekonomika zrovna není v dobrém stavu.
0: So how much we use for the different things?
1: Kolik toho spotřebováváme na nejrůznější věci?
0: And lot of things with chemical.
1: Spoustu toho jsou různé chemikálie.
0: So very expensive maybe makeup things.
1: A můžete si kupovat všelijaké předražené make-upy.
0: Mostly when you go to the airport.
1: Většinou, když jedete na letiště.
0: And you go towards the gate.
1: A jdete k bráně.
0: Then there is no access, free access.
1: Tak nemůžete jít volně jen tak.
0: You have to go through all kind of shops.
1: Musíte projít všemi těmi nejrůznějšími obchody.
0: Chocolate, alcohols.
1: Čokolády, alkohol.
0: And many others.
1: A spousta dalšího.
0: So there is also for the color.
1: A také je tam spoustu těch všelijakých barvidel.
0: So I went to see.
1: A já jsem se na to šel podívat.
0: And I saw that I wanted to have one nice lipstick.
1: A říkal jsem si, že bych si pořídil hezkou rtěnku.
0: Because it is easy to make tilak.
1: Protože tou rtěnkou se hezky dělá tilak.
0: So I said I need two colors.
1: A tak jsem jim řekl, potřeboval bych dvě barvy.
0: One is the, like three, like this.
1: Jednu na ty tři čáry na čele.
0: And then one to do it like that.
1: A potom další odstír na tečku tilak.
0: So the person said to me.
1: A ta prodavačka mi říkala.
0: Swamiji, this tilak will be very expensive.
1: Swamiji, takový tilak by vás vyšel hodně draho.
0: So such expensive.
1: Čili je to opravdu velmi drahé.
0: You put it everything then in the morning and after evening you wash away.
1: A vy si to ráno všechno namalujete a večer to zase smýváte.
0: For what?
1: A k čemu?
0: And when you evening wash your face.
1: A když si večer tu tvář umyjete.
0: And look in the mirror.
1: A podíváte se do zrcadla.
0: You get depression.
1: Dostanete depresi.
0: You get a depression.
1: Dostanete se do deprese z toho.
0: Tomorrow I will practice yoga.
1: Zítra začnu cvičit jogu.
0: And in the morning you are lazy.
1: Ale ráno jste líní.
0: And again.
1: A znovu.
0: And money is gone.
1: Peníze jsou pryč.
0: And the skin is hanging and hanging.
1: A kůže na obličeji visí stále víc.
0: So yoga.

0: helps.
1: Yoga pomáhá.
0: Really, if you practice every day.
1: Pokud cvičíte každý den.
0: And use less these chemical things, makeups.
1: A omezte používání těch chemikálií a makeupů.
0: You will have beauty.
1: Budete krásný.
0: Because the skin itself keeps the beauty.
1: Kůže sama o sobě se zachovává krásně.
0: But when we put too many things, chemical things in the skin, too much cream.
1: Ale když si na ní patláme všechny ty možné chemické přípravky a krémy,
0: it's not good.
1: Tak to není dobré.
0: Doesn't matter what kind of best makeup thing is.
1: Ten nejlepší makeup je.
0: There is little alcohol.
1: Jo, i v tom nejlepším make-upu je trošku alkoholu.
0: Maybe very fine quality alcohol.
1: Možná je to velmi kvalitní alkohol.
0: And that will dry skin.
1: Ale stejně vysušuje pokožku.
0: Then you have to put again cream.
1: A tak znovu musíte si mazat krém.
0: Then again you will dry.
1: Pak znovu v těch čistidlech je alkohol, takže vyschne ta kůže.
0: So you become dependent.
1: A vy se pak stanete závislí na těch kosmetických.
0: I tell you my own experience.
1: Prostředcích. Řeknu vám vlastní příklad.
0: When I came to Europe.
1: Když jsem přijel do Evropy.
0: And people used to give me nice cream.
1: Tak mi lidé dávali takové krásné krémy.
0: So put the cream on the skin and on hands.
1: Abych se namazal pleť na obličeji a ruce, abych si mazal.
0: On my foot.
1: A na chodidla.
0: After 1 month,
1: a po měsíci,
0: I couldn't refuse.
1: Jsem nemohl odmítat.
0: Myself.
1: Sám už jsem nemohl
0: I couldn't
1: odmítat.
0: Sleep without putting cream on my foot sole.
1: A nemohl jsem spát, dokud jsem si nenamazal chodidla.
0: Years and years.
1: Trvalo to roky.
0: I said no, I don't want this.
1: No, pak jsem si řekl, že tohle nechci.
0: I don't want.
1: Tak to nechci.
0: So I went to sleep.
1: A tak jsem šel spát.
0: Without cream.
1: Bez krému.
0: You will not imagine.
1: Nedokážete si představit.
0: 3 o'clock morning.
1: Ve 3 hodiny ráno.
0: I had to put a cream to sleep.
1: Jsem si ty chodidla musel namazat, abych vůbec usnul.
0: Till 3 I couldn't sleep.
1: Do 3 se mi nepovedlo usnout.
0: And I said no, I will not have cream.
1: A řekl jsem, ale ne, žádný krém.
0: Go bathroom, come back.
1: Šel jsem na toaletu, vrátil jsem zpátky.
0: Little water on the foot soles.
1: Trošku jsem si namazal chodidla vodou.
0: Again dried.
1: A znovu byla vyschla, vysušena.
0: And they said it's the best cream.
1: A oni říkali, že to je ten nejlepší krém.
0: I forgot the name of the company.
1: Zapomněl jsem, jak se jmenuje ta společnost, co ho vyrábí.
0: So I couldn't give up.
1: A nemohl jsem se ho vzdát.
0: And sometimes so thick I was putting on the foot.
1: A někdy jsem se ho musel namazat takovou vrstvu tlustou.
0: Then once Guruji invited me, Guruji told that I should come on Guru Purnima time.
1: A jednou mě Guruji pozval a řekl, že bych měl přijet za ním v době Guru Purnimy.
0: So it was so hot in India.
1: A v Indii v té době bylo veliké horko.
0: When it's very hot, then you sweat more.
1: A když je horko, tak se víc potíte.
0: And so I was sweating.
1: A tak jsem se potil.
0: And humidity there.
1: A byla tam vlhkost.
0: I forgot to put the cream.
1: A zapomněl jsem se namazat krémem.
0: And in 10 days I got rid of the cream.
1: A během 10 dnů se mi tak povedlo se toho té závislosti na krému zbavit.
0: Otherwise, wherever I went here in Europe.
1: Ale jinak kdekoliv jsem přijel, jsem v Evropě.
0: And once somebody gave this Diet Coke is very good.
1: Jednou mi někdo řekl, že je velmi dobrá dietní kola.
0: So where people were putting cream.
1: A tak mi lidé pak nosili ten krém.
0: A bottle of the Diet Coke.
1: K posteli a spolu s lahví dietní koly.
0: Even now, sometimes they are putting.
1: A dokonce ještě teď mi občas někdo přinese ten krém.
0: But now, thanks to Mahaprabhuji, I'm not depending.
1: Ale teď díky Mahaprabhuji mu už na něm nejsem závislý.
0: And if, then oil.
1: Pokud se chcete mazat, tak olejem.
0: Pure oil.
1: Čistým olejem.
0: Sesame oil, olive oil.
1: Může to být sezamový olej, olivový olej.
0: Different kind of oils.
1: Různé druhy olejů.
0: Pure oil.
1: Ale aby byl čistý.
0: Cold pressed.
1: zastudená lisovaná.
0: That is very healthy for the skin and for everything.
1: Takový olej je opravdu zdravý pro kůži.
0: So the best thing is.
1: Tak nejlepší je.
0: To save your money.
1: Ušetřit peníze.
0: You should use little real oil.
1: A používat jenom trošku skutečného oleje.
0: Not that orange oil.
1: Ne, aby tam byly různé přídavky.
0: Mango oil.
1: Přídavky, mangový olej, pomerančový olej.
0: Švečken oil.
1: Olej ze švestek.
0: There is all very something is inside, blended.
1: To už jsou různé takové směsice.
0: Are you all my girls, boys? Good journey.
1: Šťastnou cestu.
0: Less makeup.
1: A méně makeupu.
0: See you. And so, yoga. Yoga regenerates our body, the cells.
1: Yoga regeneruje naše tělo, naše buňky.
0: Our skin.
1: Regeneruje naši pokožku.
0: It is great support for our gland systems.
1: A je to veliká podpora pro systém našich
0: žláz. Organs.
1: Pro všechny orgány.
0: Blood circulations.
1: Pro krevní oběh.
0: And what is we need the blood circulation?
1: A k čemu potřebujeme krevní oběh?
0: And with too many creams.
1: A když máte pak příliš mnoho krému.
0: We block our skin can't breathe properly.
1: Tak tu kůži tím vlastně blokujeme a nemůžeme dostatečně dýchat pokožku.
0: And that's why many rides on the their protection. Its skin breathes very easy and very nice.
1: A proto se také na těch produktech různě píše, kůže pak snadno dýchá.
0: It is not true.
1: Ale není to pravda.
0: It's blocking.
1: Ve skutečnosti ty krémy tu pokožku
0: so,
1: blokují.
0: Clean nicely.
1: Čili hezky se umejte.
0: If it is possible with natural soap.
1: Pokud můžete, tak přijít nějakým přírodním
0: neem soap.
1: Třeba nýmový.
0: And then take little sesame oil.
1: Pak si vemte trošku sezamového oleje nebo mandlového oleje.
0: Olive oil.
1: Nebo olivového.
0: Pure oil.
1: Aby to byl čistý olej.
0: And little bit put it on the skin.
1: A trošku si můžete namazat pokožku.
0: It will make your skin most beautiful again.
1: Tak ta vaše pokožka znovu zkrásní.
0: And practice.
1: A cvičte.
0: When we practice the asanas.
1: Když cvičíme asány.
0: And Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri have told you in Jaipur.
1: Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri vám v Jaipuru říkal.
0: He doesn't use so much cream.
1: Že nepoužívá nějak zvlášť krémy.
0: No, he don't use.
1: Nepoužívá žádné.
0: Except on his skins. Except on his skin.
1: Kromě na sebe.
0: But Vivek Puri told you yesterday.
1: Ale Vivek Puri vám včera říkal.
0: So you see the Mahamandaleshwar Vivek Puri doesn't use any kind of cream.
1: Mahamandaleshwar Vivek Puri nepoužívá žádné krémy.
0: Except.
1: Kromě.
0: Ice cream.
1: Nepřeložitelná slovní hříčka v angličtině kromě zmrzliny.
0: So you see, psychologically, we have to satisfy our feelings.
1: My máme pocit psychologicky, že musíme uspokojit naše pocity.
0: So ice cream is okay.
1: Čili zmrzlina je v pořádku.
0: It's sugar.
1: Je v ní cukr.
0: It's sweet.
1: Je sladká.
0: Who don't eat sugar?
1: Kdo nejí cukr?
0: Will get diabetes.
1: Dostane cukrovku.
0: Yes. I gave up sugar in 1978.
1: Já jsem přestal jíst cukr v roce 1978.
0: And I got diabetes in 1998.
1: A v roce 1998 jsem dostal cukrovku.
0: Because I didn't eat sugar.
1: Kvůli tomu, že jsem nejedl cukr.
0: My cholesterol went high.
1: Cholesterol mi stoupl.
0: Because I gave up eating ghee.
1: Protože jsem přestal jíst ghee.
0: In 1981.
1: V roce 1981.
0: And I got cholesterol and

0: her heart problems in 1998.
1: A v roce 1998 jsem začal mít potíže se srdcem a s vysokým
0: cholesterolem. There are many doctors.
1: Je mnoho lékařů.
0: And many therapeutes.
1: A mnoho terapeutů.
0: I don't compare with the doctors.
1: Já se nesrovnávám s žádnými
0: lékaři. I am not a doctor.
1: Sám nejsem lékař.
0: But I can tell you.
1: Ale můžu vám říct.
0: We should have a natural food.
1: Že bychom měli mít přirozenou potravu.
0: We need.
1: Potřebujeme.
0: We need, otherwise body will produce itself.
1: Potřebujeme tu přirozenou stravu.
0: So when you don't eat sugar.
1: Jinak si to tělo začne samo vytvářet.
0: Body will produce the sugar.
1: Když vy nebudete jíst cukr, tak to tělo
0: when
1: si
0: you don't
1: začne
0: eat
1: vyrábět.
0: Oil and butter.
1: Když nebudete jíst žádné tuky, oleje.
0: Then body will produce the fat inside.
1: Tak tělo si začne vytvářet vnitřní tuk.
0: So our habit, our diet is very important.
1: To, jak jsme zvyklí se stravovat, je velmi důležité.
0: Of course you should not eat per day 100 gram butter.
1: Samozřejmě, že byste za den neměli jíst 100 gramů másla.
0: But limited.
1: Ale určité omezené množství.
0: And yoga practice.
1: A cvičit jogu.
0: Yoga is really a beautiful diet for the body.
1: Yoga je opravdu krásná dieta pro tělo.
0: All the gland systems, all the nerve systems, all the muscles, all the ligaments, all the joints, they are nicely moved.
1: Veškerý systém žláz, tím prospívá celý nervový systém, všechny svaly, vazy, šlachy se můžou dobře pohybovat.
0: People want to do quickly.
1: A lidé chtějí cvičit rychle.
0: But it has no effect.
1: Ale to nemá ten účinek.
0: That's why slowly.
1: Proto pomalu.
0: But you should have to do in such a way.
1: Ale měli byste cvičit
0: tak. That you do this slowly, but you will feel that oh, it was really strong.
1: Že sice cvičíte pomalu, ale přitom cítíte, že to opravdu je účinné, silné.
0: So this depends on the teacher.
1: A to závisí na cvičiteli.
0: And we have in Yoga and Life hundreds of teachers.
1: V jozefinním životě máme stovky učitelů.
0: They are very, very good.
1: Kteří jsou velmi, velmi dobří.
0: Many these people who are sitting here, how many years they are practicing yoga in their life?
1: Mnoho lidí z vás, co tu sedíte, kolik let cvičíte jogu v denním životě?
0: And if they went to some other kind of practice,
1: kdybyste šli cvičit někam jinam,
0: they were frightened.
1: Tak by vás to vyděsilo.
0: And came back again.
1: Tak vás to vyděsí a vrátíte se zpátky.
0: So you are practicing, but do something more.
1: Cvičíte, ale dělejte ještě něco víc.
0: Less chemical.
1: Méně chemikálií.
0: And less makeups.
1: Méně makeupu.
0: You should make up a little bit, okay, no problem.
1: Je v pořádku, když se trošičku namalujete.
0: Make up your mind.
1: Zase nejde přeložit.
0: That you will practice.
1: Mějte rozhodnou mysl, že budete
0: you will
1: cvičit.
0: Use less chemical things.
1: A používejte méně chemikálií.
0: You will use natural things.
1: Používejte přirozené věci.
0: And instead of making makeup.
1: A místo toho, abyste se malovali.
0: You will practice two asanas more.
1: Můžete přidat dvě asany.
0: That will regenerate our tissues again.
1: A to nám bude regenerovat znovu tkání.
0: And that's how they said that yogis maintaining good health. They look like young.
1: Proto se říká, že yogini se zachovávají dobré zdraví a vypadají mladší.
0: They can't become young.
1: Nemůžou omládnout.
0: Maybe one or two.
1: Možná jeden nebo dva.
0: If you can make all people young.
1: Ale kdyby omládli úplně všichni.
0: Then I will believe, no Santi?
1: Pak bych tomu věřil.
0: Otherwise one is doing only to become young and this and that, what is use of this?
1: Ale když to člověk cvičí jenom proto, aby tím omládl, tak jaký to má pak smysl?
0: Sooner or later we have to say bye bye.
1: Dříve nebo později se stejně musíme rozloučit.
0: So practice yoga.
1: A tak cvičte jogu.
0: So there are exercises for the face.
1: Jsou i cvičení na obličej. You know?
0: When you do matsyasana.
1: Když například cvičíte matsyasánu,
0: then you don't know how your face muscles are also stretching.
1: Tak ani nevíte, jak se vám také protahují svaly na obličeji.
0: When you are rolling the neck.
1: Když
0: the face muscles also.
1: Kroužíte krkem, tak to také má účinek na
0: obličejové svaly. The blood circulation supplying.
1: Když jdete do předklonu, tak je větší krevní oběh do hlavy.
0: So there are many, many postures which is good for the body.
1: Čili je mnoho pozic, které jsou opravdu dobré.
0: So let's make a sankalpa.
1: A tak si dejme sankalpu.
0: That I will practice 1.5 hour asanas.
1: Že budu cvičit hodinu a půl asány.
0: Whole year this year.
1: Celý rok letos.
0: Whole year.
1: Celý rok.
0: Make sankalpa, it's only 1.5 month left.
1: Tu sankalpu si klidně dejte, protože zbývá jí už jenom 2 měsíce do konce roku.
0: That's it. I always give you the short cut.
1: Já vždycky vám ukazuju, kudy vede zkratka.
0: And pranayams.
1: A pranayam.
0: So always yoga practice should make us happy.
1: Cvičení jogy by nám mělo přinášet štěstí,
0: relaxed,
1: uvolnění
0: and more energetic.
1: A víc energie.
0: Food.
1: Potrava, jídlo.
0: Yeah. Now I was disappointed.
1: A teď jsem byl zklamaný.
0: Someone brought me. They said, Swamiji now drinks little tea with the sugar.
1: Někdo mi přinesl čaj a řekl, Swamiji, ten se vypije s troškou cukru.
0: Half cup, but brown sugar.
1: Půl lžičky hnědého cukru.
0: And Janis has brought organic brown sugar.
1: A Janis Vali mi přinesl opravdu organický bio cukr.
0: That is a little expensive.
1: Hnědý, takový, který je trošku dražší.
0: And it was in Katori, in cup.
1: A bylo to v misce v Katori.
0: Sugar, brown sugar.
1: Byl tam ten hnědý cukr.
0: And in one plate.
1: A talířek.
0: And it was in the frame of the window.
1: A bylo to před oknem.
0: And he forgot to close the window.
1: A my jsme zapomněli to okno zavřít.
0: And the rain came.
1: A přišel déšť.
0: So some water drops fell into the katori.
1: A pár kapek toho deště také nakapalo do té katori.
0: On the half side.
1: Jenom na polovinu té misky.
0: Okay. So maybe 1-2 spoon water fell. And half of katori and sugar.
1: Celkem řekněme, že třeba 1-2 lžičky vody, jako kdyby napršely do poloviny té mističky.
0: And then can Janeshwari came.
1: Pak Janeshwari Puri přišel.
0: And he was surprised.
1: A byl překvapen.
0: In Swamiji's room is miracle.
1: Ve Swamijiho pokoji se dějí zázraky.
0: I filled the cup katori full of the brown sugar.
1: Já jsem to katori naplnil hnědým cukrem.
0: And a half is white and half is brown.
1: A polovina teď je bílá a polovina hnědá.
0: So the it was a brown color on the sugar.
1: Čili ten cukr byl jenom obarven.
0: Moment, listen.
1: Poslouchejte dál.
0: So it was from India.
1: Byl to cukr z Indie.
0: So everybody blames the India.
1: Čili teď všichni obvinují Indii.
0: Yes. So then I came to Vienna.
1: A vrátil jsem se do Vieny.
0: I told Mansa Devi brown sugar.
1: A řekl jsem Mansa Devi, jak mi přinese hnědý cukr.
0: It was in vape.
1: Bylo to ve vapu.
0: Ve from they call bio shop.
1: Bylo to z bio obchodu.
0: From Vienna.
1: Z Vídně.
0: They brought the brown sugar.
1: Až odtamtud mi dovezli.
0: I said, let's make experiment.
1: Já jsem řekla, tak uděláme takový experiment.
0: And I put 1 spoon water on that sugar.
1: A nalil jsem 1 lžičku vody do toho hnědého cukru.
0: It became so quickly white.
1: A ten tak rychle zbělal.
0: My beard took 15-20 years to get white.
1: Mému vousu to trvalo spoustu let, než zbělal.
0: So brown sugar, there must be brown sugar.
1: Určitě někde je nějaký hnědý cukr.
0: But for businessmen doesn't matter.
1: Pro obchodníkům je všechno jedno.
0: So best is the good.
1: Že nejlepší je gul.
0: Good that is from the cane sugar.
1: To je z třtinového cukru.
0: That's very healthy.
1: A to je pak zdravé.
0: So every day one should have at least 20 gram sugar.
1: Čili každý den bychom měli

0: sníst aspoň 20 gramů
1: cukru. In 24 hours.
0: Zatím 24 hodin.
1: And one tablespoon ghee.
0: A jednu čajovou lžičku ghee.
1: Sometimes two teaspoons sugar is healthy.
0: Jednu lžičku ghee. Někdy je zdravé si dát víc cukru.
1: With the coffee.
0: Třeba do kávy.
1: And 2-3 tablespoon ghee on the bati, dal bati.
0: A dát si i třeba 2-3 lžičky ghee na něco dobrého.
1: Sometimes is okay.
0: Někdy je to pořádku.
1: So please eat.
0: Čili prosím jeste.
1: Eat solid and good food.
0: Jeste kvalitní dobrou stranu.
1: Not junk food.
0: Ne, nekvalitní potraviny.
1: And then walk.
0: Pak choďte na procházky.
1: Do every day asanas, 1.5 hours.
0: Hodinu a půl se věnujte každý den asana.
1: In 4-5 months.
0: Za 4-5 měsíců.
1: You will be different.
0: Za 3-4 měsíce budete jiný.
1: Your skin color will be the more beautiful than with the makeup.
0: Zkrásníte, budete mít krásnější barvu kůže než s makeupem.
1: Once I heard of your music.
0: Jednou jsem poslouchal hudbu.
1: A folk song.
0: Byla to lidová píseň.
1: Long ago.
0: Už je to dávno.
1: It was a cassette.
0: Bylo to na kazetě.
1: Someone gave me.
0: Někdo mi ji dal.
1: From Slovakia.
0: Někdo ze Slovenska.
1: And so one singer, one girl was singing.
0: A na té kazetě zpívala zpěvačka.
1: And then I told what she's singing.
0: A já jsem se ptal, o čem zpívá.
1: And that girl was singing.
0: A.
1: That I have no money.
0: Zpívala o tom, že nemám žádné peníze.
1: My family is not so rich.
0: Moje rodina není tak bohatá.
1: But every day my cheeks are nice red.
0: Ale každý den mám krásné červené tváře.
1: Because I wash with the cold water.
0: Protože si je meju studenou vodou.
1: With cold snow water.
0: Z rozpuštěného sněhu, tak ledově studenou vodou.
1: So look, cold water wash nicely.
0: Můžete zkusit mít si tváře ledovou vodou.
1: And go in bright sun.
0: A pak jít na jasné slunce.
1: So body manage everything good, nice way.
0: Čili tělo to všechno krásně zvládne.
1: We know that you have heard many of you about the health and the World Health Organization.
0: Mnoho z vás jste slyšelo o Světové zdravotnické organizaci.
1: That they proved, they agreed that meat causes the cancers.
0: A o tom, že tato organizace už potvrdila, že maso způsobuje rakovinu.
1: And especially they said, I didn't read, people told me.
0: Já sám jsem to nečetl, ale lidé mi říkali, že to
1: the sauces,
0: že zvlášť párky.
1: Buffaloes, cows, goat milks, goat and buffaloes and cows meat.
0: Maso z krav a z kos.
1: So many causes the cancer.
0: Že je příčinou rakoviny.
1: Thanks to God.
0: Díky Bohu.
1: That we are healthy.
0: Díky Bohu jsme zdraví.
1: No. But if someone is diagnosed as a cancer.
0: Ale pokud někomu už je zjištěná rakovina.
1: Definitely we are not happy.
0: Tak zcela určitě z toho nejsme šťastní.
1: Doesn't matter who is who.
0: Ať je to kdokoliv.
1: We make thoughts.
0: Tak se nad tím zamýšlíme.
1: And that devil, cancer.
0: Ten ďábel rakoviny.
1: Is with us.
0: Je s námi.
1: In our body.
0: Je v našem těle.
1: Or on our skin.
0: Je i třeba na naší kůži.
1: And we can't get rid of that.
0: A my se ho nemůžeme zbavit.
1: Look what a Maya of the God.
0: Jaká je to Boží Maya?
1: And maybe in past was also cancers.
0: Možná v minulosti byly také rakoviny.
1: But not so much.
0: Ale ne v takovém množství.
1: Now is every third person.
0: Dneska je to skoro každý třetí člověk.
1: Is diagnosed. So this is in the food.

0: To všechno je v potravě.
1: It was not so much meat eaten in past.
0: Dřív se tolik masa nejedlo.
1: Once me gave one book from the Tyrol, Austria.
0: Dostal jsem kdysi nějakou knížku z Tyrolska, z Rakouska.
1: A very nice vegetarian cooking book.
0: A byla to kuchařka vegetariánského vaření.
1: So people were not eating so much.
0: Čili v minulosti lidé maso zdaleka nejedli tolik jako teď.
1: And people loved their animals.
0: A milovali svá zvířata.
1: They loved their cows, they loved their goats.
0: Milovali svoje krávy a svoje kozy.
1: But now we don't have cow.
0: Ale teď žádnou krávu nemáme.
1: We don't have goat.
0: Nemáme ani kozu.
1: But we have the meat.
0: Ale máme maso.
1: And you don't know.
0: A nevíte,
1: how animals killed.
0: Jak to zvíře zabili.
1: How the animal was fed.
0: Čím ho krmili.
1: This all comes to us.
0: A to všechno přichází k nám.
1: And lot of pollution.
0: Spolu s velkým znečištěním.
1: We cannot stop.
0: Nemůžeme to zastavit.
1: We have no power to tell those big companies to stop.
0: Nemáme takovou moc, abychom řekli těm velkým společnostem, aby s tím přestali.
1: But we can stop eating.
0: Ale aspoň můžeme sami to přestat jíst.
1: It's our body, our health.
0: Je to naše tělo, naše zdraví.
1: And we can practice.
0: A my můžeme cvičit.
1: So definitely yoga will keep us healthy.
0: Yoga nás celá určitě uchová při zdraví.
1: But you have to dedicate 2-3 hours a day.
0: Ale musíte jí věnovat 2-3 hodiny denně.
1: So when you have 3 hours a day for yoga.
0: Když věnujete józe 3 hodiny denně.
1: How many hours in year?
0: Kolik hodin to bude za rok?
1: About 40, how many hours?
0: Kolik hodin?
1: How many?
0: 1,080.
1: 1,000? Let us say 1,100.
0: Tak řekněme 1,100 hodin za rok.
1: Can you practice continuously 1,300?
0: Dokázali byste cvičit 1,100 hodin v kuse?
1: No.
0: To ne.
1: But when you do every day,
0: ale když budete cvičit každý den,
1: that will keep you healthy.
0: Tak to vás udrží při zdraví.
1: To be honest.
0: A abyste byli poctiví.
1: I must begin to.
0: Nebo abych já byl taky poctivý, tak musím taky začít.
1: Yes. But I can only begin if you do.
0: Ale já můžu začít jenom, když začnete vy.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So you know there's a dog school? A school for the dogs?
0: Víte, že existují psí školy?
1: So when two dogs are doing, following the master.
0: A když dva psi tam v tom výcviku poslouchají toho cvičitele?
1: Then second also do.
0: Tak ten třetí se také přidá.
1: So when you all will do.
0: Když vy všichni to budete dělat.
1: I will also do.
0: Tak já se taky přidám.
1: So let's say next time.
0: Tak řekněme, že příště.
1: Wish you all the best.
0: Teď vám přeju všechno nejlepší.
1: Many, many blessings.
0: Mnoho požehnání.
1: On the day of our beloved Guruji.
0: Den našeho milovaného Gurujiho.
1: Very soon Diwali is coming, Deepavali.
0: Velice brzo bude Diwali.
1: And wish you happy Diwali.
0: A tak vám přeju šťastné Diwali.
1: Diwali is as Christmas.
0: Diwali je stejné jako jako Vánoce.
1: Ram Navami is also like a Christmas.
0: A Ram Navami je také jako Vánoce.
1: So every day is a festival.
0: Každý den je nějaký svátek.
1: Guru Nanak said.
0: Guru Nanak říkal.
1: Sada Diwali sant ke. For the saints every day is Diwali.
0: Pro světce je každý den Diwali.
1: Satobar tehvar and these 7 days of the week.
0: Všech těch 7 dní v týdnu.
1: Is a festival.
0: Každý den je svátek.
1: Every day is Diwali.
0: Každý den
1: and
0: je.
1: Whole week is a festival.
0: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
1: For whom?
0: Pro koho?
1: Yogi practicing.
0: Pro toho, kdo cvičí jogu.
1: So wish you all the best.
0: Tak vám přeju všechno nejlepší.
1: Many are traveling to India.
0: Mnoho z vás jede do Indie.
1: And I too tomorrow.
0: Já taky zítra.
1: And I will come back soon.
0: Ale brzo se vrátím.

0: Mahaprabhuji's Mahasamadhi.
1: Na Mahaprabhujiho Mahasamadhi.
0: 5th of December.
1: 5. prosince.
0: It is in Vip.
1: Bude to ve Vipu.
0: So around 28th of November. November I will come.
1: Čili kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
0: And this evening will be no satsang in Vienna.
1: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
0: Because I also have to practice, begin.
1: Protože musím začít cvičit.
0: Yeah. So, see you when I come back.
1: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
0: Then wish all the best and much love to the whole family.
1: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
0: all
1: celé
0: friends,
1: rodině, všem přátelům.
0: And always be happy.
1: A buďte vždycky šťastní.
0: Czechoslovakian butter is a very good.
1: Československé máslo je
0: and
1: velmi
0: bread,
1: dobré.
0: So good bread.
1: A máte tak dobrý chléb.
0: And I like it, you know. You see here?
1: Vidíte to tady?
0: This was my sandwich.
1: To byl můj sandwich.
0: I tell you my bad habits.
1: Říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
0: After all the programs.
1: Po veškerých programech.
0: Evening.
1: Večer.
0: 11 o'clock.
1: V 11 hodin.
0: Then we sat together.
1: Jsme si sedli společně.
0: Had stories.
1: Vyprávěli se příběhy.
0: And midnight was semester.
1: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
0: We were eating sandwich.
1: Dali jsme si sendviče.
0: Oh my God.
1: Bože.
0: Toast bread and butter.
1: No, opečený chléb.
0: And toasty. I like it almost cheese.
1: A miluju olomoucké syrečky.
0: Really? So when I ate there one week in Czechoslovakia olomouc cheese.
1: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
0: One month in Vienna people can smell.
1: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
0: So we have a good food.
1: Měli jsme dobrou stravu.
0: Good nature.
1: Hezkou přírodu.
0: God gave everything.
1: Bůh nám všechno dal.
0: And we pray that in the whole world should be like that.
1: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
0: So, eat good and practice good.
1: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
0: That's good.

0: I die and that golden flying chariot is then what?
1: Dáš mi létající kočár ze zlata a já umřu a k čemu mi bude ten kočár?
0: He said no, I want to know what happens after death.
1: A proto říkal ne, ne, já chci vědět, co se stane po smrti.
0: Then temptation, lalach is temptation.
1: A pokušení, pokušení to je.
0: So then he was not tempted, so Yamraj was impressed and he said you passed the test.
1: A tak on se nenechal svést tím pokušením a Yamaraj to zaujalo, říká, tak si překonal tu zkoušku.
0: Then he explained everything about what happens after death, that the atma is ajara atma.

0: Om Bhagavan Ki Jai, Sri Shankaracharya Ki Jai.
1: Yamraj then told Nachiketa.
2: Yamraj potom vysvětlil Nachiketovi.
1: He was talking about the Atma.
2: Říkal mu o Atma.
1: It is smaller than the smallest.
2: Je menší než to nejmenší.
1: Bigger than the biggest.
2: A větší než to největší.
1: Hidden inside of all of us.
2: Skryté v každém z nás.
1: Everlasting.
2: Věčné.
1: Not dying with the body.
2: Neumírá, když zemře tělo.
1: It's always there.
2: Vždycky je tady.
1: And after teaching him this, Nachiketa didn't say yes, no, nothing.
2: A poté, co ho takto poučil, Nachiketa neřekl ani ne, ani ano, nic.
1: Not because he didn't understand it, but because he now knew the truth.
2: Ne proto, že by tomu nerozuměl, ale právě proto, že poznal pravdu.
1: And Yamraj then said that now, because you know the truth, the death will never harm you, nothing will happen to you. He was immortal.
2: A Yamaraj mu potom řekl, protože ty jsi poznal tu pravdu, už nad tebou smrt nemá moc, nikdy tě nezasáhne, jsi nesmrtelný.
1: And when he came back to the father embraced him.
2: Když se vrátil k otci, tak ho otec objal.
1: In one way we all can be Nachiketa.
2: A takhle vlastně můžeme být všichni tím Nachiketou.
1: And Gurudev is the

0: one who is showing us and who is telling us this truth.
1: Protože Gurudev je ten, který nám ukazuje, který nám říká tuto pravdu.
0: But we need to have faith and dedication like Nachiketa had.
1: Ale musíme mít víru a musíme to pevně následovat tak jako Nachiketa.
0: The fruit is always much more sweeter when you have patience.
1: To ovoce je vždycky sladší, čím víc máme trpělivosti.
0: I worked a lot personally on patience.
1: Já sám hodně na trpělivosti musím pracovat.
0: Many of you who know me from childhood, I think you know that I wasn't such a patient.
1: A vy, kdo mě znáte od malička, víte, že s tou trpělivostí mi to nikdy moc nešlo.
0: But when you are patient, then at the end of the day, Gurudev knows why he's tightening our screws all the time.
1: Ale víte, že ta trpělivost je potřeba, protože Gurudev nás dobře sleduje a ví, kde je potřeba utáhnout šroubek.
0: At that moment it feels hard.
1: V té chvíli to možná se cítíme, že je to těžké.
0: But later we realize that we are like that metal.
1: Ale potom později se uvědomíme, že jsme jako ten kov,
0: which Gurudev heats up on very strong fire,
1: který Gurudev zahřeje v tom silném ohni,
0: takes a hammer,
1: vezme kladivo,
0: then shapes us,
1: a začne nás tvarovat.
0: But when that shape or the form or the statue or whatever is being created, then ale, how beautiful it is that you can only see when it's done.
1: Ale když to vzniká, když se tvoří, tak ještě nevidíme tu krásu poznáme teprve, když je to hotové.
0: So patience we all need.
1: Takže všichni potřebujeme trpělivost.
0: If Nachiketa didn't sit 3 days waiting for Yamaraj, then the fruit of immortality wouldn't be there, no?
1: Kdyby Nachiketa nevydržel tam ty 3 dny čekat, tak by nedostal to ovoce nesmrtelnosti.
0: Same way we might think every year we come to Strelky, every year we are sitting in the sauna doing.
1: A tak my si myslíme stejně, každý rok jezdím do Střel, každý rok tam sedím v té sauně a každý rok cvičím.
0: Or every year Vasant comes up with a new project to work on.
1: A každý rok Vasant přijde s novým projektem, na kterém se pracuje.
0: Every time there's something to do.
1: Pokaždé je něco na práci.
0: This is tapasya.
1: A to je tapasya.
0: Or when we go to Jadan and you come to Jadan and next day already they say, okay, you are now in the Om Ashram working, or you are doing this, or you are doing that. You say, oh, I'm still on jet lag.
1: A stejně je to v Om Ashramu, v Jadanu, když tam přijdete, tak hned druhé dne řekne, no tak budeš uklízet v Om Ashramu, budeš pracovat tamhle. Říkáte, no já mám ještě jet lag z toho letu.
0: That all has a purpose behind it.
1: Ale to všechno má v sobě smysl.
0: Because this what Gurudev is doing for us with us, it's very profound and the results you will always see once you end up in the playground.
1: Protože to, jak s námi Gurudev pracuje, co s námi dělá, co pro nás dělá, ty výsledky poznáme teprve, až budeme na tom dětském hřišti.
0: But the body will go to the playground. The atma is ajar atma, satchidanand.
1: Na tom dětském hřišti skončí jenom tělo, to atma je ajar atma.
0: We will be united with that light.
1: Budeme zajedno s oním světlem.
0: That jyoti is one.
1: V jednotě se světlem, jyoti.
0: And that jyoti is in all of us.
1: A toto jyoti je v každém z nás.
0: Gurudev gave us that jyoti in each and every one of his bhaktas.
1: Každému jednomu z bhaktů Gurudev toto světlo dává.
0: But we need to realize it.
1: Ale my si to musíme uvědomit.
0: In Aprokshanubhuti there is this shloka, koham kadabdam jatam ko vei karta saviddate. Who am I? From where did I come? That we need to ask ourselves and realize that.
1: Aprokshanubhuti se říká tak šloka, která říká, kdo jsem, odkud přicházím, kam směřuji. A tyhle otázky bychom se sami sebe měli ptát.
0: Once in our lives, sometime, every one of us have thought, why in the world am I here? What is the purpose of my being? Why am I existing?
1: Každý nás aspoň jednou v životě už se zamýšlel nad tím, co je smysl mého života, proč jsem tady, proč vůbec tady jsem.
0: So already you started on the step of asking yourself, koham kadam dam jatam.

0: tak vlastně už jste udělali první krok na to ptát se podle té šástry, kdo jsem, kam jdu, odkud přicházím.
1: And then we see that why we are here, because of Gurudev.
0: A pak díky Gurudevovi uvidíte, kdo jste.
1: If we wouldn't be with Gurudev, then in what deep mess we would be in.
0: Kdybyste byli bez mistra, v jakém hlubokém zmatku byste byli.
1: That's why we should be very grateful for the work which Gurudev has done, and that he helps us and always did and always will help us to overcome and to hopefully attain liberation.
0: A proto bychom měli být vděční za to, co pro nás Gurudev udělal, dělá a bude dělat, a doufáme, že nakonec dosáhneme osvobození.
1: Every journey is hard.
0: Každá cesta je těžká.
1: Same as life.
0: Stejně jako život.
1: If we are driving, okay, European roads are still good, but if you come to Indian roads, you know how many holes and bumps and things they are. Oh, actually, I was driving to Brno a few days back, not on the highway, but on this other road. There also the road is not so good, so not only India.
0: V Evropě možná máte dobré cesty, ale možná v Indii, kdo jste to zažil, co je tam děr, překážek, výmolů, ale vlastně nedávno sjel do Brna a ne po dálnici, ale po té staré cestě a taky byla plná děr, takže nejen v Indii jsou špatné cesty.
1: So same as life, full of bumps, full of holes.
0: A se životem je to stejné, taky je na té cestě plno děr, plno výmolů.
1: But if a thorn goes in the tire and the air goes out, we don't just leave the car and take a different car and disappear.
0: No, a když nám něco propíchne pneumatiku, tak taky nejenom nenastoupíme do jiného auta a nenecháme tam to auto.
1: We change the tire.
0: Vyměníme tu pneumatiku.
1: We change the tire, we move on and we continue with our journey, same as with life.
0: Vyměníme pneumatiku, opravíme to a pokračujeme v cestě a stejné je to s naším životem.
1: Giving up is not an option.
0: Vzdát to nepřichází v úvahu.
1: Many times it happens, or we have that inside of us that it's not worthful to stay, or what is the sense of me being even here? Everything around me myself is bad, everything is bad. Why?
0: Na každého z nás někdy přijde to, že se ptáme, jaký to má vůbec smysl, proč to vlastně dělám, všechno, nic se mi nedaří, všechno je na nic.
1: It's very hard to get this human life.
0: Je velice těžké získat lidský život.
1: Not easy.
0: Není to snadné.
1: You had to go through millions or thousands of lives to finally get this human birth.
0: Musíme projít tisíci, možná miliony zrození, než nakonec se zrodíme jako člověk.
1: And if we got this human life, then it's not that we again wasted.
0: A když už ho máme, tak to není o tom, abychom ho zase promarnili.
1: One story came regarding this.
0: A další příběh přichází.
1: I have a different story planned, but this, you see,
0: mám v plánu
1: planning is not
0: jiný
1: good.
0: Příběh, ale je vidět, že ty plány se mění.
1: There was a man.
0: Byl jeden muž.
1: And he had a guruji.
0: Měl gurujiho.
1: I think this story is from Anand Moti from Holy Guruji, I believe.
0: Myslím, že je to z Holy Gurujiho knížky Ananda Moti.
1: So Guruji said, "My dear, you know, in India or in our culture we have four ashrams."
0: A víte, že v Indii naší kultuře máme takzvané čtyři ashramy.
1: How many of you remember four ashrams? Swamiji told many times.
0: Pamatujete ty čtyři ashramy? Swamiji to často zmiňoval.
1: Okay. First ashram
0: první
1: is Brahmachari ashram.
0: Brahmachari ashram.
1: Don't worry, I will continue this interactive thing, so.
0: Nebojte se, já vás budu pořád zapojovat.
1: Who wants to write it down because you have 6 weeks.
0: Kdo si to chcete zapsat, zapište, protože máme 6 týdnů.
1: Brahmachari ashram is the first ashram.
0: Tak prvním je Brahmachari ashram.
1: The ashram in which the studying, learning, education, this all happens.
0: V tomto období se učíme, studujeme, naše probíhá naše vzdělání.
1: Now the lifespan is different.

0: different, but when the lifespan, let's say, for example, 0 to 100.
1: Teď ta délka života trošku jiná, ale když řekneme, že dejme tomu, se lidé dožívali 100 let.
0: So 0 to 25 Brahmacharya ashram.
1: Takže od 0 do 25 byl Brahmacharya ashram.
0: Then comes grihastha ashram.
1: Pak přichází grihastha ashram.
0: Where you get married.
1: Tam tehdy se oženíte, vdáte.
0: Best part is I skipped it.
1: A nejlepší čas jsem přeskočil.
0: For me no grihastha ashram, no vanprastha ashram, direct sannyas ashram.
1: Pro mě žádný grihastha ashram nebyl, já jsem rovnou skočil do sannyas ashramu.
0: A lot of peace.
1: Hodně míru.
0: So, grihastha ashram next.
1: Takže další je grihastha.
0: Where you get married, you have kids, you are working.
1: Máte rodinu, máte děti, pracujete.
0: Then third comes vanaprastha ashram.
1: A třetí přichází vanaprastha ashram.
0: When the kids are grown up, they have their own kids, then you retire and you give the children to take forward and you and your wife slowly start going towards spirituality, or you are connected to spirituality, but you start going deeper into it.
1: Už vaše děti jsou dospělé, mají vlastní děti a vy už jim to všechno postupně předáváte a i když jste duchovní, tak více a více se zapojete do duchovnosti a více se věnujete duchovnosti.
0: I just noticed when I'm in Jordan, I sit in Bhakti Sagar, I see so many orange people and so less yellow people here, there's more yellow and less orange.
1: Když jsem v Jadanu, v Bhaktisagaru, tak tam vidím víc oranžových lidí a méně žlutých a tady je to naopak, tady je více ve žlutém a méně v oranžovém.
0: Jadan is full of oranges and here is full of bananas.
1: Jadan je plný pomerančů a tady je plno banánů.
0: So, then fourth ashram is sannyas ashram.
1: A čtvrtým ashramem je sannyas ashram.
0: Sorry if you don't like my jokes, but I like to make you laugh.
1: Omlouvám se, jestli s vás dotýkají moje vtipy, ale jsem rád, když se smějeme.
0: And laughing is good. Why not?
1: Smích je dobrý, proč ne?
0: One life, let's enjoy it.
1: Máme život, tak se
0: hopefully one life.
1: Máme, doufejme, jenom jeden život, tak si ho užívejme.
0: So in sannyas ashram, you let go of everything and focus on your spiritual journey ahead till you die.
1: Sannyas ashramu se vzdáte všeho ostatního a už se opravdu soustředíte jenom na duchovnost.
0: So Gurudev came to his house.
1: A tak Gurudev přišel do jeho domu.
0: He said, let's say, what was his name?
1: A jak se asi jmenoval?
0: Hard decision, Narsingh.
1: No, a tak asi Narsingh to byl.
0: Nothing personal.
1: Nic osobního.
0: So he told, my dear,
1: říká, můj drahý,
0: you already are in grihastha ashram, you have already a child, come with me.
1: Už jsi v grihastha ashramu završil, už to dítě dospěje, pojď se mnou.
0: He said, but Gurudev, my son is too young, I need to take care of him. The son was already in college, but yeah.
1: A ten syn už byl na univerzitě, ale ten muž stejně říkal, ale on je takový mladý, já se o něj ještě musím starat.
0: And he said, little bit, let him grow up, let him, I need to get him married and then I will surely come with you.
1: A říká, no tak aspoň počkej ještě, dokud se neožení a pak určitě s tebou půjdu.
0: Then Gurudev said, okay, my dear.
1: A Gurudev říká, dobře, můj drahý.
0: After some years, Gurudev again came.
1: A po pár letech zase Gurudev se vrací.
0: He asked him, now let's go, your son is married, your son has a kid, let's go.
1: No a říká, tak už pojďme, tvůj syn už je ženatý, už má vlastní dítě, tak už je čas jít.
0: But Gurudev, I just have some, I want to spend a little bit more time with my grandchild and then I will surely come.
1: A říká, Gurudev, ale já bych ještě aspoň chvíli si chtěl užít s tím vnoučkem, ale potom určitě už půjdu.
0: Gurudev said, okay.
1: Gurudev říká, dobrá.
0: After some time he again came.
1: Ale po nějaké době zase přichází.
0: And he asked, where is the nursing? You are alive, but that story one not.
1: A ptá se, kde vlastně je nursing. Náš nursing je naživu, ale v tom příběhu už nebyl naživu. Na hřišti.
0: You have your first registration.
1: Už máme první registraci.
0: Then afterwards he asked the son, where is he? He said, sorry, father died.
1: A tak se ptá toho syna, no kde pak je? A on říká, je mi líto, tatínek zemřel.
0: But Gurudev closed his eyes.
1: Gurudev zavřel oči.
0: Gurudev is.
1: A Gurudev je.
0: Yeah, good. Finally I get some answers.
1: Říkal Darshi, konečně někdo odpovídá.
0: So Gurudev closed his eyes and looked around and he saw the dog who was the pet of the household or the guard was actually the father.
1: A tak on se zavřenýma očima spatřil, že vlastně ten pes, kterého tam měli, aby hlídal dům, je vlastně převtělený ten otec.
0: No, sorry, before the dog was, I think, the bull.
1: A ne, nejdřív ještě ne, pes, nejdřív tam byl bík. Viděl, že se převtěl do bíka.
0: So the bull, and he asked, what are you doing?
1: A tak šel k tomu bíkovi a ptal se, co to děláš?
0: He said, Gurudev, what to do? You know, I wanted to help out my son and help him by working for him.
1: A tak říká, no Gurudev, já jsem tak chtěl tomu svému synovi pomoct, chtěl jsem pro něj něco udělat, pracovat pro něj.
0: And while the bull was pulling the thing for farming, the son is taking and hitting. And you say, you see, your son is not even respecting you. Come, let's go with me.
1: No a když ten bík tahal ten pluh, tak ten syn měl na něj bič a švihal ho bičem a říká, no vidíš to, ten tvůj syn tě ani nerespektuje za to, tak už to vzdej a pojď se mnou.
0: Gurudev, I'm still very young bull, I can still work some more years and when I cannot anymore, then I will surely come to you.
1: A on říká, já jsem ještě mladý, jako bík, tady mám mnoho sil, můžu něco tady udělat, tak až budu starý bez sil, tak půjdu s tebou určitě.
0: This is what happens when we die with attachments or when we die with having a wish for completing something. Then your atma is stuck here.
1: A to se stane, když umíráme a jsme k něčemu připoutáni, máme nějaké přání něco udělat, tak to vaše atma je tady chyceno.
0: Then next time Gurudev comes, he asks, where is the bull?
1: A dalšího dne přichází Gurudev a ptá se, tak kde je ten bík?
0: The bull was working so hard and exhaustion and he died.
1: A oni říkali, on se upracoval do vyčerpání a zemřel.
0: Gurudev se týká. He looked around, he saw a dog.
1: A on se podíval a vidíte ho psa teď.
0: What are you doing?
1: Říká, co to děláš?
0: Protecting my family, my son, my grandson, I need to... If someone will come to steal something, then I can bark and awaken my son.
1: Já tady ochraňuju svoji rodinu, ochraňuju svého syna, svého vnuka, a když by někdo je chtěl okrást, tak já budu štěkat.
0: I will come, sure, Guruji, I will surely come, you know, like how we Indians say always, you know, yes, Guruji, we will do, and then...
1: A stejně jako my říkáme, Guruji, ano, já něco udělám a stejně nic neuděláme, taky on říkal, určitě půjdu, určitě přijdu, ale...
0: So, Guruji said, okay.
1: A Guruji říká, dobrá.
0: Next time Guruji comes again.
1: A druhé, znovu Guruji přijde.
0: Same like our Gurudev, he will not let us suffer, he will not want us to suffer, he will not want us to go down that black hole.
1: A stejně jako náš Gurudev nenechá nás trpět, nenechá nás klesnout, nenechá nás padnout do té díry, černé díry.
0: Next time Guruji again comes.
1: A tak Guruji zase přichází.
0: Where is your dog?
1: A kde pak máte toho psa?
0: He's playing in the playing yard.
1: A on si taky už hraje na hřišti.
0: Then he sees, while Gurudev was there, the son sees a snake hovering near the child.
1: No a jak se tam povídali s tím Gurudevem, tak si ten syn všimnul, že nad jeho dítětem se sklání veliký had.
0: And Gurudev, then the son runs with a stick to give him moksha.
1: No a tak ten syn vezme hůl, aby tomu hadovi dal mokšu.
0: And Gurudev said, wait, I will give special mantra to the snake, don't kill it, wait.
1: A Gurudev říká, počkej, nezabíjej toho hada, já mu dám speciální mantru.
0: So Gurudev went to the snake and say,
1: look. A přišel k tomu hadovi.
0: Look where you're stuck.
1: A říká mu, podívej si, jak jsi dopadl.
0: Now let's go.
1: No tak už teď pojďme.
0: Der hai par andher nahi, which means... As late it can be late, but it's never going to be darkness in the lotus feet of Gurudev.
1: A říká se, že

0: A tak když něco máme, tak pořád se snažíme něco řešit. A jak to řešíme, tak jenom vymýšlíme další další věci. Je to nekonečný koloběh.
1: But if we surrender to Gurudev and let it all be in his hands, then we know that we are in safe hands.
0: Ale když se odevzdáme do rukou Gurudeva, tak bezpečný.
1: That us to tame that horse, to pull the reins on that horse is all we have.
0: Ale a Gurudev nám dal ty nástroje, jak toho koně skrotit, jak mu dát ty otěže, to nám Gurudev dal do rukou.
1: And that's the beauty of it, that all what Gurudev has given us, it's all for us.
0: A to je krása na tom, že vše, co nám Gurudev dal, je pro nás.
1: Gurudev, whatever he did all his life, it was always for us.
0: Všechno, co nám Gurudev dává, je pro naše nejlepší dobro.
1: Always for his bhaktas.
0: Všechno pro své bhakty.
1: His whole life he dedicated to his bhaktas.
0: Celý svůj život zasvětil svým bhaktům.
1: Gurudev could have done many other things with his mind. If you sometimes, that's what I was talking with my friend who was here a few days, 2 days back, because he didn't know much of Swamiji, so I was talking and explaining him about Swamiji's whole life.
0: A Gurudev celý svůj život tomu zasvětil. Když tady byl ten můj přítel, on o Swamiji moc nevěděl, tak já jsem mu vysvětloval, co všechno Swamiji za ten svůj život pro nás udělal.
1: With the mind of Gurudev, God knows what, if he wouldn't be this, then what he could have done so many things, but he dedicated his life to us.
0: Co všechno mohl dokázat, kdyby chtěl, ale on celý svůj život zasvětil nám.
1: And that is why we should be very grateful that we are his disciples.
0: A proto bychom měli být vděční, že jsme jeho žáky.
1: And we should know that we are in safe hands.
0: A měli bychom vědět, že jsme v bezpečí jeho rukou.
1: And not have doubts about ourselves and not giving up in our lives.
0: A neměli bychom o sobě pochybovat a vzdávat svůj život.
1: Gurudev always told me, ye manushya jivan bada anmol hai, ise vyarth nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
0: Gurudev mi vždycky říkával, tento lidský život je velice drahocený, nepromarni ho.
1: All the tools, mala, kriya, satsangs, bhajans, karma yoga, bhakti yoga, raj yoga, everything we have, everything we are doing, why? Because Gurudev gave us these tools for our self-development.
0: Všechny ty nástroje, mála, kriye, satsang, karma yoga, raja yoga, to všechno nám Gurudev dal, tyto nástroje, proč? Pro náš vlastní rozvoj.
1: And now it's our job to realize that.
0: A teď je na nás, abychom to naplnili.
1: And the guidance of Gurudev hasn't gone anywhere.
0: A Gurudev nás nikdy neopustí.
1: If we are going to do something stupid or something wrong, don't worry, he will pull our leashes and stop us.
0: Když se chystáme udělat něco hloupého, nebojte se, on vás zastaví.
1: But for that we need to fully trust in him and say, Gurudev, I will do, we go on in our lives, if it's wrong he will stop us, if it's right he will let us.
0: Ale na to, aby to tak bylo, se mu musíme plně odevzdat vždycky vědět, že cokoliv, co je špatné, to zastaví a co je dobré, to nás nechá udělat.
1: But that faith is within us and we need to have that faith towards him.
0: K tomu potřebujeme vnitřní víru, vnitřní důvěru v něho.
1: We go and have a shower in the rain?
0: Tak se budeme osprchovat do deště.
1: If I would be younger in Jordan, I would just run out in the rain and have a nice shower.
0: Když jsem byl mladší, tak jsem vždycky běhal v Jordanu venku v dešti a nechal jsem se osprchovat tím deštěm.
1: Is this the first rain of this year?
0: Je to první déšť tohohle roku?
1: Because in India we have a saying, if you have a bath in the first rain, then you know all these pimples or any skin problems we have, that all goes if you have a shower in the first rain.
0: V Indii se říká, že když se necháte omít tím prvním deštěm toho roku, takže vás to zbaví všech těch vyrážek a všech těch puchýřů.
1: But I love this weather.
0: Ale já tohle počasí mám rád.
1: And best part is now we are stuck here. You cannot go anywhere.
0: A nejlepší, že teď jsme tady, teď musíme zůstat tady, že nemůžeme nikam jít.
1: So as Fulpuriji would say, Enjoy, not outjoy.
0: Tak, jak v Puriji říkáte, slovníčka v angličtině, radujte se uvnitř, ne venku.
1: So let's enjoy the beautiful weather, the beautiful thundering and the rain and
0: tak si užívejme to krásného počasí, toho hřmění.
1: Announcement, yeah.
2: Playground. Prosím vás, jste si nechali otevřený okno v pokoji, tak si ho dojděte zavřít. Především ty, co jste na Ganze a nechali jste ty střešní okna otevřený. To by jsme plavali velmi, velmi silně.
0: If you forgot to close your window in your room, please go and close it. Especially in Ganga rooms, if you have these skylights, these roof windows, please go and check and close them, because otherwise it would flood us out.
1: Beautiful, we will have a nice swimming pool.
0: Tak krásné, budeme tam mít bazén.
1: That's why now it's high time, that's why we have this bhajans. We sang Cheta, I think, no? So, Bhai Tum Jagore, both similar bhajans, Cheta Cheta, Rise Awake.
0: My jsme zpívali Cheta Cheta, budeme zpívat Bhai Tum, oba podobné bhajany, bratře, probuď se, povstaň, bratře.
1: It's high time for us to wake up.
0: Je nejvyšší čas se probudit.
1: And listen to Guru Vakya.
0: A poslouchat Guru Vakya.
1: Guru Agya Avicharaniya. Do not try to find the logic behind this. This is good. Learn this. Guru.
0: Nesnažte se hledat logiku v gurových slovech.
1: Guru. Say after me. Guru.
0: Opakujte po mně. Guru.
1: Agya. Avicharaniya.
2: Avicharaniya.
1: So? Try not to find the logic behind the Guru Vakya. Just follow and do it because it is.
0: Hledat logiku v gurových slovech, prostě se jimi řiďte.
1: Because if he is Trikaldarshi, not us, so he knows what is right and what is wrong.
0: Protože on je Trikaldarshi, ne my, on ví, co je správné a co špatné.
1: Guru Agya Avicharaniya.
2: Guru Agya.
1: So whenever Gurudev says something to us, then we remember this Guru Agya Avicharaniya. We are not going to find logic behind this. Why this or why did he say this? It doesn't make absolute sense. I am a doctor and why did he tell me to become a teacher? He knows why. You will later know why.
0: Tak když nám Gurudev něco řekne, nesnažte se s ním debatovat a hledat v tom nějaké něco jiného. On ví, proč to je. Proč mi Gurudev říká, abych byl učitelem, když jsem doktor. On ví, proč.
1: Between 2010 and 2018, or let not even 18, let's say 2023, so many years I was always thinking, he always goes to Europe, he doesn't take me with, why am I not going with?
0: Vždy, od roku 2010 do roku 2023 vždycky jsem si říkal, on tak jezdí do Evropy a nikdy mě sebou nevezme, proč mě nechává tady, proč mě nebere sebou.
1: 2004, 6, 8 and 10 I came every 2 years, but then from 10 to 18 didn't come to Europe.
0: 2006, 2008 jsem ještě jezdil každé 2 roky do Evropy, ale od roku 2010 mě už sebou vůbec nebral.
1: Didn't like school much.
0: Já jsem neměl moc školu rád.
1: Nope. Study. Not going anywhere. Not even from where I was studying to anywhere else. Nope. Study.
0: A říkal, ne, jen se uč, studuj. Ani jsem nemohl odjíždět z té své školy, jenom pořád studovat.
1: But now I realize that was the time for me where I was in the fire and it was being shaped.
0: Ale teď mi došlo, že to byl pro mě ten čas, kdy jsem byl v tom ohni a kdy mě on tvaroval.
1: And when it's the right time, he knows when I should come. So last year he brought me and I believe that now that was the right time.
0: Ale on věděl, kdy bude ten správný čas, kdy mě sem zase vezme, a tak minulý rok, když jsem přišel, tak jsem poznal, že je to ten správný čas.
1: At that time it was always, Swamiji always going, he doesn't take me, it's so cool, it's so much fun traveling and doing this and doing that.
0: Ale v té době jsem si říkal, Swamiji si tak cestuje a sebou mě nebere, tam je to tak dobré, je tam zábava a já musím být tady.
1: But I think if I wouldn't go through that tapasya with Vishwakarnanji, then I don't think I would be what I am now.
0: Ale myslím si, že kdybych neprošel tou tapasyou u Ashokananjiho, tak bych nebyl tím, kým jsem teď.
1: Sometimes hard training is also good training because that is long lasting.
0: A občas ten tvrdý trénink je dobrý trénink, protože ten vydrží dlouho.
1: Yeah, Bhakta is clapping for the youth people.
0: Bhakta tleská za ty mladé.
1: Because he's planning to give you guys hard treatment.
0: Protože chystá se vám dát ten tvrdý trénink.
1: But yes, sometimes that is also necessary in life.
0: Ale někdy je i tohle v životě potřeba.
1: And that is training.
0: Ten trénink.
1: And when it's the right time for us in life, then it will automatically happen what is supposed to happen.
0: A když přijde ten správný čas, tak se stane přesně to, co se má stát.
1: But for that we need to give up and trust and
0: ale na to se musíme všeho vzdát a musíme mít důvěru.
1: Let it be in his hands.
0: Ať je to v jeho rukách.
1: Because when we will try to manage it, we won't be able to.
0: Protože my, když to budeme chtít zařizovat, tak to nezvládneme.
1: But you see how powerful he is. He's managing all of us.
0: A vidíte, jak je mocný, on to zařizuje za všechny za nás.
1: Everything he's doing, he does for a reason. Every time he's closing his eyes, he's fixing some of our screws.
0: Všechno, co dělá, dělá z nějakého důvodu. Pokaždé, když zavře oči, tak něco pro nás zařizuje.
1: At the moment it won't make sense for us.
0: V té chvíli nám to nedává smysl.
1: Later we will realize that.
0: A později nám to dojde.

0: Relax your whole body. From the toes till the top of the head.
1: Uvolněte si celé tělo od prstů nohou až po temeno hlavy.

0: feel the contact of the body and the floor.
1: Procítíte, jak se tělo dotýká podložky.
0: And relax your whole body.
1: A uvolněte celé tělo.

0: And now, once deep inhale and exhale.
1: Teď kon jednou hluboký nádech a výdech.
0: Once more inhale and exhale.
1: A ještě jednou hluboký nádech a výdech.
0: Move your fingers.
1: Pohněte si prsty.
0: Toes.
1: Na rukou, na nohou.
0: Little hands.
1: Rukama můžete zahýbat.
0: And now inhale, try to stretch your body.
1: A teď se s nádechem zkusíme protáhnout.
0: Be aware of your neighbors.
1: Jenom si buďte vědomi toho, jak jsou kolem vás sousedé.
0: And exhale.
1: A vydechneme.
0: And now we will slowly do Pavan Muktasan.
1: Teď si pomalu zacvičíme Pavana Mukta Asanu.
0: With the right leg, inhale, bend your right leg.
1: Pravá noha, ohneme si koleno.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Nose to the knee, but shoulder blades remain on the floor.
1: Nos ke kolenu, ale lopatky zůstávají na podložce.
0: Inhale, head on the floor.
1: Nádech, vrátíme hlavu na podložku.
0: And exhale, stretch your leg.
1: Výdech, natáhneme nohu.
0: Inhale,
1: nádech, levá.
0: Exhale, nose to the knee.
1: Výdech, nos ke koleni.
0: Inhale,
1: nádech, hlava zpátky.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale,
1: nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And once more,
1: ještě
0: inhale,
1: jednou. Nádech,
0: exhale,
1: výdech,
0: inhale,
1: nádech,
0: exhale,
1: a výdech.
0: Left inhale,
1: levá, nádech,
0: exhale,
1: výdech,
0: inhale,
1: nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And feel now circulation in your legs.
1: A procítíte, jak obíhá krev v nohách.
0: Feel the low back.
1: Procítíte dolní část zad.
0: And also feel your abdomen.
1: A taky oblast břicha.
0: Pavan Muktasan is excellent for your digesting also.
1: Pavana Muktasana je také výborná na trávení.

0: And now once deep inhale.
1: A teď kon jednou hluboký nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And now slowly stand up.
1: A pomaličku si stoupneme.
0: We will practice more in the standing position because hall is full.
1: Budeme cvičit trošku víc ve stoje, protože tady máme docela plno.
0: Nice stand.
1: Krásně si stoupneme.
0: Foot is distance of your hip joints.
1: Chodidla máme na šířku kyčlí.
0: And also try that your pelvis is not going too much back.
1: A snažíme se, abychom pánev neměli prohnutou dozadu.
0: Especially when it's a stretching body up.
1: Zvlášť když vytahujeme

0: teď si představíme vepředu, že máme zip.
1: And now we will stretch our body. Inhale.
0: Protáhneme up, tělo s nádechem nahoru.
1: Up, up,
0: dlaně nahoru.
1: Main and exhale.
0: A s výdechem dolů.
1: Two.
0: Dva.
1: Stretch and remain in position. You will feel muscles in your legs.
0: Protáhneme, zůstaneme v pozici.
1: Exhale.
0: A výdech.
1: Try also that your upper arm is pressing your ears. Inhale.
0: Snažte se taky, aby nad loktí tlačilo
1: and
0: na uši.
1: Little
0: nádech.
1: Back with your arms.
0: Trošku i dozadu se ohneme.
1: And exhale.
0: A pak výdech.
1: And once more.
0: Ještě jednou.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Stretch.
0: Protáhneme se.
1: Little back.
0: Trošičku dozadu.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Relax your.
0: A uvolníme ruce.
1: It is excellent for making that you are able to deeper inhale.
0: Je to výborné na to, abychom si prohloubili dech.
1: And when we start to breathe little deeper, immediately we will have more energy, less tension.
0: A jakmile si prohloubíme dech, tak hned máme víc energie a méně napětí.
1: Especially when you are work and you are sitting 8 hours.
0: Zvlášť když máte sedavé zaměstnání a sedíte třeba 8 hodin denně.
1: You may practice this asana at your work.
0: Tak si tohle můžete zacvičit v práci.
1: Now also stretch, but your heel remain on the floor.
0: A teď se zase stejně protáhneme, up, up, ale paty zůstanou na zemi.
1: And now on the right side.
0: A jdeme doprava.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech doleva.
1: Inhale, nádech. Try to press your ears with the upper arm.
0: Nad loktím tlačíme na uši, nebo se o to snažíme.
1: Be aware of position of pelvis.
0: Buďte si vědomi pozice pánve.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And three.
0: A tři.
1: Exhale. Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale down.
0: A s výdechem ruce dolů.
1: Be aware of your breathing.
0: Buďte si vědomi svého dechu.
1: Especially now in this chest area.
0: Zvlášť teďkon v oblasti hrudníku.
1: And we know that we have three variation of Pavan Muktasan.
0: A víme, že máme tři varianty Pavana Muktasany.
1: First on the back.
0: Ty první jsou na zádech.
1: And now we will do on the standing position.
0: A teď si zacvičíme ve stoje.
1: When we practice Pavan Muktasana on the standing position.
0: Když děláte Pavana Muktasanu ve stoje.
1: Try make that you are imagine like you're on the floor.
0: Představte si, jako kdybyste byli na zemi.
1: And now is picture just rotate 90 degrees.
0: A jenom byste ten obrázek přesunuli o 90 stupňů nahoru.
1: And try to do like this. Inhale.
0: Takže nádech.
1: And your knee is going up, more up, more up.
0: Koleno tlačíme co nejvíc nahoru.
1: And still your spinal column is straight.
0: Ale páteř máme stále rovnou přesto.
1: Try not to do like this.
0: Takže nepředkláníme se dopředu zádama.
1: Also is excellent for your psoas muscle and inhale.
0: Také výborné na ten sval psoas.
1: It is good for concentration.
0: Je to dobré na koncentraci.
1: Balance.
0: Na rovnováhu.
1: Focus.
0: Na to, abychom se skoncentrovali.
1: Right leg.
0: A teď takže pravá noha.
1: Here is inhale.
0: Nádech.
1: And exhale. Your nádech. Right leg is going up.
0: Pravá noha jde nahoru.
1: Up, more up.
0: Ještě víc nahoru.
1: Inhale.
0: Nádech dolů.
1: Exhale two.
0: Druhá noha, výdech. Nahoru.
1: Inhale.
0: S nádechem dolů.
1: Three.
0: Tři.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Four.
0: 4,

0: Inhale.
1: Nádech.
0: Five.
1: Pět.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Six.
1: Šest.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Eight.
1: Osm.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Nine.
1: Devět.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And ten.
1: A deset.
0: Up, more up.
1: Co nejvíc nahoru.
0: Inhale.
1: A nádech.
0: Stay in this position.
1: Stojíme v pozici.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: Maybe you will feel your heart is little more quicker.
1: Možná budete vnímat, že máte srdeční rytmus rychlejší.
0: But that is good.
1: Ale to je dobré.
0: Relax in this position.
1: Uvolněte se v téhle pozici.
0: Be aware of circulation in your legs.
1: Buďte si vědomi krevního oběhu v nohách.
0: Be aware of your breathing.
1: Dechu.

0: Mohli byste to zacvičit tak, že byste obě nohy dali nahoru?
1: With your help and blessing everything is possible.
0: S tvojí pomocí a požehnáním je možné všechno.
1: I don't know.
0: Ale já to neumím.
1: Now one asana more and after that we will relax.
0: Tak ještě jedna asana a pak si uděláme relaxaci.
1: Little separate your legs.
0: Tak nohy trošku mírně od sebe.
1: Little more, yes.
0: Mírný stoj rozkročný.
1: And little open.
0: A mírně dáme chodidla od sebe.
1: Uttanasana. It is excellent for our legs.
0: Je výborná na nohy.
1: And especially when you're on anushtan.
0: Zvlášť když jste na anuštáně.
1: And also for all of us.
0: Ale pro nás, pro všechny.
1: We will go down. Be careful with your knees. If you have any problem, we will do only first.
0: A je potřeba dát pozor na kolena. Kdybyste měli jakýkoliv problém, tak udělejte jenom tu první fázi.
1: Second, in the line, how is your foot? In that line should be your calf, knee and thigh.
0: Takže v té.
1: Not in, not out, but.
0: V té linii, ve které jde chodidlo, tak by mělo být lítko, koleno i stehno.
1: And same. When you go down, not on this way.
0: To samé, když jdete dolů, tak ne takhle.
1: But imagine that you have something on your head.
0: Ale když si představíte, že máte něco na hlavě.
1: And pelvis is going front first.
0: Pánev.
1: Inhale.
0: Zůstává, takže nádech.
1: Two.
0: Dva.
1: Remain in this position. Pelvis, spinal column.
0: Zůstaneme v pozici.
1: Legs,
0: pánev, páteř. Nahoru.
1: And down third.
0: Úplně dolů tři.
1: Down. And also up.
0: A i nahoru.
1: Like is wall behind you.
0: Jako kdyby za váma byla zeď.
1: Now we will do.
0: A teď to uděláme.
1: Also you will feel your heart.
0: Taky budete.
1: Very important not.
0: Cítit srdce, takže důležité je se takhle nepředklánět.
1: But pelvis.
0: A udržet.
1: Straight.
0: Pánev rovně, rozevřít hrudník,
1: strengthening.
0: Posílit celé tělo, zpevnit celé tělo.
1: If you have any problem with the knee, remain only in this position.
0: A pokud byste měli jakýkoliv problém s koleny, tak zůstaňte jenom v té první fázi.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Two.
0: Dva.
1: Little back.

0: Jo, držte si záda rovně, pánev.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And three.
0: A tři.
1: Down, like dolů, mandukyasan.
0: Jako v mandukyasáně.
1: And up.
0: A nahoru.
1: And relax.
0: A uvolníme se.
1: Sometimes you have little dizziness.
0: Někdy z toho má člověk trošku takové točení hlavy.
1: It means that we need more food to the brain.
0: A to znamená, že potřebujeme víc potravy pro mozek.
1: And you know how we were practicing this asana with Vishvaguruji.
0: A víte, jak jsme cvičili tuhle asánu s Vishvagurujim?
1: Yes, you know.
0: Pamatujete si?
1: No. Okay, ne. We will do.
0: Dobře, tak to uděláme.
1: On the Vishvaguruji's way.
0: Vishvaguruji je tady, tak.
1: Inhale, exhale. And remain in the position.
0: Výdech a zůstaňte v pozici.
1: And Vishvaguruji usually start to talk some nice story in this position.
0: A v tuhle chvíli začíná Vishvaguruji většinou vyprávět nějaký hezký příběh.
1: But I will not.
0: Ale já vám inhale. Udělám nádech.
1: Two.
0: Dva.
1: In this position start even more nice story.
0: Tady začíná ještě hezčí příběh.
1: Up.
0: Nahoru.
1: And we will relax in the last position.
0: A uvolníme se v té poslední pozici.
1: And up.
0: A nahoru.
1: Excellent.
0: Výborně.
1: And now relax in Anandasana.
0: A teď se uvolníme v Anandasáně.
1: This asana is so important.
0: Tahle asana je tak důležitá.
1: Why?
0: A proč?
1: First relax.
0: Tak nejdřív se ale uvolněte.
1: It is good for circulation in your legs.
0: Je dobrá na pozbuzení cirkulace v nohách.
1: It is excellent for strengthening the muscles.
0: Na posílení svalů v nohách.
1: And if we want to have a join in the good condition, we need the strength of the muscles.
0: A pokud chcete mít klouby v dobrém stavu, tak musíte mít pevné svaly.
1: Also, when you completely relax in this position,
0: a taky když se v téhle pozici úplně uvolníte,
1: you may feel the nice circulation in this pelvis diaphragm.
0: Tak možná budete vnímat, jak to krásně obíhá v tom v oblasti pánevního dna.
1: And especially you feel this area of Muladhara chakra.
0: A zvlášť budete vnímat tu oblast Muladhara chakry.
1: When you're strengthening this diaphragm.
0: Když tam právě posilujete to pánevní dno.
1: You also work on the all inner organs.
0: Tak tím zároveň pracujete vlastně na všech vnitřních orgánech.
1: It is excellent against incontinence.
0: Je to výborné i proti inkontinenci.
1: Painful period.
0: Při menstruaci.
1: Preparation for the birth.
0: Přípravu na porod.
1: Preparation. Not when you are in the last week of the pregnancy.
0: Ne, samozřejmě ne, když už jste v posledním týdnu těhotenství, ale je to jako příprava na porod dobrá.
1: But it was in the previous time position for the birth.
0: Ale dříve to bývala pozice na porod opravdu.
1: Also for strengthening to be more here and now.
0: A taky abychom se tak zpevnili a byli tady a teď.
1: When you feel your heart.
0: A cítíte i srdce.

0: And now, once deep inhale,
1: hluboký nádech,
0: exhale,
1: a výdech,
0: and slowly stand up.
1: A pomalu si stoupneme.
0: Breathe normally.
1: Normální dech.
0: Just be in the position.
1: A jenom jsme v pozici.
0: And we will do Chatuspadasana.
1: A uděláme si Chatuspadasanu.
0: Nicely from the hip joints we will go down.
1: Pohyb hezky vychází z kyčlí a jdeme
0: dolů. Stretch muscles.
1: Protahuje se zadní strana
0: nohou. And also we will do for our breathing.
1: A
0: especially this upper part against asthma and bronchitis.
1: A je to dobré i na dech, zvlášť tady na ten dech do horní oblasti, například při astmatu.
0: Inhale, slowly go up.
1: S nádechem vzpažíme.
0: Be aware of position of your pelvis.
1: Jsme si vědomi pozice.
0: And now slowly go down, parallel with the floor, and in the end go down.
1: Pomalu dolů, opřeme se o ruce.
0: Be aware that the distance from the hip joints till the shoulder is same distance between foot and your palms.
1: Vzdálenost mezi kyčlemi a rameny by měla být stejná jako vzdálenost mezi chodidly a rukama.
0: Be aware that you are on the four point.
1: Uvědomte si, že jste na těch čtyřech bodech.
0: And make that weight of the body is 50% on the legs, 50% on the arms.
1: A váha je rovnoměrně rozložená na půl na ruce a na půl na nohy.
0: Feel the stretching of your legs.
1: Cítíme, jak se nám protahují nohy.
0: It is not the stretching only of your muscles.
1: A nejde jenom o svaly.
0: But in this position you have nice tonus of your vein.
1: Ale taky máme dobrý tonus v žilách.
0: And also you are stretching your nerves.
1: A taky si protahujeme nervy.
0: Be aware of your breathing, not only with the clavicular area, but also with active your abdomen.
1: Buďte si vědomi svého dechu, a to nejen v toho podkličkového, ale i v oblasti břicha.
0: And we will go up, inhale.
1: Nahoru s nádechem.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Be aware of your breathing.
1: Buďte si vědomi zase dechu.
0: And after this asana start to be little warm, yes?
1: A po téhle asáně už je nám trošku teplo.
0: That is beauty.
1: Tak to je na tom taky krásné.
0: During the winter, this asana.
1: V zimě je tohle dobrá asana.
0: If you're feeling during the winter cold,
1: když je vám zima v zimě,
0: one asana more and less blanket, that will be good.
1: Tak přidáte asánu a můžete ubrat deku.
0: And once more.
1: Tak ještě jednou.
0: And after that we will relax.
1: A pak se
0: inhale.
1: Nádech, vzpažíme.
0: And nicely go down all the time under the control.
1: A pak jdeme dolů, stále máme ten pohyb pod kontrolou.
0: Everything is under control of your muscles.
1: Všechno je pod kontrolou svalů.
0: After these asanas, we will do a little more for our balance and also for concentration, focus. But first, we will nicely stretch and bring the life in our legs.
1: Takže hezky si protahujeme a přivádíme energii do nohou.
0: Now inhale up.
1: S nádechem jdeme nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: Relax in Anandasana and feel
1: Anandasana.
0: Again circulation.
1: A zase vnímáme, jak nám to obíhá v těle.

0: You don't need to cover your body.
1: Nemusíte se přikrývat.
0: Now feel the circulation not only in the legs.
1: A teď vnímáme, jak nám to obíhá nejenom v nohách.
0: Abdomen, kidney area, whole body circulate.
1: Ale v oblasti břicha, u ledvin, vlastně v celém těle.
0: Breathing is different, more deeper.
1: Dech teď máme hlubší.
0: Not only circulation of your blood, but also circulation of lymfa, circulation of your prana.
1: Nejenom, když mluvíme o běhu, tak nemyslíme jenom krev, ale taky lymfu, pránu.
0: And every day we hear Vashant and everybody's talk about cleaning the this
1: pond.
0: Pond, not pond, but this nadi.
1: A každý den tady vlastně slyšíme Vasanta a jeho tým, jak se čistí ten potok.
0: And that is the when you clean the channel, it is very important water is able to flow.
1: A důležité právě je, že když ho vyčistíte, tak potom ta voda může proudit.
0: And also we with the pranayam, with asanas is cleaning the channel and prana is able to flow.
1: A stejně tak my s těmi asánami a pranayamami čistíme ta koryta, aby ta voda nebo prána mohla proudit.
0: That means everything is the same.
1: To znamená, je to všechno stejné, stejný princip.
0: That is the sanatan.
1: Je to sanatan.
0: How you clean the channel?
1: Tak jak si pročistíte ta koryta?
0: And on that way water will be clean.
1: Tak bude voda čistá.
0: No smelly.
1: Nebude zapáchat.
0: Same thing is inside with our own channel.
1: A to samé platí i pro ty naše pro ta naše koryta, pro ty naše toky uvnitř.
0: And now slowly stand up.
1: A pomaličku si stoupneme.
0: Ekapada Uttanasana. We will stand on the one leg.
1: Budeme stát na jedné noze.
0: There is always one problem with this asana.
1: A s touhle asánou je vždycky jeden problém.
0: People say that is oh my leg is just
1: lidé říkají, že
0: going down.
1: Tam nedrží ta noha to chodidlo.
0: It is because of my trousers.
1: A je to kvůli kalhotům.
0: Other will say that is the problem with the socks.
1: A někdo zase řekne, že to je kvůli ponožkám.
0: But if you are completely in the oil,
1: ale i kdybyste byli celý namazaní olejem,
0: you will be able to do this asana.
1: Tak to můžete cvičit.
0: But
1: ale
0: first from this side, never lock your knee.
1: Takže za prvé nikdy nezamykáme koleno.
0: That is the first very important.
1: To je první důležité pravidlo.
0: Second, when you put leg here.
1: Druhé je, když tam to chodidlo
0: dáte. If your pelvis is go back.
1: Do třísla, tak pokud
0: and máte, your leg here immediately will
1: tak když jste jako trošku předklonění, když máte pánev předkloněnou a koleno dopředu, tak vám ta noha hned spadne.
0: But try make that your pelvis in the right position.
1: Takže snažíme se, aby pánev byla ve správné pozici.
0: When your pelvis in the right position, you will feel the stretching of this thigh muscle.
1: Tak protože potom budete vnímat, jak se vám protahuje stehenní sval.
0: And also knee should go a little back.
1: A taky koleno by mělo jít trošku dozadu.
0: And from the side, if somebody will observe you,
1: a když se na vás bude někdo dívat ze strany,
0: it will be visible only one leg.
1: Tak vlastně vidí jenom tu nohu, na které stojíte.
0: If is visible knee,
1: pokud vidí leg to pokrčené koleno, but tak vám chodidlo bude padat.
0: And when we go down,
1: a když jdeme dolů,
0: try not in this position,
1: tak se snažíme, aby to nebylo s kulatými zády.
0: But from the hip joints.
1: Ale aby ten pohyb vycházel z kyčů.
0: First, but you also little push your knee back.
1: Ale taky second, se snažíme to koleno trošku dozadu.
0: And third.
1: Dva a tři.
0: You are completely straight.
1: Čili jste úplně rovně.
0: And in that position you are strengthening all your muscles.
1: A v téhle pozici pak posilujete všechny svaly.
0: And because of that you found in the book that this asana is excellent against atrophy of

0: the muscles.
1: A proto se taky v knize dočtete, že to je výborné proti atrofii svalů.
0: Because you are strengthening your leg.
1: Protože
0: you are strengthening your spinal column, you're strengthening everything. And also when we go back, also not bent in the chest area, but everything is from the hip joint.
1: Čili neohýbáme se v oblasti hrudníku, ale ten pohyb vychází z kyčlí.
0: Now we will do all together.
1: Zacvičíme společně.
0: If you are on this stairs.
1: Pokud jste tam na těch schodech.
0: Take position that you are nice standing, that everywhere is the flat around you.
1: Tak
0: always be careful.
1: Tak měli byste být opatrní a být někde, kde kolem sebe máte místo.
0: Now bend your left leg.
1: Takže si pokrčíme levou nohu.
0: And put here where is your groin.
1: Dáme si tady do třísla.
0: Position of your pelvis.
1: Pozice pánve.
0: And knee back.
1: A koleno dozadu.
0: And put your arms beside body.
1: Rozpažíme.
0: And excellent. You feel your foot.
1: A je to skvělé, protože cítíte to
0: chodidlo. And for balancing you need the muscle of your foot.
1: A na to, abyste udrželi rovnováhu, tak musíte furt zapojovat i svaly chodidla.
0: We are keeping balance with the muscles of the foot.
1: Tu rovnováhu udržujeme svaly na chodidle.
0: Second is with the ankle joint.
1: A potom taky kotníky.
0: And that is the strengthening.
1: A tím je posilujeme.
0: If you can't do this,
1: pokud tohle nedokážete zacvičit, tak nevadí.
0: Do like in the yoga for children.
1: Tak si to udějte jako v józe pro děti.
0: And keep this position.
1: Normálně máme jenom ohnuté koleno a chodíme dozadu.
0: But practice.
1: Ale cvičíme.
0: Up.
1: Spažíme.
0: Try to look one unmovable
1: snažíme
0: point.
1: Se dívat na nějaký nehybný bod před sebou.
0: It is like a tratak.
1: Je to jako takový tráták.
0: And when you are observing one point, you will see that your mind is coming down.
1: A když budete takhle se dívat na jeden bod, tak budete vnímat, jak se sklidňuje i mysl.
0: In front of the chest.
1: Tak ruce před hrudník.
0: Now we are practicing with the open eye.
1: A teď ještě cvičíme s otevřenýma očima.
0: But next level will be everything with the closed eyes.
1: Ale příští úroveň bude se zavřenýma očima.
0: Now we are keeping balance with our eyes.
1: Takže teď se vlastně opíráme na tu rovnováhu.
0: And when we don't have open eyes, we must be more focused.
1: Očima. A když máme zavřené oči, tak musíme být víc koncentrovaní.
0: In three etapas we will go down.
1: A teď půjdeme na tři etapy dolů. Nejdřív
0: trošku. And remain in this position.
1: Zůstaneme v té pozici.
0: Little down.
1: Trošku níž.
0: And remain in the position.
1: A potom do vodorovné pozice. A tam zůstaneme.
0: Also try that your pelvis is in the same level.
1: Snažíme se, abychom pánev měli rovně, obě poloviny pánve.
0: And now slowly go up.
1: A pak jdeme pomalu nahoru.
0: Remain in the position.
1: Zůstaneme v pozici.
0: And you feel nice warm feeling in your foot and in your ankle joint, yes?
1: A cítíte krásný dobrý pocit v chodidle i v kotníku, aspoň já to cítím. Spažíme.
0: Beside your body.
1: A přes upažení.
0: And slowly down.
1: Připažíme.
0: That is the one secret also.
1: A ještě je tam jedno.
0: Try that you are on the floor.
1: Snažíme se být opravdu na podlaze.
0: If you have thick asan.
1: Na pevné podlaze, protože pokud máte měkkou,
0: vysokou podložku. It will be hard to have balance.
1: Tak je těžké udržet rovnováhu chodidlem.
0: If you're on the floor or something like this, it is excellent.
1: Když jste přímo na podlaze, anebo máte měkkou podložku, tak je to mnohem snažší.

0: It's a special wish of Vishvaguruji to practice this asana.
1: Tohle je speciálně na přání Vishvaguruji, abychom si zacvičili tuhle asanu.
0: Because this asana is so good.
1: Protože je tak dobrá.
0: One on other side.
1: Na druhou stranu.
0: Good position.
1: Vylaďte si tu pozici.
0: And hands.
1: Upažíme.
0: If we have problem with the concentration.
1: Pokud máte problém focus, s koncentrací, se zaměřením na jeden bod.
0: Really try to practice this asana.
1: Tak opravdu se snažte tu asanu cvičit.
0: And if we practice every day we will see great progress.
1: A když to budete cvičit opravdu každý den, tak uvidíte ten pokrok.
0: Up.
1: Spažíme.
0: On the west they said that through these movements, so this asana, you will see how old you are.
1: Říká se, že jak vám jde, na tom, jak vám jde tato asana, uvidíte, kolik vám je let.
0: What is not right?
1: Ale to není pravda.
0: Because many, I will not say old, but in the best age is much better than in the young.
1: Není to pravda, protože mnoho lidí, neřeknu starých, ale v tom nejlepším věku, tak to cvičí lépe než mladí.
0: Because we are practicing.
1: Protože cvičíme.
0: And it's really for strengthening whole body.
1: A je to opravdu na posílení celého těla.
0: And now in three phases, little down.
1: A zase na tři fáze dolů.
0: And when you go down, also try that your leg is going little back.
1: Trošku, a když jdete dolů, tak se snažte tu pokrčenou nohu tlačit trochu dozadu.
0: Also, center of the gravity. How you go down is going back.
1: A tak, jak se skláníte dolů, tak to centrum vaší rovnováhy
0: little down.
1: Jde trošku dozadu.
0: On that way we will stay still in this position.
1: Ještě dolů do druhé fáze, ale tady se zastavíme a zůstaneme v té
0: pozici. And parallel with the floor.
1: A potom vodorovně trup.
0: But also never lock your knee.
1: Ale nikdy si nezamykejte to koleno.
0: Remain in the position.
1: A zůstaneme v pozici.
0: And slowly go up.
1: A pomalu jdeme nahoru.
0: Excellent. Remain in the position.
1: Zůstaneme v pozici.
0: You go up.
1: Spažíme.

0: beside.
1: A přes upažení.
0: And now slowly go down.
1: Připažíme.
0: And relax in Ananda.
1: Na obě nohy a uvolníme se v Ananda Asáně.

0: And now try to feel and be aware of your foot.
1: A teď se snažíme soustředit na vnímání chodidel.
0: Be aware of nice warm feeling.
1: Uvědomte si, jaký v nich máte příjemný teplý pocit.
0: Ankle joints.
1: Kotníky.
0: Be aware of circulation in your calf muscles.
1: Buďte si vědomi toho, jak to proudí v lítkách.
0: Especially if you have a problem with your veins and circulation in your legs.
1: Zvlášť pokud máte problémy s žílami a s prouděním, s oběhem krevním v žilách.
0: You will feel that something is now really flow in your legs.
1: Tak budete asi cítit, že teď to opravdu proudí v těch nohách.
0: Thigh muscles.
1: I v stehnech.
0: And also the veins in your thighs.
1: A včetně žil ve stehnech.
0: And feel the heaviness of your whole body.
1: A procítíte tu tíhu celého těla.

0: Be aware of your breathing.
1: Buďte si vědomi svého dechu.
0: Completely yoga breathing.
1: Plný jogový dech.
0: Inhale abdomen, chest area, clavicular. And feel that with exhalation you relax chest and abdomen.
1: Nádech, břicho, hrudník pod klíčními kostmi a s výdechem vnímáme, jak se úplně uvolňujeme od shora dolů.

0: And also be aware about your mind.
1: A jsme si vědomi také toho, co dělá naše mysl.
0: And now once deep inhale.
1: A hluboký nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Move your fingers, toes.
1: Zahýbeme si prsty na nohou, na rukou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Little stretch.
1: Trošku se protáhneme.
0: Exhale, relax.
1: Výdech uvolníme.
0: And with the help of your hands, slowly sit.
1: A s pomocí rukou si pomalu sedneme.
0: On abdomen. Oh, and slowly go to the abdomen.
1: A přetočíme se na břicho.
0: On your abdomen.
1: Do lehu na břicho.
0: Relax in the tiger position.
1: Takže uvolníme si se v tygrovi.
0: You know tiger position. Tygří you may relaxace. Choose left or right. It's
1: můžete si vybrat, jestli doleva nebo doprava.
0: It is a abdomen position.
1: Je to pozice na břiše.
0: Not on the side.
1: Není to na boku.
0: Your abdomen remain on your floor. Excellent.
1: Ale břicho přitom zůstává v tygří relaxaci v kontaktu s podložkou.
0: Relax.
1: A uvolníme se.

0: And now we will do Margery.
1: Azi cvičíme si Margery.
0: Cat.
1: Kočku.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Two.
1: Dva.
0: Ex-

0: Exhale.
1: Výdech.
0: Look to your navel.
1: Podíváme se na břicho. Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: And slowly up.
1: A nahoru, devět.
0: And ten.
1: A dolů deset.
0: Try that you are going up and down with the muscles, not.
1: Snažíme se, abychom nahoru a dolů šli silou svalů. A nepředklánili se.
0: Once more. Yes, once more. Inhale, one.
1: Ještě jednou nádech nahoru.
0: Two.
1: Dva.
2: Look like this.
0: Three.
2: And legs.
0: Ah, tiger we will do now.
2: Yeah.
0: Yes.
1: Aha, takže budeme dělat tigra.
0: Yes, now we will do tiger. Yes. When we do tiger.
1: Uděláme tigra a když cvičíme tigra.
0: Also one very important thing.
1: Tak je tam jedna důležitá věc.
0: When we are in this position.
1: Když jsme v téhle pozici.
0: And like a Marjorie.
1: A jako u Marjorie.
0: But also same time like you are practicing that your knee is coming to your forehead.
1: Takže jako kdyby zároveň se snažíme dávat koleno k čelu.
0: But do not put the foot on floor.
1: Ale nedávejte si chodidlo na zem.
0: But up.
1: Ale nad zemí.
0: And you will feel the strengthening of muscle.
1: Tak budete vnímat, jak se vám posilují svaly.
0: Next, imagine that something is here, something like Vasarvaga. Vasarvaga.
1: A potom si představte, že máte něco takhle.
0: When you go up.
1: Nahoře na kříži a když jdete try nahoru.
0: That you are not doing like this.
1: Tak se snažte, abyste takhle nečurali jako pejsek.
0: It is not like a dog.
1: Tak.
0: Just try to make this not too much.
1: Jo, čili ani not nemáme příliš pokrčené koleno, ani narovnanou nohu.
0: And up, up, up.
1: A pánev je rovně zvedáme co nejvíc, podíváme se nahoru.
0: And again.
1: A zase pokrčíme.
0: But try that your pelvis remain like you have this labela. Vasarvag, yes? How you call?
1: Čili jako kdybyste měli vodováhu na pánvi.
0: Not up, but remain in the same level.
1: Takže obě strany na stejné.
0: And you will feel low back.
1: A vnímáme oblast beder.
0: Okay. Now first with the right leg we will do.
1: Takže nejdřív pravou nohou cvičíme.
0: Inhale,
1: nádech.
0: Exhale.
1: Výdech dolů.
0: And right knee to your forehead.
1: Koleno k čelu.
0: Three.
1: Tři.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Up, up, up. Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Knee to floor. Nine.
1: Podložku.
0: And slowly, slowly, slowly sit down.
1: A pomalu se posadíme.
0: It is much in this position you are breathing much deeper than in the Marjorie.

0: aby ste si je chránili.
1: Elbows near to the body.
0: Tak je potřeba mít lokty u těla.
1: Second, in yoga in daily life.
0: A za druhé, v józe v denním životě.
1: Always. Pelvis, pubic bone remain on the floor.
0: Tak vždycky ta pánev zůstává v kontaktu s podložkou.
1: And also we have little movements in every vertebral.
0: A další věc je, že máme takové malé pohyby v každém obratli.
1: Not only in the fifth and fourth.
0: Jo, či není to jenom tak, že se tak jak jsme, že se vytáhneme nahoru.
1: Because we will injure this, that is same like we are doing this.
0: Protože to je, jako kdybyste se tam zlomili dole v té části páteře.
1: But we are doing on this way.
0: Ale my ten pohyb děláme postupně obratem.
1: That is the nature way and that is the somebody wants to break your finger.
0: Tak je to přirozené, protože to, když se tam zlomíme, tak to je, jako kdybyste si zlomili prst.
1: First we are doing without help of the hand.
0: Čili nejdřív se zvedáme bez pomoci rukou.
1: Your palms remain on the floor, but I will put up.
0: Sice máte ty dlaně na podložce, ale já jenom pro názornost je zvednu. Či jdete takhle nahoru.
1: And after you are going little.
0: A potom ještě to dokončíte ten pohyb.
1: Remain in this position.
0: A zůstaňte v téhle pozici.
1: Breathe with your abdomen little deeper.
0: Dýcháme do břicha trošku hlouběji.
1: And if you read in the chakra and kundalini, you will see that little deeper breathing with the abdomen in this position have influence, more influence on your svadhisthana chakra.
0: A pokud si přečtete skryté síly v člověku, tak zjistíte, že to má vliv ten dech do břicha na svadhisthana chakru.
1: Not bending only in this.
0: Čili neohýbáme se jenom tady v téhle části.
1: But try to do more in the chest area.
0: Ale snažíme se víc taky ohýbat v oblasti hrudníku.
1: Breathe with the abdomen.
0: Dýcháme do břicha.
1: And when you go down, now start from the lowest vertebral slowly, slowly, slowly down.
0: A když jdete zpátky dolů, tak začínáme zase od těch spodních obratlů, obratel po obratli. A
1: always imagine that you have a picture.
0: Vždycky si představte ten obrázek.
1: And if you do with your picture like this.
0: Jako když takhle přeložíte obrázek a ten šef zmačkáte.
1: How that picture will look.
0: Tak jak bude ten obrázek potom vypadat?
1: Here will be line.
0: Tam taková ta
1: but if
0: čára.
1: You do on this way.
0: Ale když si tu třeba tu karimatku nebo ten obrázek takhle hezky složíte.
1: Nicely you will transport the picture.
0: Tak to hezky.
1: And after that no injury, no line on that picture. Always have something like this in your mind and you will exactly know how to practice.
0: A pak se to zase hezky rozložíte.
1: And also when go now you will do.
0: Tak a teď si to zacvičíte vy.
1: Nice on the stomach.
0: Takže hezky si lehneme na břicho.
1: If you have any problem with the spinal column.
0: Pokud máte jakýkoliv problém s páteří.
1: In that case your navel should remain on the floor.
0: Tak by vám měl zůstat pupek na podložce.
1: Okay. Palms under the
0: dlaně
1: shoulder.
0: Pod rameny.
1: And now stretch your head. Imagine that somebody is pulling your head.
0: Teď si vytáhneme.
1: And slowly go up.
0: Vytáhneme hlavu z krku ven.
1: And more bending is in the chest area.
0: A jdeme nahoru a větší remain in the position,
1: knee to your
0: v pozici,
1: body.
0: Lokty jsou u těla.
1: And try to breathe little deeper with your abdomen.
0: A snažíme se dýchat hlouběji do břicha.
1: And slowly go down.
0: A pomalu jdeme dolů.
1: Okay. Once more.
0: Ještě jednou.
1: Slowly go up.
0: Pomalu jdeme nahoru.
1: Shoulders, elbows near the body.
0: Lokty máme stále u těla.
1: To keep shoulders.
0: Abychom chránili.
1: But also try that elbow is above floor. And you will have strengthening the upper arm.
0: A další věc, že tím hezky posilujeme nad loktí.
1: And slowly down.
0: A pomalu dolů.
1: And tiger on other side.
0: A teď tygří relaxace na druhou stranu, než jste to dělali předtím.
2: Shalom Hassan. No? Aha. No. This, no? Is that? This?
3: Stand. No, no, no. Yeah.
2: Stand.
3: No, no.
2: No.
3: Legs.
2: Down. No. No. Vajrasana. Yes.
3: Yes. Yes.
2: Yes.
3: Go up.
2: Ah.
3: No, no, no, no, no. Straight. Very nice. Straight. Okay. Thank
2: yes.
3: you.
2: Yes.
3: Yes.
2: And.
3: And now. Both no. Both legs like this. Yes.
2: Yes.
3: And yes.
2: Oh, yes. Same like Marjorie?
3: Yes.
2: Yes. We will also go little up.
0: A yeah. teď se zase zvedneme.
2: It's good for relaxing.
0: Vajrasány.
2: And up, inhale.
0: S nádechem nahoru.
2: And like Marjorie.
0: A s výdechem
2: palms on the floor.
0: Do kočky máme dlaně na podložce.
2: And both
0: zvedneme
2: foot
0: si
2: is going up.
0: Obě nohy, obě chodidla nahoru, jsme jenom
2: and
0: na
2: now we will go on the right side.
0: Teď půjdeme nohama i hlavou
2: shoulder, try to see
3: yes.
2: your foot.
0: Pravé rameno se podíváme na
2: chodidla. Not under the, but up.
0: Ne pod paží, ale nahoře.
2: Inhale.
0: Nádech doprostřed a s výdechem na druhou stranu.
2: Inhale.
0: Nádech.
2: Exhale.
0: Výdech na druhou stranu.
2: Inhale.
0: Nádech.
2: Exhale.
0: Výdech na druhou stranu.
2: Inhale.
0: Nádech.
2: And third. Exhale.
0: A třetí výdech.
2: Above
3: yes.
2: shoulder, inhale,
0: nádech,
2: and exhale,
0: a s výdechem na druhou stranu.
2: Feel also your kidneys and all your muscles.
0: Vnímáme
2: inhale,
0: ledviny a všechny své.
2: Down your foot,
0: no, nohy dolů,
2: inhale,
0: nádech nahoru,
2: and slowly sit. Exhale.
0: A s výdechem si zase sedneme.
3: And děkuji.
2: And now relax.
3: Then relax.
2: And now
0: a teď se uvolníme v šašankásáně.
2: And exhale.
0: Nádech a výdech.

0: And slowly go up, inhale.
1: A pomalu jdeme s nádechem nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Remain in the Vajrasana if you don't have problem with your knees.
1: Pokud nemáme problémy s koleny, tak zůstaneme ve Vajrasáně.
0: And feel how you breathe.
1: A procítíte svůj dech.
0: Feel the circulation in your body.
1: Oběh v celém těle.
2: And tomorrow.
0: And tomorrow.
2: Again.
0: Okay.
1: A zítra budeme pokračovat.

0: ओम शल गुरुजी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सदगुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतं वंदे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdravení vesmírnému já.
0: Salutations to Shalak Purji Siddhapit Parampara.
1: Pozdravení Shri Alak Purjiho Siddhapit Parampara.
0: My Dhanvat Pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Purji.
1: Hluboké pozdravení našemu ctěnému Vishwagurudevovi, s vámi mu Maheshwaranandajimu.
0: Om Namo Narayan to Mahamandaleshwar Swami Fulpurji Maharaj.
1: Om Namo Narayan Mahamandaleshwarovi Fulpurjimu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan všem sannyasínům, kteří tu jsou přítomní.
0: Hari Om and good evening to all of you who are present here and those of you who are watching through webcast.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tu přítomní a i vám všem, kdo s nás sledujete prostřednictvím webcastu.
0: The bond of the guru and disciple is a very strong, very deep and very pure bond.
1: Vazba mezi guruem a žákem je velmi hluboká, velmi čistá.
0: And the seva bhav, the doing seva of the guru of or of anyone is the highest thing you can do.
1: A seva bhav, seva guruovi a v podstatě komukoliv je to nejvyšší, čím se můžete zabývat.
0: And as we were singing earlier, guru kripa hi kevalam.
1: A jak jsme zpívali dřív, předtím,
0: I hear one here, one here. You guys had dinner or not?
1: Večeřeli jste nebo ne?
0: I don't see the jataragni working inside. Guru kripahi kevalam? Very good. So when Gurudev's kripa, when Gurudev's blessings is there, then us disciples are in ultimate bliss.
1: Čili když máme milost Gurudevi, tak jsme v absolutní blaženosti.
0: And that can make wonders.
1: A to dokáže zázraky.
0: As you all know, our dear Fulpurji Maharaj, how many years he did seva of Dada Guruji, of Holy Guruji.
1: Všichni víte, tak Mahamandaleshwar Fulpurji dělal léta sévu Holy Gurujimu.
0: And everything that he has, that we all have, is all the kripa and the blessings of Gurudev.
1: A všechno, co má, všechno, co máme, je požehnání Gurudevi.
0: But I will share one funny incident or story from my childhood.
1: A já se s vámi podělím o takovou legrační historku z mého dětství.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: Swamiji, you know how he likes to tighten our screws.
1: Víte, jak Swamiji rád utahuje šrouby.
0: So he wanted to tighten my screws a bit.
1: A tak mi taky chtěl trošku utáhnout šroubky.
0: And he sent me to stay with him.
1: A poslal mě, abych byl tady s Fulpurjim.
0: And we were living together.
1: Takže jsme bydleli společně.
0: Waking up early morning.
1: Stávali jsme brzo ráno.
0: And he used to find me most of the time in his kitchen.
1: A většinu času mě Fulpurji našel v kuchyni.
0: Stealing the chocolates in the night.
1: Jak tam v noci kradu čokolády.
0: And whole day he was saying, why are you not eating? Not hungry.
1: A celý den se mě ptal, proč nic nejíš? A já říkal, nemám hlad.
0: So even nowadays, when I'm seriously not hungry and not eating chocolates, he's still saying, did you eat some chocolates in the night?
1: A do dneška, když třeba přes den nejím a Fulpurji to vidí, tak se mě ptá, že ty jsi měl zase nějakou čokoládu v noci.
0: So the love of the brothers and the bond will always stay and those memories are always being there. So even now I grew up and not in that zone anymore, but he still wants me to eat good food.
1: Takže ta bratrská láska zůstává a i když jsme oba vyrostli a já už jsem dospělý, tak pořád na mě Fulpurji dohlíží, abych dobře jedl.
0: But So on behalf of all of us and on behalf of me, I would like to wish you officially a very happy birthday.
1: A tak jménem vás všech, jménem svým, bych ti oficiálně rád popřál krásné narozeniny.
0: May Gurudev's blessings always be on you.
1: Ať ti vždy Gurudev žehná.
0: And may we be together always and move forward.
1: A kéž jsme stále spolu a pokračujeme na naší společné cestě.
0: Guru is the one, the boat in which we sit and cross this spider web or the ocean of Maya.
1: Gurudev je ta loď, díky které se přeplavíme přes oceán Máji nebo překonáme tu pavučinu Máji.
0: And all of us who are sitting here are already in that boat.
1: A my všichni, kdo tu sedíme, tak už sedíme v té lodi.
0: Because we used our viveka and chose satsang over kusang.
1: Protože jsme použili naši vivéku a zvolili si satsang před kusangem.
0: So now we are already in the boat. Now we just need to trust the boat or the person who is rowing the boat and not jump off.
1: A teď už sice sedíme v té lodi, ale měli bychom si zachovat důvěru v toho kormidelníka a z té lodi nevyskakovat.
0: Because the Mayavi waves are very strong sometimes.
1: Protože vlny Máji dokážou být opravdu mocné, silné.
0: And the boat wobbles a lot.
1: A ta loďka se často hodně kymácí.
0: But when we have that trust, that dedication, that devotion towards Gurudev,
1: ale když máme tu důvěru a oddanost vůči Gurudevovi,
0: then we know that doesn't matter how high the tides and the waves are, we are finally going to reach the end.
1: Tak víme, že ať jsou vlny sebevětší, tak nakonec dosáhneme toho našeho cíle.
0: And the end is attaining self-realization, getting liberated, mukti.
1: A ten cíl je dosáhnout osvobození, osvícení, získat mukti.
0: That we are finally free from this cycle of death and birth in which we are stuck in.
1: Abychom se nakonec osvobodili od toho koloběhu zrozování a umírání, ve kterém zatím vězíme.
0: But that is only possible when we have full surrendering towards Gurudev and full trust towards him.
1: A to je možné jedině, když se plně odevzdáme mistrovi s naprostou důvěrou.
0: And when we trust our parents, then we know, you know, when a child is walking on a thin wooden plank on crossing a river.
1: Víte, když má dítě víru v rodiče a třeba jde po nějaké úzoučké lávce nebo poprkně přes nějaký proud, přes řeku.
0: And if the parent is walking beside the child holding his hand, then the child has that satisfaction within that I know nothing will happen and the father will protect or the mother will protect me.
1: A když ho maminka

0: nebo tatínek to dítě drží za ruku, tak to dítě ví, že je v bezpečí a že se mu nic nemůže stát.
1: In the same way we are walking on that thin plank.
0: A stejně tak i my se pohybujeme po tom tenkém prkně.
1: Where we feel that any time we might slip and fall down in that heavy current river.
0: A máme pocit, že kdykoliv můžeme uklouznout a spadnout do toho dravého proudu řeky.
1: But we should just remember that Gurudev is there to hold our hand.
0: Ale měli bychom si vzpomenout na to, že Gurudev je vždycky s námi a drží nás za ruku.
1: And he won't let us fall.
0: A nenechá nás spadnout.
1: But that trust we need to give.
0: Ale je potřeba mít tu důvěru.
1: Hari Guruji said four kripas. How many of you remember now? I said it last week, so let's see.
0: Holy Guruji vyprávěl o čtyřech kripách, čtyřech milostech a já jsem to zmiňoval minulý týden, takže kdo z vás si to ještě pamatuje?
1: No, how many of you remember it?
0: Kolik z vás si to pamatuje?
1: No. How many remember?
0: Zvedněte ruku, kdo si to pamatuje.
1: Okay, so I will repeat it again.
0: Takže to znova zopakuju.
1: Four kripas.
0: Jsou čtyři kripa.
1: First, and don't worry, I will be asking again next week, so...
0: Nebojte, příští týden se na to zase zeptám.
1: Maybe write it down.
0: Možná si to můžete i napsat.
1: First kripa, deva kripa.
0: První kripa je deva kripa.
1: The kripa or the blessings of the devtas of the god and goddesses.
0: Kripa neboli požehnání božstev.
1: Now you might ask why.
0: Můžete se ptát proč.
1: Because if out of the 8.4 million creatures we are born in this human life, that is the kripa or the blessings of the god and goddesses.
0: To, že se z těch 8 milionů 400 tisíc možných typů zrození narodíme zrovna v lidské podobě, tak to už je božská milost.
1: Gurudev always used to tell me when I was young, ya manushya jivan bada anamol hai, ise vyartha nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
0: Toto mi říkal Gurudev, když jsem byl dítě. V překladu to je, lidský život je velmi cenný a neutrácej ho zbůh darma.
1: There are many things we can be doing on a Saturday or a Sunday. Going out, but we are all sitting here. That is good use of our human life.
0: Je mnoho možností, co můžeme dělat v sobotu a v neděli. Můžeme se někde bavit, ale to, že jsme tady a sedíme na satsangu, to znamená, že ten náš lidský život dobře využíváme.
1: Second kripa is Shastra kripa.
0: Druhá kripa je Shastra kripa.
1: The kripa of the blessings of the scriptures.
0: To je požehnání písem.
1: If we are reading, learning anything in the college, university, anywhere, Bhagavad Gita, Ramayana, Lila Amrit, any of those scriptures, the knowledge which we are gaining from those scriptures and which is going within us is the kripa or the blessings of that specific shastra.
0: To, co se učíme ve škole nebo na univerzitách, ať už studujeme Ramayanu, Bhagavad Gita nebo další svatá písma, tak to je vlastně požehnání těch písem.
1: The third kripa, which we all have, and the most important one is Guru kripa.
0: Třetí kripa, kterou máme my všichni, a je to ta nejdůležitější kripa, je Guru kripa.
1: But Holy Guruji used to say the fourth kripa is the most important one.
0: Holy Guruji říkal, že ta čtvrtá je nejdůležitější.
1: Which is Khudki kripa.
0: Což je Khudki kripa.
1: Which means the blessings or the kripa of ourselves.
0: Což znamená milost nás samých.
1: Because Guru is there to take us, to guide us, to show us the right path, to bring us from darkness to light.
0: Protože Gurudev je ten, kdo nám ukazuje cestu, kdo nás vede ze tmy ke světlu.
1: But he will not hold our hands and drag us.
0: Ale může nás za tu ruku vést, ale nemůže nás táhnout.
1: That's our decision.
0: To je naše rozhodnutí.
1: That's why Holy Guru just said, our own blessings or our own kripa is most important because we are the one who are going to decide.
0: Proto Holy Guruji říkal, že to je to nejdůležitější, abychom my sami sobě dali to požehnání a rozhodli se jít.
1: And it's not that we found Gurudev, but Gurudev found all of us.
0: A není to tak, že my jsme si našli Gurudevu, ale Gurudev našel nás všechny.
1: Grabbed us from every single corner of the world and brought us here in Sri Lanka.
0: Ze všech koutů světa nás pozbíral a schromáždil nás tady ve Střílkách.

0: So imagine how many good karmas and good deeds we did in our past life to first be here, second, be a part of this beautiful family, and third, to have a guru as Gurudev.
1: Čili si představte, jakých dobrých karem jsme museli nazbírat k tomu, abychom za prvý vůbec tady byli jako člověk, za druhé měli milost našeho Gurudeva a byli jeho žáky.
0: That's why a living guru like Gurudev, who is guiding us, who is always there, who is always omnipresent, everlasting, is always with us everywhere.
1: Proto ten Gurudev, který je všudy přítomný, všemocný, vševědoucí, tak nás neustále vede, ať jsme kdekoliv.
0: Physically he might be in India.
1: Fyzicky je možná v Indii.
0: But his kripa, his blessings, his essence, his energy is always here with us everywhere.
1: Ale ta jeho podstata, jeho esence, jeho energie a požehnání je s námi, ať jsme kde jsme.
0: He always said that you all are in my heart.
1: Vždycky říká, vy všichni jste v mém srdci.
0: So if we all are in his heart, that means he is in all of our hearts, that means he's always with us.
1: Takže když my jsme v jeho srdci a on je v našem srdci, tak to znamená, že je vždycky s námi.
0: So there is no separation between that guru tattva.
1: Čili v té guru tattvě není žádné oddělení.
0: That and we, it's one.
1: Není to žádné on a my, je to jednota.
0: There is no separation.
1: Není žádné rozdělení.
0: There is no distance.
1: Není žádná vzdálenost.
0: That love which we hold towards him, there is no boundary to that.
1: Láska, kterou k němu máme, nemá žádné hranice.
0: It's unlimited.
1: Je neomezená.
0: But for that we need to surrender, we need to say Gurudev, I am yours, you are mine, that is it.
1: Ale proto je třeba to naprosté odevzdání, říct Gurudevovi, Gurudevo, jsem tvůj a ty jsi můj.
0: And once we step our foot in that boat, then the boat will go.
1: A když na tu loď nastoupíme, tak ta nás poveze.
0: But giving up is not a solution.
1: To, že to vzdáme, nic neřeší.
0: What comes?
1: Co pak přijde?
0: Will go. What comes will go.
1: Co přijde, tak je odejde.
0: If we are born, we die.
1: Když se narodíme, zemřeme.
0: Happiness comes, that shall also go.
1: Ať přijde štěstí, ale i to pomine.
0: Sadness comes, that shall also go.
1: Přijde smutek, i ten pomine.
0: Nothing is permanent.
1: Nic není trvalé.
0: But what is permanent is the bond between us and Gurudev, that is constant, everlasting.
1: Ale to, co je trvalé, je ta vazba mezi guruem a žákem, ta je věčná.
0: Ramakrishna se kon bade usne bhi guru keen, which means Bhagavan Shri Ram, Bhagavan Shri Krishna, who are the incarnations of Lord Vishnu, even they had a guru, then we human beings, we need guru.
1: To znamená i Bhagavan Ram, Bhagavan Krishna, kteří sami byli božskou inkarnací, i oni měli gurua, čili pak jak my potřebujeme gurua.
0: It is said if the guru and the god both are standing in front of you, which one will we make pranam to?
1: Říká se, že když před vámi stane Bůh a Gurudev, tak koho pozdravíte jako prvního?
0: The guru, because the guru is the one who is showing us the way to God.
1: Gurua, protože guru je ten, kdo vám ukazuje cestu k Bohu.
0: So our love to Gurudev, our dedication, our devotion to him should just increase, not decrease.
1: Čili naše láska a oddanost ke Gurudevovi by měla narůstat, nikoli se snižovat.
0: But these five things should decrease and hopefully disappear.
1: Ale je pět věcí, které by měly se zmenšovat a nakonec doufejme, že i zmizet.
0: Any guesses which are the five things?
1: Dokážete odhadnout, co to je, těch pět věcí?
0: Kama, krodha, mada, loba, ahankar. These five qualities or not good qualities should go.
1: Těchto pět špatných vlastností by mělo, těch bychom se měli vzdát.
0: Envy, jealousy, anger, lust. These all things should go down because these are the things which are pulling us down in our spiritual journey.
1: Závist, žárlivost, chtíč, hněv, to všechno jsou vlastnosti, které nám neprospívají, ale naopak nás na té duchovní cestě stahují dolů.
0: And when we are dedicated towards Gurudev, then these things are slowly, hopefully getting burned.
1: A když jsme oddaní Gurudevovi a následujeme ho, tak tyhle všechny kvality doufejme, že se postupně spalují.
0: Burned by what?
1: A co je spaluje?
0: Burned by our sadhana, burned by our mala, burned by our dedication towards Gurudev. Even Indra Bhagavan is agreeing on me.
1: Spaluje je naše oddanost Gurudevovi, to, že se věnujeme sádhaně, to, že se věnujeme mantře, a i Bůh Bhagavan se mnou souhlasí.
0: Indra just went rrr.
1: Zrovna jste slyšeli to zahřmění od Indry.
0: So he is agreeing.
1: Takže souhlasí.
0: So I won't take too much time. Our dear Mamalesha Fulpurji Maharaj will also speak a little bit.
1: Takže já už nebudu zdržovat, protože náš milý Mahamandaleshvar Fulpurji také něco řekne.
0: And Varshaji will, I think, speak tomorrow, day after tomorrow. She's with us 3 days, so we have a lot of time.
1: A Varshaji doufám, že nám něco poví buď zítra nebo pozítří, protože s námi stráví několik dní.
0: She will be speaking about how to remain on our roots and how to be connected through that.
1: A její téma bude, jak zůstat se svými kořeny.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Sadgurudev Bhagavan ki jai.

0: तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अलकपुरुषा महादेव की, श्री देव पुरुषा महादेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, श्री हिंदू धर्म सम्राट माधवानंदी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पिता परमेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की जय। सैल्यूटेशन टू अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा।
1: Pozdravení Šri Alakpurjiho Siddha Pit Parampara.
0: My adoration to Vishwa Guruji's Holy Lotus Feet.
1: Moje úcta svatým Vishwa Guruji's lotosovým nohám.
0: Respected dear brother Swami Avatar Puriji Maharaj.
1: Ctěný bratře Swami Avatar Puri Maharajo.
0: Our ashram pillar, the Parvati Ji's.
1: Náš pilíři ášramu s vámi Parvati ji.
0: The ashram supporter, great, great, great wise person and helping always Vasant ji and his wife.
1: Velký podporovateli ášramu a moudrý člověče Vasante a jeho ženo Gango.
0: The Swami Gajanand Puriji Maharaj.
1: Swami Gajanand Puriji Maharajo.
0: All divine sannyasis, yogis here present in this divine place.
1: A všichni světci a jogíni shromáždění na tomto svatém místě.
0: All yoga in daily life, the followers, the disciple, teachers, students, and all the devotees of Alakpuri Siddhpeetha Parampara.
1: Všichni následovníci jógy v denním životě, všichni učitelé, studenti a vy, kdo následujete Šri Alakpurijiho Siddhapit Parampara.
0: Presence here, the living light, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation, ashram.
1: Kdo jste shromážděni tady v tomto ášramu živoucího světla Mahaprabhu Deep nadace?
0: And through the webcast who are with us at present or different time zone around the world.
1: A kdo nás sledujete prostřednictvím webcastu na nejrůznějších místech na světě a v nejrůznější denní době?
0: Many blessing all of you from Alakpuri Siddhpeetha Parampara and as well from Vishwa Guruji.
1: Vám všem mnoho požehnání naší Šri Alakpurijiho Siddhapeetha Parampara a stejně tak mnoho požehnání od našeho Vishwa Gurujiho.
0: We are all the very luckiest one, the blessed one, that we have the divine guidance of the Alakpuri Siddhapeetha Parampara.
1: Máme velké štěstí a jsme požehnaní, že máme to vedení Šri Alakpurijiho Siddhapeetha Parampara.
0: And I like to thanks my dear brother of Swami Avatar Puriji, our Vishwa Guruji successor.
1: A já bych rád poděkoval našemu drahému svámímu Avatar Purijimu, následníku Šri Vishwa Gurujiho.
0: He remind me my childhood and his childhood too.
1: Že mi připomněl jeho dětství a taky moje dětství.
0: Because the blessing of Vishwa Guruji, so we have the same ashram where we was living and grow up there.
1: Protože s požehnání Vishwa Gurujiho jsme vyrůstali ve stejném ášramu.
0: Vishwa Guruji gave some time duty me to look when there nobody there, all went to Kumbhmela, sorry. It was story started from the Kumbhmela.
1: A stávalo se, že mě Vishwa Guruji někdy dal za úkol, abych se postaral o Avatar Purijiho. Bylo to v době, kdy všichni ostatní odjeli na Kumbhmelu.
0: All people was Kumbhmela, our ashram. No, only we student was there remain.
1: A prostě ashram byl úplně prázdný, protože všichni byli na Kumbhmele a zůstalo jenom pár studentů.
0: Because we was studying and we had exam that time.
1: Museli jsme zůstat, protože jsme v té době studovali a měli jsme zrovna před zkouškami.
0: So I try my best to take care of Swami Avatar Puriji.
1: A tak já jsem se opravdu ze všech sil snažil se dobře postarat o svámího avatar Purjiho.
0: But he was taking care of me.
1: Ale vlastně on se staral o mě.
0: So it was beautiful time and it was great blessing of the Guru Parampara.
1: Takže byl to krásný čas a bylo to veliké požehnání naší Guru Parampara.
0: I always worry that if Avatar Puriji not eat or if he not have healthy, then Swamiji will be not happy.
1: Já jsem se dělal starosti, protože jsem věděl, že když Avatar Puriji nebude dobře jíst,
0: tak I'm třeba... very clear, transparent, crystal, transparent crystal way. I want to tell you.
1: Že když nebude úplně zdravý, takže Vishvaguruji nebude šťastný.
0: Vishvaguruji call me from Europe.
1: A chtěl bych tady prostě úplně jasně vám všem
0: and
1: říct.
0: And he told that you should cook halva and kheer.
1: Že mě dokonce dával Vishvaguruji instrukce z Evropy, mě volal a říkal.
0: Morning breakfast.
1: Musíš vařit halvu a kheer avatar Purimu na snídani. A avatar Purji k tomu dodává, že vůbec nesnídá.
0: So my dear, this is life. That is reminding time to time us. And I'm thanks today. It is great one color life.
1: Čili takový je život čas od času a já jsem teď moc rád, že nosíme stejnou barvu.
0: Celebration of the my 36 years the birthday.
1: A že slavíme mé 36. narozeniny.
0: I like to thanks all of this ashram, all the who are the organizer, they also welcome me and give me their things about on the my birthday.
1: Taky bych rád poděkoval všem organizátorům, že mě přáli a obdarovali.
0: I like to thanks all the who are the students, they prepare very good and beautiful the presents my birthday the cake my life I think first time.
1: A taky bych rád poděkoval mládeži, že mě obdarovali tím dortem. Je to můj první narozeninový dort v životě.
0: Because we India always kheer, puri, halva, etc.
1: Protože v Indii máme jenom tou halvu, kheer a puri.
0: But is cake.
1: Ale tenhle ten dort
0: is very, very, very rememberable and unique celebration my birthday here in this ashram today.
1: Je to pro mě taková památná oslava, budu si ji navždycky pamatovat, že jsem takhle to slavil v ashramu s dortem.
0: I thanks to Vishvaguruji that he sent me here on this occasion.
1: Děkuji Vishvagurujimu, že mě sem poslal při této příležitosti.
0: You remember that in 2018 myself and Avatar Puriji were traveling in Europe.
1: Možná si pamatujete, že v roce 2018 jsme my dva s Avatar Purijim přicestovali do Evropy.
0: And that time we was celebrated here, but that time was no seminar.
1: A už jsme tady slavili, ale v té době tady nebyl seminář.
0: Now today many the devotee of Vishvaguruji they told me the happy birthday. I like to thanks all of you very much and many blessing from Vishvaguruji to you.
1: Teď mě mnoho z vás popřálo k narozeninám a tak vám za to děkuju a předávám Vishvagurujiho požehnání.
0: Is everything is a blessing of Vishvaguruji, otherwise as well, dear Swami Avatar Puriji told that you know where we was.
1: Všechno
0: nobody know.
1: Je požehnání Vishvagurujiho, protože tak jak Swami Avatar Puriji říkal, kde bychom jinak byli, nikdo neví.
0: Is Swamiji is magnet and we are iron, so everywhere where he go, we are magneting.
1: Vishvaguruji je jako magnet a my jsme železo, takže kdekoliv se Vishvaguruji pohybuje, tak jsme k němu přitahováni jako magnet.
0: And this is blessing Vishvaguruji.
1: A to je díky Vishvagurujiho požehnání.
0: So thanks all of you once again.
1: Takže znovu děkuju vám všem.
0: This is great day.
1: Je to veliký den.
0: And morning we were celebrating the Guru Purnima.
1: Ráno nebo dopoledne jsme slavili Guru Purnimu.
0: You know, you all of you know that we almost 2 weeks where we are traveling.
1: A víte, že cestujeme asi 2 týdny.
0: On the 8th, I think, of Swami Avatar Puri came to India.
1: 8. Swami Avatar Puri se objevil v Indii.
0: And we was in Jardin Ashram, thousands of people they came for celebration Guru Purnima.
1: Byli jsme v ashramu v Jadanu a tisíce lidí přišlo na oslavu Guru Purnimy.
0: So ashram organizers have double duty than normal people.
1: A tak ti organizátoři v Jadanu měli jako dvojnásobné povinnosti než obvykle.
0: So myself, Avatar Puriji, was day and night always aware and looking and running and organizing to people come there. We have to give hospitality, facility and humbleness, softness and welcome to them because they're coming in their spiritual God house in ashram.
1: A tak jsme se svámým Avatar Purim ve dne v noci vlastně plnili nejrůznější úkoly spojené s tím, aby ti všichni, kdo přijeli do ashramu, do božího domu, tak aby měli všechno, co potřebují, aby byli ubytovaní, aby o ně bylo postaráno.
0: And after 2 days, second day Avatar Puri told me that we need to leave.
1: A pak mi Avatar Puri po 2 dnech říkal, musíme odjet.
0: Avatar Puri, I didn't sleep whole night, whole day, then no problem, we will sleep in aeroplane.
1: A když jsem říkal, no a teď my jsme nespali ani v noci, ani ve dne, tak is Avatar Puri říkal, nevadí, right, no? Vyspíme se v letadle.
0: So we went to Jodhpur morning.
1: Takže ráno jsme odletěli do Jodhpuru.
0: By car.
1: Jeli jsme autem do Jodhpuru.
0: And 3 o'clock in the aeroplane.
1: Ve 3 hodiny do letadla.
0: Air came 4 o'clock in the Delhi.
1: Ve 4 jsme byli v Delhi.
0: 3-4 hours we was there.
1: 3-4 hodiny jsme strávili tam na letišti.
0: 9 o'clock in aeroplane.
1: V 9 hodin zase v letadle.
0: And we went to their Abu Dhabi.
1: A přistáli, mezi přistání bylo v Abu Dhabi.
0: The time zone is different. I don't know what time was there.
1: Byla tam úplně jiné časové pásmo, ani nevím jaké.
0: 2 hours less than from here, Czech Republic.
1: O 2 hodiny méně je tam než tady v České republice.
0: And from there we have to fly to Vienna.
1: A odtamtud jsme letěli do Vídně.
0: So we came to Vienna at 6:30.
1: A v 6:30 jsme přistáli ve Vídni.
0: 7 o'clock or 7:30 ashram.
1: Půl 8 jsme byli v ashramu.
0: From there, 1.5 hour rest and 10 o'clock is in the car.
1: A tam jsme si na 30 minutes odpočinuli a nasedli do auta.
0: To appear here the Living Light Mahaprabhu Deep Satsang Foundation ashram.
1: Abychom se pak objevili tady v Mahaprabhujího ashramu Živoucí světlo.
0: So we are here with you. All of you.
1: Ak bychom byli s vámi se všemi.
0: So voice is not clear, sleeping, moving, but we are happy that we see all our family here.
1: Takže jsme napůl spali, ale byli jsme šťastní, že vidíme tady tu naši širokou rodinu, vás všechny.
0: So our Gurudev is blessing and his guidance with us. So we are moving in the boat.
1: Na požehnání Gurudevy a jeho vedení je s námi, takže jsme v té lodi a plujeme.
0: One good singer in India, he sang.
1: Jeden dobrý zpěvák indický zpívá v jednom bhajanu.
0: Gurudev daya karke humko apna lena. गुरुदेव दया करके हम

ओले इसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके।

0: सो इट मीन्स गुरुदेव दया करके, ओ गुरुदेव, दया मीन्स मर्सी,
1: to znamená daya je milost,
0: karke please be merciful with us,
1: karke znamená prosím buď k nám milostivý,
0: apna lena means accept our bhakti, our adoration, our sadhana and our inner feelings,
1: přijmi naší bhakti, přijmi naší úctu, sádhanu, naše vnitřní cítění.
0: सोए हुए भागियों को जगा देना, ओ गुरुदेव प्लीज वेक अप आवर डेस्टिनी,
1: प्रोसीम गुरुदेव प्रबुज नास क नशेमु ओसुदु,
0: मेरी नाव भवर डोले, एज अवतारपुरी जी मेंशनिंग, मेरी नाव मींस माय बोट इज द इन द ओशन एंड मूविंग विद द ओशन वेव्स अप एंड डाउन मूविंग.
1: Jak to avatar Porigi zmiňoval, tak Merenáv je má loď. Má loď pluje na oceánu a zmítají jí vlny nahoru a dolů.
0: Gurudev pár laga dena. Gurudev, please let cross my boat from this ocean.
1: Gurudev, prosím, nech tu mou loď proplout oceánem.
0: So, this is blessing of the our parampara.
1: To je požehnání naší parampara.
0: That we are here in this beautiful place.
1: Že jsme tady na tomto krásném místě.
0: Here myself I feel that each and every the plants and each and every trees there is the Vishwaguruji's energy.
1: Já cítím, že tady v každém stromě a v každé rostlině je Vishwaguruji's energie.
0: You know all of you that how many years Swamiji was here giving lectures.
1: Vy víte, kolik let jsem Swamiji jezdil a přednášel.
0: And he woke up all of us in the spiritual path.
1: A všechny nás probudil k té duchovní cestě.
0: It's all blessing of Vishwaguruji.
1: Všechno je to jeho požehnání.
0: So I'm thanks to Vishwaguruji.
1: A tak jsem vděčný Vishwagurujimu.
0: And I like to pray for his good health.
1: A rád bych se pomodlil za jeho dobré zdraví.
0: And all the will, the human life, the prosperity, harmony, peace.
1: A za prosperitu, harmonii a mír v lidském životě.
0: Now Vishwaguruji send nectar blessing here us.
1: Teď nám znovu Vishwaguruji posílá
0: so please,
1: požehnání,
0: fold hand,
1: nektar.
0: Fold hand and three time om chanting.
1: Takže prosím, spojte ruce. A třikrát zaspíváme om za Vishwagurujiho dobré zdraví.
0: Our prayer will go to cosmic light and he will give the blessing to Vishwaguruji and for his good health.
1: Naše modlitba půjde k vesmírnému světlu a posílíme jeho zdraví a ochranu.
0: Deep inhale.
1: Hluboký nádech.
0: Three time om chanting.
1: A třikrát zaspíváme om.

哎。

शम्भोरम ओम शांति परब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम

0: Pokud někdo chcete přijít pozdravit avatar Puriho, tak můžete teď.
1: Yes. Then I can open. What about this? I think that this.

その先。

0: 4,000, 5,000 people.
1: Normálně míváme na Guru Purnimu 3 až 5 tisíc lidí.
0: This time I don't know what magic Gurudev did, but we had 26,000 people.
1: A nevím, co tentokrát udělal Gurudev za zázrak, ale přijelo až 20 tisíc lidí.
0: And throughout the day I gave 1,300 mantra dikshas.
1: A během jediného dne jsem rozdal 13 tisíc mantra. Sorry, 1,300 čísla.
0: So then when I realized here, I give every Thursday 4, 3, 2.
1: A tady, když jsem tady, tak to je každý čtvrtek tak jako 2, 3, 5.
0: So here also now every one of you will bring 10 people, no?
1: Takže se domluvíme tady, každý přivedete 10 lidí, jo?
0: But it was a very beautiful program.
1: Ale byl to moc krásný program.
0: First time there was no complaints.
1: Ze začátku nebyly ani stížnosti.
0: Because this time we a little bit changed the way how it was operated or done.
1: Nebo tentokrát nebyly stížnosti, protože jsme trošku změnili některé věci.
0: We divided different works to different of my boys and they just managed everything. I did not need to say a word. When I was there, everything was ready. So.
1: Rozdělil jsem úkoly mezi pár pomocníků, takže když jsem přijel, všechno bylo ready.
0: All the dear karma yogis from Jordan with the boys and they all did a very good job, so congratulations to them.
1: Karma yogini udělali spoustu dobré práce, takže gratulace jim.
0: No complaints about the food. Usually we always hear the food was not good or this was not good or we had shortage or this or that.
1: Tentokrát nebyly stížnosti ani ohledně jídla, obvykle jako míváme, že buď nebylo dobré, nebo ho bylo málo.
0: You know what was the difference?
1: A víte, co udělalo ten rozdíl?
0: After, before Swamiji used to organize everything, there was no problems, but in between when it was a little bit in the air.
1: Předtím, než, když to měl pod palcem všechno Swamiji, tak šlo všechno hladce, ale pak byl takové krátké období překlenovací.
0: The trust and the faith was missing.
1: A to, co tam chybělo, byla důvěra a víra.
0: This time I did not say anything. I just said, Mahaprabhuji, Swamiji, you deal with it, how it happens. If it happens good, your responsibility. If it happens bad, also your responsibility.
1: A tentokrát jsem si říkal, tak Mahaprabhuji, je to prostě, Mahaprabhuji, Guruji, je to na tobě. Já to jako prostě nebudu.
0: What do we say?
1: Když se něco pokazí, je to na tobě.
0: Tomeva mata cha pita tomeva tomeva bandhu cha sakha tomeva. You are my mother, you are my father, you are my brother, you are my friend. So sometimes you need to talk to him as your friend.
1: Ty jsi moje matka, jsi můj otec, jsi můj přítel, že někdy je potřeba s ním hovořit jako s přítelem.
0: And you say, oh Gurudev, this doesn't happen, not my responsibility. So then he has to take care of it because you gave up and you say you deal with it.
1: Takže někdy musíte říct i Gurudeve, to nemám na zodpovědnosti, prostě ty s tím, ty to nějak zařiď.
0: And I knew that doesn't matter what happens, he shall provide and they will organize how the program goes.
1: A takže on to jako zařídí a všechno se zorganizuje tak, jak má.
0: So thanks to him the program went very smoothly, very nicely.
1: Takže díky němu vlastně celý ten program proběhl hladce.
0: And in the afternoon also then Gurudev came and blessed all the bhaktas who were there. He sat in the Sadguru Darbar again for a few hours.
1: A odpoledne Gurudev přišel a rozdal požehnání bhaktům.
0: In the evening we had a beautiful satsang with our people from around the world.
1: A večer byly satsangy s lidmi z celého světa.
0: So basically I didn't have much time to spend with Swamiji because I was 2.5 days in Jordan and 2.5 days I was sitting somewhere.
1: A vlastně jsem já sám nemohl strávit moc času se Swamijím, protože v Jordanu jsem strávil jenom 2.5 dne a celého toho 2.5 dne jsem někde musel sedět a něco.
0: So next day we'll try that the seminars Guru Purnima is somewhere before or after, not that I have to fly for 3 days back and forth.
1: A tak příště to zkusím udělat trošku jinak, aby ta Guru Purnima byla jindy, ne jakože 3 dny po příletu a pak jsem zas musel odletět.
0: So last week we were celebrating the Guru Tattva, the Guru Purnima.
1: Minulý týden jsme slavili Guru Tattva, Guru Purnimu.
0: And this week is the first Monday of the month of Lord Shiva.
1: A tento týden je první pondělí měsíce? Ne. Shivovy měsíce, děkuji.
0: It's called the Shravan month.
1: Říká se mu Shravan month.
0: And this is the first Monday, so today the Shravan month begins.
1: A dneska je první pondělí v tomto měsíci, takže ten Shravan month začíná.
0: And whatever you ask Lord Shiva, he provides, he will give.
1: A o cokoliv teď Shivu požádáte, tak vám udělí, tak vám splní.
0: People do pilgrimages, people go to Haridwar, to Kedarnath, to different pilgrimages to meet Lord Shiva, to have darshan of Lord Shiva.
1: Lidé konají poutě do různých míst a žádají o darshan pána Shivy.
0: But for us, Shiva is Gurudev.
1: Ale pro nás je tím Shivem, Shivu Gurudev.
0: The merciful one, the gracious, the one who blesses, the kind one, Shiva equals Gurudev.
1: Milostivý, laskavý, ten, kdo plní přání, Shiva, to je Gurudev.
0: The one who meditates and teaches us how to meditate, Gurudev, Shiva is meditation itself.
1: Shiva je meditace sama, vtělení meditace, takže ten, kdo medituje a učí nás, jak meditovat, to je Gurudev.
0: So Guru and Shiva is the same thing?
1: Že Guru a Shiva je jedno.
0: That's why we say Guru Ra Brahma, Guru Ra Vishnu, Guru Ra Devo Maheshwaraha. So Guru is Brahma, Guru is Shiva and Guru is Vishnu himself.
1: Proto říkáme Guru je Brahma, Guru je Vishnu, Guru je Shiva.
0: And that's why now we celebrate the month of Lord Shiva.
1: Takže teďka slavíme měsíc pána Shivy.
0: And especially the Mondays of this month are very important.
1: A zejména pondělky v tomto měsíci jsou důležité.
0: In Om Ashram we had today thousands of people.
1: Om Ashramu máme dneska tisíce lidí.
0: Because the devotion towards Lord Shiva is so great, and that's why Gurudev put all the 12 Jyotirlingas in one, that people can come and have darshan there and they don't need to go to all 12.
1: Protože uctívání Shivy je velmi rozšířené a proto i Gurudev dal všech 12 Shivalingamu na jedno místo, aby lidé mohli přijít a uctívat.
0: Jaya Sadashiva, Jaya Sadashiva, Dashiva.

0: kitchen.
1: More kitchens. I already feel like my stitches will open up if I do more, so.
2: Už zas cítím, že se mi ty stehy by se rády otevřely, kdybych to moc namáhal. Takže budem zpívat.

0: just give the blessings of Gurudev part.
1: A ta technická stránka, to budou vysvětlovat experti a já pouze předám to požehnání od Gurudeva.
0: So that will start on Thursday.
1: A začneme ve čtvrtek.
0: But we will still discuss how and what will be done with that.
1: Ale podrobnosti ještě domluvíme.
0: Here something.
1: Ještě někdo by se chtěl o něco podělit?
0: Jai Prakash? No, okay. Vasudev is here? No, he's not here. Who else is here? No one. Chalo, very good. It's getting late and I am slightly still on the effects of anesthesia and jet lag and no sleeping and many other things.
1: Už se připozdívá a na mě doléhá všechen ten jet lag a ta anestezie a málo spánku.
0: But tomorrow onwards we are again full action mode.
1: Ale zítra budeme zase už v plné síle.
0: So if the weather allows, I will meet you. First we will come, have half an hour satsang.
1: Napřed zítra se potkáme, budeme mít půlhodinkový satsang.
0: And then we go for a walk.
1: Pak půjdeme na procházku.
0: And in between of the walk we stop somewhere and I have some surprise.
1: A někde se zastavíme a já mám pro vás překvapení.
0: So I would wear working clothes.
1: A takže budu mít na sobě montérky.
0: One more bhajan and then we have prayer.
1: Dáme si ještě jeden bhajan a pak modlitbu.
0: And Narad Puri from Prague has a birthday today.
1: A Narad Puri z Prahy má dneska narozeniny.
0: Is he here?
1: Je tu?
0: Happy birthday to
2: Happy birthday, dear Napoli. Happy birthday to you.

Odjíždí někdo dnes? Tak děti a mládežníci, pojďte si proprašát.

0: Unfortunately,
1: bohužel,
0: in last centuries,
1: v posledních staletích,
0: slowly the human lost.
1: Pomalu to lidé ztratili.
0: So they are not there enough.
1: A nejsou v tom dostateční.
0: And that's why there is dualities.
1: A proto je tady dualismus.
0: And then my countries and your countries and their countries.
1: Moje země, tvoje země, jejich země a podobně.
0: Then my street.
1: Moje ulice.
0: My village.
1: Moje vesnice.
0: My farm.
1: Moje farma.
0: All we are changed.
1: Takhle to rozdělujeme.
0: So we should come together.
1: Takže měli bychom přijít.
0: And we should help them also.
1: Být společně a měli bychom jim pomáhat.
0: There are people eating in one table.
1: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
0: And one was coming first time there.
1: A jeden z nich tam byl poprvé.
0: So he was taking little.
1: Tak si bral jenom trochu.
0: And just little and this.
1: Trochu toho.
0: Because he's ashamed.

0: protože styděl se.
1: Oh God, this person is eating too much.
0: A říká si, tamhle ten člověk jí hodně.
1: But others say, no, no, please take.
0: A ostatní mu říkají, ne, prosím, vemte si víc.
1: That we have to do.
0: A tak se musíme chovat.
1: But it means not that now whole month you will, or whole year that you will eat on this coming on eating there.
0: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
1: And also when someone speaks from one guru to the other gurus, their disciples and their, they should not criticize.
0: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
1: and when they criticize,
0: tak by neměli kritizovat.
1: That means you should get up and say, thank you, I'm going.
0: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
1: So, one should not criticize.
0: Čili člověk by neměl kritizovat.
1: Criticize means your heart is burning.
0: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
1: And all like your kidneys.
0: A i já.
1: Pledem, all this, everything is going down.
0: Všechny orgány jdou dolů v těle.
1: Every nerve systems.
0: Nervový systém.
1: Eyes.
0: Oči.
1: In whole body.
0: V celém těle.
1: We are losing something.
0: Něco ztrácíme.
1: And when we are very happy.
0: A když jsme šťastní.
1: We said, our, we have more blood inside coming.
0: Tak máme, najednou nám víc proudí krev.
1: Therefore, first learn this.
0: A tak se prosím tohle naučte jako první.
1: And so yesterday, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
0: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
1: And we have the yogic books.
0: Máme k tomu jogové knihy.
1: And of course, doctors and professors, and this they are, they also have very much knowledge about this.
0: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
1: Surgeons, and they know how to cut and take some operation.
0: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
1: And other people whose first time they will cut many nerves.
0: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a.
1: So doctors, surgeons.
0: Takže lékaři,
1: chirurgové. They are great people.
0: Jsou skvělí lidé.
1: Our holy Guruji said.
0: Náš holy Guruji řekl.
1: The doctor is next to God.
0: Lékař je hned po Bohu.
1: That these docs, the doctors and professors, and they can live our life.
0: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
1: And they will try. And while dying, that your soul is going out, they can bring again in.
0: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
1: Because soul, as long as body is there.
0: A protože dokud je tam ještě tělo.
1: There are two. One is called the soul want to go like a the starts falling.
0: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
1: But there is attachment.
0: Odchází, ale je tam připoutanost.
1: And that is like some gummy gum, you know.
0: A to je taková jako žvíkačka.
1: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this. That goes.
0: Jo, jako když se vám
1: přilepí. This way, this one soul is also going out and out.
0: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
1: And so that how to separate.
0: A jak tedy to oddělit?
1: And there are two.
0: Tak jsou dvě možnosti.
1: Suddenly one comes back after the dead body.
0: Najednou člověk se vrátí zpátky.
1: Again they are life.
0: Vlastně oživne, vrátí se do toho mrtvého těla.
1: And others.
0: A jiní.
1: Doctors.
0: Lékaři.
1: Surgeons.
0: Chirurgové.
1: They can hold this life.
0: Tak ti mohou zadržet ten život.
1: So I said only from my side.
0: Takže já to řeknu jenom za sebe.
1: That doctors, the professors and surgeons, I respect them very, very much.
0: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
1: Some people said, we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want injection, this. and we have the God, Ayurvedas or this Vedas or this, okay, that's also good.
0: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci injekce.
1: But when the accident is so, in that way, that time your Ayurveda will not so much will help you.
0: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
1: Technologies and the doctor, they will take immediately, bring there in the hospital, and 99% they can let us again life.
0: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
1: And after many, maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
0: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
1: And painful.
0: A v takových bolestech.
1: But still now they can give such an injection, so they don't feel the pain.
0: Ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
1: And they can make depression everything needed.
0: A mohou všechno zašít.
1: So my sire, leave the soul is round and round the body.
0: Takže ta duše je kolem těla.
1: And some it comes again from the doctor said it has died.
0: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
1: And after few minutes,
0: a po pár minutách,
1: he's again in the body.
0: Je už ta duše zpátky v těle.
1: There are many people.
0: Je mnoho takových lidí.
1: There is one also one doctor.
0: A také jeden lékař.
1: And he's in, you know, on New Zealand or America.
0: Je v Americe.
1: Washington.
0: Ve Washingtonu.
1: And there is one man, and he was in many countries he went.
0: A ten jel do mnoha zemí.
1: And he asked someone who was died and again came in body in body.
0: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
1: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
0: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
1: And he has beautiful book. He have now books, two books.
0: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
1: And all these persons' name, which countries, how old, what happened, everything he is giving this.
0: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
1: So it is true.
0: Takže je to pravda.
1: So this life is going that and we should be in this life.
0: Takže ten život probíhá, měli bychom
1: and further comes and go.
0: A zároveň pak zase přichází a odchází.
1: So that is in our body is a in all creatures there is a life inside.
0: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
1: On the road we keep so many animals or creatures died.
0: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
1: And some they are hidden, they fall down, other things that is dies, but after a while life is there and try to get up. And fly.
0: Některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
1: About 2 years ago, I think, or end of last year.
0: Asi před 2 lety nebo koncem minulého roku.
1: Here in Strilki Roa Ashram.
0: Tak tady v Ashramu ve
1: Strilka. We were walking to go to the forest.
0: Jsme měli procházku do lesa.
1: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
0: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
1: And some car was hit by one bird.
0: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
1: And bird fall down.
0: A ten pták spadnul.
1: And little light, so the second car did not hit him again.
0: A to další

0: to ho ale už nepřejelo.
1: I said, well, I think he's still alive.
0: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
1: So they took it, I told them.
0: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
1: And I said, put it him on the, our boundary.
0: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a ašramu.
1: Our fence.
0: Na plot.
1: So we put it there.
0: A tak jsme ho tam dali.
1: Others said, this died. This.
0: A někdo říkal, že už zemřel ten pták.
1: Well, we were walking.
0: A pak jsme teda se procházeli.
1: And then we were sitting there.
0: A seděli jsme tam.
1: It was summer time.
0: Bylo to v létě.
1: Or winter? Summer. And then I said, maybe some like cat or somebody will come and eat the.
0: A já jsem pak říkal, že možná ho tam objeví třeba.
1: Or is he died?
0: A sežere ho, anebo už zemřel.
1: So one went again there.
0: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
1: And while one was coming, suddenly the bird flight.
0: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
1: The birds can again come in life again.
0: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
1: Many, many times it is said like this.
0: Mnohokrát se to tak stalo.
1: Anyhow, so the soul, the jiva.
0: Takže ta duše, jiva.
1: He like his house as our body.
0: Je to jako to tělo je jako dům.
1: And then when he's suffering, he want to go out.
0: A když trpí, tak chce.
1: But attachment is there.
0: Odejít, ale je tam připoutanost.
1: And so it is said, better is not to put in earth, but cremator.
0: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
1: Then they know this jiva, this soul,
0: ta jiva,
1: because there is nothing, and they go.
0: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
1: But that is that we know our life, and I said, Ayurveda is very much good, yoga is very good, medicine is very good, all are very good, nothing to say.
0: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak Ayurveda, tak západní medicína. Nic proti nim.
1: So there are many, many techniques.
0: Takže je mnoho různých technik.
1: Similarly, there is one yoga.
0: A proto je
1: name yoga.
0: A podobně je jeden název yoga.
1: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
0: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jogy je na celém světě?
1: And they know and they are doing good things.
0: A vědí a dělají dobré věci.
1: And there are many different techniques. That's it.
0: A jsou nejrůznější techniky.
1: But finally comes to oneness.
0: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
1: Bhagavad Gita, it has its 18 yoga.
0: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol, jog.
1: Bhakti yoga, jnana yoga, like this.
0: Bhakti yoga a tak dále.
1: And more than that, there are many yoga techniques.
0: A ještě víc je jogových technik.
1: But we cannot all learn and practice.
0: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
1: We can learn.
0: Můžeme se to naučit.
1: But we cannot all practice.
0: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
1: And one need not.
0: A ani není potřeba.
1: We have to have one.
0: Musíme mít jedno.
1: So Holy Guruji said, one in all and all in one.
0: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
1: Every one of you are here.
0: Takže vy všichni, co tady jste.
1: You have also your some kind of feeling techniques.
0: Máte
1: and you are practicing this.
0: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
1: And so I today was the because the pranayama.
0: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranajámě.
1: And different kinds of pranayams.
0: A to jsou různé druhy.
1: And so also these techniques, there are many, it's called the different kind of sound.
0: A pak jsou různé druhy zvuku také.
1: And these many different kind of sounds.
0: A ty různé druhy zvuku.
1: It is a certain of the nerve systems.
0: Tak souvisí s nervovým systémem.
1: And this kind of sound coming from the brain.
0: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
1: But it is said it's from the nabi.
0: Ale říká se, že je z nábí.
1: And from this nabi is going vajranadi.
0: A z nábí jde vajranadi.
1: And many all what we have.
0: A různé další, co máme.
1: And so we have some kind of pranayam.
0: Takže máme určité pranayamy.
1: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
0: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
1: Now we all are hanging on this one.
0: A my se držíme tady těch.
1: But that yogi and yoga practicing, they are doing, some they are only reading a book.
0: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
1: But there is someone,
0: ale je někdo,
1: they are really have this is a science,
0: který opravdu to bere jako vědu.
1: And so for example, let's say the pranayam.
0: A tak třeba řekněme pranayama.
1: And in this pranayam is also like the sound.
0: A ve které je také zvuk.
1: And in this sound it is one is what we call the brahmari.
0: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
1: Now brahmari is like a bees.
0: Tak brahmari je jako včely.
1: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
0: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
1: And so it is that is coming and taking the nektar.
0: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
1: So mother is that giving flowers.
0: Takže matka dává ty květiny.
1: Energies.
0: Energie.
1: Honey.
0: Med.
1: And the one comes sound. And that takes the sound. Milk.
0: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
1: So when we go to the pranayams.
0: Čili když jdeme na pranayamu.
1: And today I told someone technique something.
0: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
1: And so it is called brahmari.
0: Takže říká se tomu brahmari.
1: And it is through our fingers.
0: A je to přes naše prsty.
1: Index finger.
0: Ukazováky.
1: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
0: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazovák jde na uši.
1: Now this have a sound.
0: A tam ten zvuk.
1: And for the brahmari, ten zvuk, pranayam.
0: K pranámě brahmari.
1: There are five sounds.
0: Tak těch zvuků je pět.
1: And these five sounds they are for certain healing.
0: Tak těch pět zvuků
1: in the body.
0: Na léčení určitých částí těla.
1: Or awakening of some chakras.
0: A nebo probuzení některých čaker.
1: It's a good thing, not negative.
0: A je to dobré, není to nic negativního.
1: And many there are and also many people they have some problems in the sounds in the mouth in head and so on.
0: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
1: But very slowly.
0: Ale pomalu.
1: Step by step.
0: Je potřeba jít krůček po krůčku.
1: So one begins, let's say, the finger, index fingers goes in the ear.
0: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
1: And so here, then there are two sound.
0: A jsou dva zvuky.
1: One is that you put it on very little, not very in the ear.
0: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
1: So we feel on your eye, near in our ears.
0: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
1: So there are two sound.
0: Takže jsou dva zvuky.
1: One is that very we are slow, very finely, not finely, very fine.
0: Tak jeden je takový jemný.
1: But still you are hearing sound from outside also.
0: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
1: Second is that goes little more inside.
0: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
1: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
0: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
1: And so there are many men. The men have very big needles.
0: Nails
1: very big and very nice, red or yellow orange.
0: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nechty, různě nalakované na
1: barvy. So the men have so long nails in color.
0: Mají dlouhé nechty, nalakované, dají si je dovnitř.
1: Not good.
0: Tak to není dobré.
1: Ladies are very good.
0: Ženy ty jsou.
1: So they have nice cut it and nails.
0: Ty mají krásně ustřižené ty nechty.
1: So you should tell the ladies to your husband.
0: Takže měli byste dát.
1: Don't put so much nails, otherwise manželu. You can harms little bit your sound in the ear.
0: Aby si ty dlouhé nechty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
1: So we go in.
0: Čili jdeme dovnitř.
1: But not putting in, just we go little in and then out like this.
0: Čili dáme
1: then
0: si
1: it's completely closed.
0: Dáme si ty prsty trošku dovnitř a pak je dáme dopředu, tak aby jsme úplně
1: uzavřeli. And we can also hold it like this.
0: Takže můžeme si je takhle ohnout.
1: Sound.

0: Like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk,
0: then it is when we do a deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with the our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďkon.
0: So, my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: Jazyk je uvolněný.

0: Yes?
1: Takhle.
0: Did you hear the distance difference?
1: Slyšel jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now this for Brahmari pranayam like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of the Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times, five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolníme.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A příští
0: two
1: dnech,
0: times,
1: třeba dvakrát tu
0: samé. Like this slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many this all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti, kteří řeší nos, oči.
0: And
1: a
0: all these three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes this two.
1: A proto přichází.
0: And that is called
1: dvě.
0: the Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: And Sahasrara chakra.
1: A Sahasrara chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.
1: V příštích týdnech a měli byste
0: si. But before going to sleep.
1: Cvičit, než budete spát.
0: But not too long.
1: Ale ne příliš dlouho.
0: Long means not about 5, 10, 20 times still you are inside. No.
1: Dlouho by znamenalo, kdybyste to dělali 10-15 krát.
0: And when long, then our arm will be a little bit sore.
1: A taky by nás bylo z toho rameno, kdyby jsme.
0: Then some people are going like this.
1: Někteří lidé si pak dávají.
0: That's not good.
1: K sobě a to není dobré.
0: Because this part from the armpit, from there coming the sound very much also.
1: Protože ten zvuk jde i od podpažních jamek.
0: So we cannot have with the one from the one this what is called this, but we cannot do with one. Then we must have this two. Then we can. Yeah.
1: Dandina pranayamu bychom museli mít dvě, aby nám podpírali obě ruce.
0: But we will learn slowly. Good.
1: Ale pomaličku se to.
0: And must not be too long.
1: A nemusí to být příliš dlouhé.
0: But then there are other techniques.
1: Ale pak ještě jiná.
0: Brahmaris, many Brahmaris.
1: Je mnoho různých druhů Brahmari.
0: So it will be very good. We are making something, and really, also those who have headache.
1: A je to výborné i pro lidi, co mají bolesti hlavy.
0: Then they should do, but every day you should practice, not only when you have headache.
1: Tak ti by to měli cvičit každý den, nejenom když mají bolest hlavy.
0: But do practice.
1: Ale cvičit to.
0: That would be very good.
1: To by bylo výborné.
0: And that's what is Brahmari pranayam.
1: Takže to k Brahmari pranayam je.
0: And then what we call, we have our Gurudev's prayers, prathana.
1: A pak máme prátana, Gurudevu modlitbu.
0: And yesterday was this

Gracias a todos. Gracias. Y

0: आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमः। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीपम सर्वे मोहनाम सज्जते सर्वं संज्ञादीपं सर्व सत्यम्। ओम शांति शांति शांति।
1: विद एडोरेशन टू अवर अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा,
2: s úctou k naší अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा,
1: our dear sisters and brothers,
2: mé drahé sestry a bratři,
1: from different nations,
2: z různých národů,
1: here in our beautiful ashram,
2: zde v našem krásném ashramu.
1: It is the Republic of Czech.
2: Je to Česká republika.
1: It's a beautiful country.
2: Je to krásná země.
1: Beautiful people.
2: Krásní lidé.
1: Beautiful nature.
2: Krásná příroda.
1: Everything is good.
2: Všechno je dobré.
1: It's a peaceful country.
2: Je to míruplná země.
1: Slovakia also.
2: A také Slovensko.
1: This is something very special country.
2: Je to něco jedinečného v téhle země.
1: But we should learn and we should know what we are doing.
2: Ale měli bychom se naučit a my bychom vědět, co vlastně děláme.
1: Many of you are very advanced bhaktas, practitioners of Mahaprabhu ji, Devapuri ji, yoga and daily life, etc.
2: Mnozí z vás jsou velmi pokročilí bhaktové a cvičící Mahaprabhu ji a Devapuri ji jogi v denním životě.
1: Afternoon, I got some inspiration.
2: Odpoledne se mi dostalo určité inspirace.
1: What I should speak.
2: O čem bych měl mluvit.
1: Mahaprabhuji, Devapuriji, Guruji, gave us too much.
2: Mahaprabhuji, Devapuriji a Guruji nám dali toho příliš mnoho.
1: And when children gets too much,
2: a když děti dostanou dostávají příliš mnoho,
1: then children are spoiled.
2: Potom jsou ty děti rozmazlené.
1: Spoiled in that way.
2: A rozmazlené takovým způsobem.
1: We bring ice cream.
2: Jako když přinesete zmrzlinu.
1: Others said no.
2: Ostatní řeknou ne.
1: I want this color of ice cream.
2: A oni řeknou, ale ne, já bych chtěl jenom takovou barvu zmrzliny.
1: Others said no.
2: A jiný zase řekne ne.
1: I want to eat cake.
2: Já bych zrovna teď chtěl jíst dort.
1: Others said no.
2: A další řekne,
1: I want some good biscuits.
2: A on řekne, ne, a já zrovna bych chtěl nějaké dobré sušenky.
1: Others said, I don't want anything.
2: A další řekne, a já nechci vůbec nic.
1: Because we have too much.
2: Protože
1: too much choice.
2: Máme toho příliš hodně, příliš mnoho volby na výběr.
1: In between the First World War
2: po první světové válce
1: and second world war,
2: a druhé mezi první a druhou světovou válkou,
1: we didn't choose any choice.
2: Neměli jsme nic na výběr.
1: Just take it.
2: Jenom prostě ber, co je.
1: And they were happy.
2: A byli šťastní.
1: And they learned lot.
2: A hodně se toho naučili.
1: I don't know, I was not here.
2: Já nevím, já jsem tady nebyl.
1: But for many people even this white sugar was not available.
2: Ale pro mnoho lidí dokonce i ten bílý cukr nebyl k dispozici.
1: And now we don't want to eat sugar.
2: A my dneska ani už nechceme cukr.
1: It's not healthy.
2: Že už není zdravý.
1: When I was here in this country,
2: když jsem byl tady v téhle zemi,
1: I was here in 1973.
2: Byl jsem tu roku 1973.
1: When it was a different government.
2: Byla tehdy jiný druh vlády, jiná vláda.
1: But country did not change.
2: Ale ta země sama se nezměnila.
1: Vegetation did not change.
2: Rostlinstvo, rostliny se nezměnily.
1: People did not change.
2: Lidé se nezměnili.
1: And that time was also some principles.
2: A v té době také byly určité principy.
1: So there was one doctor.
2: Byl jeden pan doktor.
1: She was my disciple, very good.
2: Paní doktorka byla moje žákyně, velice dobrá.
1: And she used to translate.
2: A byla překladatelkou.
1: And she said.
2: A ona říkala.
1: When we went for shopping or something.
2: Když jsme šli nakupovat nebo někam.
1: She said, take it.
2: Ona říkala, berte to.
1: Take as much as you can.
2: Berte, co jen jde.
1: You don't know, tomorrow will be here.
2: Ani nevíte totiž, jestli zítra to ještě bude k dispozici.
1: Today's beautiful apples, but tomorrow will not be.
2: Dneska jsou tady pěkná jablka, ale zítra už nemusí být.
1: There will be banana.
2: Možná budou jen banány.
1: But now we have everything and we don't want to eat this.
2: A najednou my dneska máme všechno, už to ani nechceme jíst.
1: So humans are never content.
2: Lidé nejsou nikdy spokojení.
1: If you give this,
2: když jim dáte tohle,
1: they are not happy.
2: Nejsou šťastní.
1: If you give too much, they are not happy.
2: Když jim dáte víc, stejně nejsou šťastní.
1: And some people they want to say no, I don't like this.
2: A někteří lidé jsou takový, říkají, mně se tohle nelíbí, to nechci.
1: And so it's with all different kind of path we are doing.
2: A tak je to i s těmi různými cestami, které děláme, které cvičíme.

0: And some things that I know everything.
1: A někdo si myslí, já už vím
0: všechno. I'm strong.
1: Já jsem silný.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: O human.
1: O člověče.
0: O man.
1: O člověče.
0: Don't be proud of thy body.
1: Nebuď pyšný na svoje tělo.
0: And don't be proud of your little tiny knowledge.
1: A nebuď pyšný na to svoje drobné malé poznání.
0: You are running with a little needle.
1: Je jako by si běžel jenom s malou jehlou.
0: In my powerful weapon.
1: A říkáš, tohle je moje mocná zbraň.
0: But when come the big arrow?
1: Ale když přiletí velký šíp,
0: it's different.
1: To je něco jiného.
0: But this arrow is nothing.
1: Ale ten šíp není nic.
0: We have the gun.
1: My máme pušky.
0: That's also now nothing.
1: A i to teď už nic neznamená.
0: Bomb.
1: Máme bomby.
0: Atom bombs.
1: Atomovou bombu.
0: But still they are not happy.
1: Ale ani tak nejsou pořád šťastní.
0: Like these people, they are not happy.
1: A takhle lidé nejsou nikdy šťastní.
0: And they are not happy, and they are makes others also they are confused.
1: A tak sami nejste šťastní a ještě matete ty ostatní.
0: Stay, remain.
1: Zůstaňte, zůstávejte.
0: And continue our path.
1: Pokračujte na naší cestě.
0: There are people with the ego or something.
1: Jsou lidé, kteří mají ego nebo něco takového.
0: Then they think I am the powerful. I will destroy everything.
1: Myslí si, já jsem ten mocný, já to všechno zničím.
0: So there's one story.
1: A tak je jeden příběh.
0: This story is about it's called very ancient forest.
1: A je příběh z něčeho, čemu se říká ten prales, prastarý les.
0: Even 10,000 years old trees.
1: Jsou tam stromy 10,000 let staré stromy.
0: What you human making yourself that I am 50 years and I am 100 years and I am now 120 years.
1: Co ty člověče se tady chvástáš, že tobě je 50, tobě je 100, tobě je 120.
0: So there are trees they were when we go to the Himalaya.
1: Až pojedeme do Himalají.
0: And Adi Guru Shankaracharya's monastery, ashram.
1: Je tam ashram, klášter Adi Guru Shankaracharya.
0: And there is how many 500 years or no how long is this banyan tree? More than thousands.
1: Tam je strom, kterému je
0: 3000 of the yeah.
1: Kterému je přes 1000 let starý, velice starý.
0: And still there.
1: A pořád tam je.
0: So one day in the forest there was a very nice yogi living.
1: V lese bydlel velice příjemný yogi.
0: Peaceful.
1: Byl v klidu.
0: Very Viveka, full of Vivek.
1: Měl Viveku, byl plný Viveky.
0: Something like Arjun Puri.
1: Něco jako Arjun Puri.
0: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
1: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
0: And there was one tree very, very old.
1: A byl tam jeden velice starý strom.
0: About 35 people have to hold the hands so they can cover the branch or the trunk of the tree.
1: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
0: We don't know if a tree again grow or the neighbor grow, but it was like that.
1: Nevíme, kolik těch kmenů bočních tam přirostlo, ale prostě byl tak veliký.
0: No storm can break.
1: Žádná bouře ho nedokázala zlomit.
0: Tree was very proud of it.
1: A ten strom na to byl velice hrdý.
0: Grandfather.
1: Byl to pra dědeček.
0: So that you

0: Yogi Arjun Puri.
1: A tak ten yogi.
0: Look to this tree.
1: Se podíval na ten strom.
0: And became little bit sad.
1: A trošku se posmutnil.
0: Like our tree.
1: Tak jako tady ten náš strom.
0: So tree said to yogi Arjun Puri.
1: A tak ten strom řekl tomu Arjun Purimu.
0: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
1: Maharaji.
0: Why are you so sad?
1: Proč jsi tak smutný?
0: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing. If you die or you are alive, everything is, you are beyond.
1: Ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
0: He said, I am sad about you.
1: A on říká, já jsem smutný kvůli tobě.
0: You are worried about me?
1: Ty máš obavy kvůli mně?
0: He said, yes, not only you, but all this forest and thousands and thousands of kilometers forest.
1: A nejen kvůli tobě, ale kvůli všem těm lesům, těm stromům tady tom lese, který je tisíce, tisíce kilometrů.
0: And I see their distraction.
1: Já totiž vidím jejich zkázu.
0: It will not happen, Maharaj, Swamiji.
1: Ale to se nestane.
0: He said, yes, I know, you are very strong.
1: On říká, ano, já vím, že ty jsi velice silný.
0: But there is one enemy, ale your enemy.
1: Je to jeden tvůj nepřítel.
0: My enemy?
1: Můj nepřítel?
0: I am so strong.
1: Já jsem tak silný.
0: It can come the hails.
1: Můžou přijít kroupy.
0: Storms.
1: Bouřky.
0: Earthquakes.
1: Zemětřesení.
0: I stand through.
1: A já to přestojím, já to vydržím.
0: He said, but there is your enemy that is stronger than you.
1: A on říká, ale je jeden nepřítel, který je silnější než ty.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: That is still not born.
1: Ale on se ještě nenarodil.
0: Still not born.
1: A on se ani nenarodil.
0: You are making sorrows.
1: A ty už se tím trápíš.
0: Maharaji, how do you know he's not born?
1: A jak vlastně víš, Maharaji, že se ještě nenarodil?
0: I know that your destiny.
1: Protože já vím, co je tvým osudem.
0: And your destiny has come clear.
1: A tvůj osud už je teď jasný.
0: And that is, I know.
1: A to já vím.
0: So how strong is, how big?
1: A jak teda je silný, jak velký?
0: He said it is about 15 centimeter wide.
1: A on říká, je asi 15 centimetrů široký.
0: And 20 centimeters long.
1: 20 centimetrů dlouhý.
0: Who? The old tree is laughing.
1: No, a tak ten starý strom se směje.
0: Like. Swamiji, sometimes you are saying like a little child.
1: Swamiji, někdy zníš jako malé dítě.
0: Where is that?
1: Kde je teda?
0: He is going to be born.
1: A on už se brzo zrodí.
0: Where?
1: A kde?
0: At the blacksmith.
1: U kováře.
0: At the blacksmith?
1: U kováře?
0: Yes.
1: Ano.
0: What will be that?
1: No a co to bude?
0: That blacksmith is creating, making the instrument out of the iron.
1: Ten kovář totiž vytváří jeden nástroj ze železa.
0: And that's called the one, what we call the
1: X.
0: X.
1: Tomu se říká sekera.

0: Swamiji, all right, thank you.
1: Tak dobře, Swamiji, děkuji.
0: Don't waste your time.
1: Neplýtvej tady časem.
0: Go and meditate.
1: Jdi a medituj.
0: He went away.
1: A tak on odešel.
0: After 20 years, Babaji came again.
1: A po 20 lety ten Babaji zase přišel zpátky.
0: Hundreds of the hectares of the forest were chipped up.
1: A stovky hektarů toho lesa byly vykácené.
0: And this big, big tree.
1: A ten mohutný, mohutný strom.
0: Lying there at the dry wood.
1: Ležel tam jako uschlá kláda.
0: Guruji came.
1: Guruji přišel.
0: And looked there.
1: A podíval se tam.
0: And he said.
1: A řekl.
0: Pity.
1: Škoda.
0: I told him.
1: Já jsem mu to říkal.
0: But he said to this trunk of the tree.
1: No a tak mluvil tomu padlé kmeni toho stromu.
0: Tell me please.
1: Prosím, řekni mi.
0: How this small axe cut your whole forest?
1: Jak ta malá sekera dokázala pokácet celý ten les?
0: He said, yes, Swamiji.
1: A on odpovídá, ano, Swamiji.
0: That axe didn't have that much power.
1: Ta samotná sekera, to ostří nemělo tolik síly, moci.
0: But my family members.
1: Ale můj vlastní člen rodiny.
0: My friends in this forest.
1: Moji přátelé v tomto lese.
0: They joined with axe.
1: Oni se připojili k té sekeře.
0: What?
1: Jakže?
0: That long handle.
1: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
0: Our forest became that handle.
1: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
0: And joined with the axe.
1: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
0: He gave the power.
1: A tím získala tu moc, tu sílu.
0: He said yes.
1: On říká ano.
0: Similarly.
1: A podobně.
0: You come to achievement.
1: Vy něčeho dosáhnete.
0: To your sadhana.
1: Skrze svou sadhanu.
0: Many, many years.
1: Mnoho, mnoho let.
0: But be careful.
1: Ale buď dávejte si pozor.
0: Some negative elements comes.
1: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
0: They have like mental disease.
1: Něco jako mentální onemocnění.
0: That's called schizophrenia.
1: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
0: Hallucination.
1: Halucinace.
0: There are different kind of schizophrenia and depressions.
1: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
0: And that can give us that.
1: A to nás
0: může destroy.
1: To nás může zničit.
0: And so that's called blackmailing.
1: A tomu se říká vydírání.
0: Therefore, Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji proto řekl.
0: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nen bhar javere. I am longing for those people who have a satsang.
1: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
0: Doesn't matter your guru or my guru.
1: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
0: Or her guru.
1: Nebo její guru.
0: Or their guru.
1: Nebo jejich guru.
0: But when there is Satguru is,
1: ale tam, kde je Satguru,
0: then is one.
1: Tam je jednota.
0: And Mahaprabhuji said,
1: Mahaprabhuji řekl,
0: sometimes I can't see any bhakta.
1: Někdy nevidím žádné bhakty.
0: Who is for the satsang?
1: Kteří přišli na satsang.
0: And I'm a tear for my bhaktas.
1: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
0: Love.
1: Láska.
0: Love is strong.
1: Láska je silná.
0: And love you cannot hide.
1: A lásku nedokážete schovat.
0: And you cannot destroy that love.
1: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
0: And that is within you.
1: A To je ve vás, uvnitř vás.
0: This body have no strength.
1: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
0: That mind have some strength.
1: Mysl určitou sílu má.
0: But mind becomes also very weaker.
1: Ale i mysl velice zeslábne.
0: When the love is there.
1: Když je tu láska.
0: And what is that love?
1: A co je ta láska?
0: The spiritual God's knowledge.
1: Duchovní božské vědění.
0: There's only one word, love.
1: Je jenom jedno slovo, láska.
0: Do you write? I don't know many Czech language.
1: Nevím, jak se to píše v češtině.
0: Do you write the loves?
1: Píšete lásky?
0: No. Yeah. But when many, many are, okay. But still is love, not loves.
1: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
0: That's it. So even you make a multiply.
1: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
0: Like God is only one God.
1: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
0: Only one God.
1: Jenom jediný.
0: You may say God Krishna.
1: Můžete říkat Bůh Krishna.
0: God Rama.
1: Bůh Rama.
0: Shiva.
1: Shiva.
0: Or God Jesus.
1: Nebo Bůh Ježíš.
0: Or any gods.
1: Nebo jakýkoliv Bůh.
0: So we said God Jesus.
1: A tak řekneme Bůh Ježíš.
0: God Ram.
1: Bůh Ram.
0: God Krishna.
1: Bůh Krishna.
0: This is the only Krishna. These are only the name. This.
1: A ty Ram Krishna to jsou jenom jména.
0: But only one is that is God.
1: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
0: G-O-D.
1: Ať už je to on nebo ona.
0: And so God is Brahma.
1: A Bůh je Brahm.
0: G is a generation. Generating.
1: To je ta generace, ten se generuje pořád.
0: And O is that strength, the power.
1: A O je ta síla, ta moc.
0: And D is that again destroying.
1: A D je ten, co opět je zničeno.
0: So Brahma, Vishnu and Shiva, G-O-D.
1: A to je z anglického, anglicky Bůh je God, takže to je G-O-D.
0: But we can give the other names.
1: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
0: Therefore, as much as you are developing spiritual,
1: a tak čím více se duchovně rozvíjíte,
0: you are in danger.
1: Tím jste v nebezpečí.
0: As much as you spiritual develop,
1: čím více se duchovně rozvíjíte,
0: you are in danger.
1: Tím více je nebezpečí.
0: So therefore you have to take care.
1: A proto musíte si dávat pozor.
0: Like today newborn child.
1: Tak jako když dneska narozené děťátko.
0: But you have to take care.
1: A musíte o něj pečovat.
0: There can be many different kind of infections.
1: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
0: So you are now born a spiritual soul.
1: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
0: But there are many negative the infections.
1: Ale těch negativních nákaz, infekcí je tady hodně.
0: Many times even the how to call it? One word I've forgotten, but the rakshasas came as a Shiva.
1: A mnohokrát ty rakshasové přišli.
0: As exactly like a Shiva.
1: A vypadali úplně jako Shiva.
0: And everybody think it's a Shiva.
1: Každý si myslel, to je Shiva.
0: But he was rakshas.
1: Ale ve skutečnosti byl rakshasa.
0: Night he becomes a rakshasa.
1: V noci se stal rakshasou.
0: And nobody could kill him.
1: A nikdo ho nedokázal zabít.
0: So they tried to take his head away.
1: A oni se mu snažili useknout hlavu.
0: Rakshasas have power again becomes.
1: Ale rakshasové mají sílu se znova oživit.
0: That time ultimately only can do the Shakti.
1: A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
0: the
1: Shakti.
0: Devi.
1: Ta Devi.
0: She knows and she can destroy that rakshasa.
1: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového rakshasu.
0: So we have to come to the satsangs.
1: A tak my musíme chodit na satsangy.
0: And you should take care that in satsang there is not somebody that rakshasa.
1: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový rakšasa.
0: You remember? In the

0: Satyuga, churning of the ocean.
1: Pamatujete si při Satyuze, když stloukali ten oceán?
0: Finally they got the nectar.
1: Nakonec získali nektar.

0: Well, God have to make also trick.
1: A i Bůh musí občas dělat triky.
0: Have to become.
1: Tak to musí se to stát.
0: Sometimes God have to become different form.
1: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
0: He can become like a woman.
1: Může se projevit jako žena.
0: Or woman can become like a man.
1: A nebo žena se může projevit jako muž.
0: Or can become a half animal and half a human.
1: Nebo se může projevit jako napůl člověk, napůl zvíře.
0: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
1: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura na půl
0: half,
1: na půl člověka.
0: Half fish,
1: na půl ryba,
0: and half human.
1: A na půl člověk.
0: That word is called Matsya.
1: Tomu se říká Matsya.
0: Matsya incarnation.
1: To je ta inkarnace.
0: Out of the 24 incarnations.
1: Jedna z těch 24 inkarnací.
0: So if Vishnu will come,
1: a pokud přijde Vishnu,
0: Rakshasas will not accept.
1: Rakshasové to nepřijmou.
0: If Shiva comes,
1: kdyby přišel Shiva,
0: neither devas will be happy, nor the Rakshasas will be happy.
1: Ani dévové, ani rakšasové z toho nebudou šťastní.
0: Because he balance takes care of them.
1: Protože on to všechno vyváží, on se o všechno postará.
0: Otherwise the rakshasas will destroy whole earth.
1: Jinak by rakšasové zničili celou zem.
0: And Brahma? Also they will not like.
1: Brahma ani to by se jim nelíbilo.
0: So Vishnu come as a woman.
1: A tak Vishnu přichází, se projeví jako žena.
0: What was her name?
1: Co bylo její jméno, jak se jmenovala?
0: Mohini. And what is a Mohini?
1: A co to znamená Mohini?
0: What? A beautiful.
1: Překrásná.
0: Attractive.
1: Atraktivní, přitažlivá.
0: It is so beautiful.
1: Je tak překrásná.
0: So even some rishi who don't want to see the woman.
1: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
0: And she was walking like this.
1: A když ona tam takhle projde.
0: He will only look.
1: Tak on by se jenom podíval.
0: And once again he will look like this.
1: A už se neudržel znova.
0: Yes. You will see twice.
1: A tak se musíte podívat dvakrát.
0: Or a man.
1: A nebo muž.
0: A beautiful.
1: Krásný muž. Yeah.
0: And this lady don't like any woman.
1: A když ta žena nemá.
0: And she's typing.
1: A něco píše na počítači. Něco píše.
0: Man is walking.
1: A ten muž tam projde.
0: Like our Om Prakash.
1: Tak jako náš Om Prakash.
0: And this woman said.
1: A ta žena řekne.
0: Attraction.
1: To je ta přitažlivost.
0: That is called the iron.
1: A to je jako to
0: železo. And magnesium.
1: A magnet.
0: No, this bolt.
1: Oba jsou přitahování.
0: Mohini came.
1: A tak ta Mohini přišla.
0: Beautiful dance.
1: Překrásně tancovala.
0: And she had nectar in her armpit.
1: A vzala si ten nektar do podpaží, pod ruku.
0: But then she said, I will give you the nectars.
1: A pak říká, já vám ten nektar dám.
0: Stand here, don't fight.
1: Nebojujte, stoupněte si tady.
0: Everybody just hold your cup.
1: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
0: And I have this my pot.
1: Já tady mám tu nádobu.
0: And I will pour in your glass.
1: A já vám naleju do vašich skleníček.
0: But it was one pot had two parts.
1: Ale ta nádoba byla rozdělena na dvě části.
0: You know?
1: Víte?
0: About 30 years ago already.
1: Už je to asi přes 30 let.
0: A little more.
1: Nebo možná víc.
0: They made a thermos.

0: Ty termosky.
1: And they had the two parts.
0: A tam měla dvě části.
1: One side was milk tea.
0: V jedné bylo ten čaj.
1: Other side was herbal tea.
0: A v jedné a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné.
1: Only one thermos.
0: Čaj s mlékem a v druhé půlce byl čaj byla předělená na dvě půlky.
1: Only you press this finger or this finger.
0: A mohli se to přepínat.
1: Yes or no?
0: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali.
1: Do you know?
0: Tak pamatujete si to? Znáte to?
1: So, when the devas came,
0: a když ty bohové přišli,
1: the Mohini was giving this side,
0: tak Mohini nalévala z téhle strany,
1: and that was the devas.
0: A to byli pro ty devy.
1: They were drinking and they were ramil, happy.
0: A oni se napili, byli z toho šťastní.
1: Other side was soma.
0: A na druhé straně byl soma.
1: Alcohol.
0: To byl alkohol.
1: And it gave it to rakshasas.
0: A to dostali ty rakshasové.
1: And rakshasa liked alcohol.
0: No a rakshasům chutná alkohol.
1: So the devas was happy.
0: A ty devové byli šťastní.
1: And the rakshasa was.
0: A rakshasové
1: byli. Alkohol, you know, so. So one rakshasa.
0: A tak jeden rakshasa.
1: That must be the Vishnu.
0: A jsi říkal, tohle musí být Vishnu.
1: There must be something wrong.
0: Tady je něco, tady nehraje.
1: There is something black in the my dal, in my rice.
0: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
1: So he ran other side and changed like a deva.
0: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
1: And he put his hand only like that.
0: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
1: And Mohini put it in his.
0: A Mohini nalila i jemu.
1: He drank.
0: A on se toho napil.
1: And Mohini, Vishnu get, oh, this is Rakshasa.
0: A Mohini ten Vishnu řekl, aj, to je Rakshasa.
1: Put the Sudarshan Chakra.
0: A hned se objevila Sudarshan Chakra.
1: Rakshasa ran just 10-15 meters.
0: A Rakshasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
1: And chapped the neck of the Rakshasa.
0: A hlava a usekl, jeho hlava upadla byla. Usekl mi hlavu.
1: The Rakshasa said.
0: A Rakshasové řekli.
1: One head here and half body here.
0: A tady je hlava, tady je půl tělo na půl, hlava na půl.
1: And this mouth is talking.
0: A jeho ústa ještě mluvila.
1: Trakki Vishnu, you cannot kill me.
0: A ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
1: The my nectar went in my navel.
0: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
1: Where is the nectar?
0: Kde je ten nektar?
1: In nabi.
0: In nabi.
1: From here, but here is a raw material.
0: Ten odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je
1: reality
0: to
1: is here.
0: Ta skutečnost je tady.
1: That became called the Rahu and Ketu.
0: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
1: In these nine planets.
0: V těch devíti planetách.
1: And out of these two is Rahu and Ketu.
0: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.
1: And that Rahu is the head.
0: A ten Rahu to je ta hlava.
1: And Ketu is the trunk.
0: A Ketu je ten trup, to tělo.
1: And Rahu said.
0: A Rahu řekl.
1: Vishnu, be careful.
0: Vishnu, dávej si pozor.
1: I will not let your any work successful.
0: Já nedovolím, aby jakákoliv tvoje práce byla
1: I úspěšná. Will make destroy.
0: Já tady budu ničit.
1: And so the Rahu and Ketu.
0: A tak Rahu a Ketu.
1: And Saturn.
0: A Saturn.
1: Then, according to constellation, be sure that you are in very dangerous situation. May you die.
0: Když tohle ta konstelace nastane, tak si buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
1: Let's say we are not talking about astrology.
0: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
1: But
0: ale
1: one drop of this nectar.
0: Jedna kapka toho nektaru.
1: Or one drop of the poison.
0: A nebo jedna kapka jedu.
1: So Mahaprabhuji's Vigyandip Gita.
0: Mahaprabhuji ve své Vigyandip

0: He said that in the satsang, in some kushanga comes,
1: pokud do satsangu se vetře přijde nějaký kusang,
0: then is like a bite of a poisonous snake.
1: Je to jako když kousne jedovatý had.
0: And that is a poisonous snake only bite one.
1: A ten jedovatý had stačí, když kousne jenom jednou.
0: But such a negative person who comes can bite more.
1: Ten jedovatý had kousne jenom jednoho, ale takový negativní člověk dokáže pokousat mnohé.
0: So therefore in Vigyan Deep Gita Mahaprabhuji said,
1: a proto Mahaprabhuji říká ve Vigyan Deep Gita,
0: listen the Sadguru's vakyas.
1: Poslouchejte slova Sadguru.
0: A real saint,
1: skutečného světce.
0: Not this who is the schizophrenic,
1: ne těch, kdo jsou
0: depressive,
1: ty schizofrenici,
0: anger.
1: Ty, kdo jsou plní hněvu.
0: If someone say I will destroy,
1: pokud někdo říká, já budu ničit,
0: that one is not good. It means that is mentally ill.
1: To znamená, to v tom není nic dobrého, to znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
0: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
1: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
0: Therefore Mahaprabhuji said,
1: a proto Mahaprabhuji řekl,

0: Energie.
1: Oh, my mind.
2: O má mysli.
1: Mahaprabhu ji doesn't tell you.
2: Mahaprabhu ji to neříká vám.
1: But he is telling himself.
2: Ale říká to sám sobě.
1: It means all bhaktas we should be telling to whom? To our mind.
2: A proto my i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě, ke své mysli.
1: Mind can kill you.
2: Mysl vás může zabít.
1: Mind can destroy you.
2: Mysl vás může zničit.
1: Mind can liberate you.
2: A mysl vás může osvobodit.
1: Always you must every morning say, oh my dear mind.
2: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
1: I worship you.
2: Uctívám tě.
1: My mind.
2: Má mysli.
1: Yes.
2: Ano.
1: Otherwise your mind becomes angry.
2: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
1: Splitting.
2: Rozdělí se.
1: Yes. Separating people.
2: A bude rozdělovat i lidi.
1: One ashram separating to the second ashram.
2: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
1: It's like when one family have three children.
2: Tak jako když jedna rodina má tři děti.
1: Or four children.
2: Nebo čtyři děti.
1: Either they will separate everything first before.
2: Buď to si to všechno rozdělí.
1: Or when parents died.
2: Nebo když rodiče zemřou.
1: Then three persons.
2: Tři lidi.
1: The sisters, brothers, etc.
2: Ty bratři, sestry.
1: I want to have one piece of big piece of my cake.
2: Já chci jenom velký kus toho dortu.
1: Others said no, you get only corner.
2: A oni říkají, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
1: Third said no, completely half.
2: A ten říká, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
1: Then mind is so happy.
2: No a mysl je potom tak šťastná.
1: Yes.
2: Ano.
1: You will get only 20%.
2: Ne, dostaneš jenom 20%.
1: And from 20% you will get only 15%.
2: No a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
1: Rest I will give it to someone.
2: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
1: Who is that?
2: A kdo to je?
1: Who will get more?
2: Kdo dostane ještě víc?
1: You get 15%, she get 15%,
2: he gets 15%. Ty dostaneš 15%, ty dostaneš 15%.
1: Lawyer.
2: Zbytek stejně schrábnou právníci.
1: Yes, then the lawyer. Then you sell your property.
2: No a pak budete prodávat ten majetek.
1: And you will fight the lawyer.
2: A budete bojovat s právníky.
1: Lawyer said, oh. And we need a very good judge.
2: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
1: Like our Santosh.
2: Tak jako naše Santosh.
1: Name is Santosh.
2: Jmenuje se Santosh.
1: But he's a lawyer. The judge.
2: Ale je to soudce.
1: And she will make santosh for all.
2: A ona tu santosh nastolí všem.
1: How?
2: Jak?
1: 15%.
2: 15%.
1: 15 and 15.
2: 15. Ty 15.
1: Take it.
2: Ber.
1: Or we will go further. About 10-20 years will case will run.
2: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál ten.
1: And you have to pay my fees.
2: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
1: So from 15% is gone.
2: A tak z těch 15%.
1: Now you have to take a loan.
2: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
1: You are destroyed.
2: A jste úplně zničení.
1: Similarly,
2: a stejně tak,
1: when you have that vritti in your mind,
2: když máte ve své mysli takové vritti,
1: then you are destroyed.
2: Tak už jste zničení.
1: Therefore, slowly.
2: A proto pomalu.
1: We have to achieve the peak of the mountain.
2: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
1: You are walking too quickly.
2: A vy jdete příliš rychle.
1: I know that you know.
2: Já vím, že vy to znáte.
1: But I knew, did not know.
2: Ale já jsem to nevěděl.
1: When I came first time to Europe.
2: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
1: Then I realized.
2: Pak mi to došlo.
1: What Mahaprabhuji said.
2: Co to Mahaprabhuji říkal.
1: And that was this.
2: A šlo o tohle.
1: God

0: खाने की।
1: गलियां छोटी, the path is very narrow.
2: Ta cesta je velice úzká.
1: This side is Kusanga.
2: Na téhle straně je Kusang.
1: This side is the enemy.
2: Na téhle straně jsou nepřátelé.
1: It's very narrow.
2: Ta stezka je velice úzká.
1: This side is Rakshasa.
2: Na téhle straně jsou Rakshasové.
1: This side is the wild animals.
2: A na téhle straně jsou divoká zvířata.
1: Galiyan choti. We have very thin path in this Kali Yuga.
2: Tahle Kali Yuga, ta naše cesta je velice uzoučká.
1: They will try to throw down in other side.
2: Mnozí z vás se budou s vás snažit strčit na jinou stranu.
1: And what when more dangerous?
2: A co ještě víc nebezpečné?
1: Because of the night is very dark.
2: Protože tam noc je velice tmavá.
1: High clouds.
2: Ty mračna jsou vysoko.
1: Otherwise can be from the stars little bit light.
2: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
1: But it is dark and dark and dark.
2: Ale je to temno, temná temnota.
1: What kind of darkness?
2: Jaká je to temnota?
1: Ignorance, ignorance, ignorance.
2: Nevědomost, nevědomost,
1: nevědomost. We don't know what was in our past life.
2: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
1: And we don't know what will happen in one second.
2: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
1: That is called darkness.
2: A tomu se říká temnota.
1: We may make so many plans.
2: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
1: It is my.
2: Tohle je moje.
1: My, I will enjoy.
2: Tohle si užiju, to je moje.
1: That.
2: Tamhle to, tohle to.
1: But mutti band kar aaya aur haath khule jaya. When you were born,
2: když jste se narodili,
1: you came with a closed fist.
2: Přišli jste se zaťatýma pěstma.
1: Then a nurse or mother, they will make the hands clean.
2: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
1: But when you will die,
2: ale až budete umírat,
1: your hands will remain.
2: Vaše dlaně budou otevřené.
1: So we don't know what you brought with.
2: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
1: But the death will say, open your palms.
2: Ale smrt řekne jen otevři.
1: Show me.
2: Ukaž.
1: Leave it everything here.
2: Nech všechno nech tady.
1: Yes?
2: No.
1: Yes or no?
2: Je, ano nebo ne?
1: So that is a darkness.
2: A to je ta temnota.
1: We don't know what will happen next minutes.
2: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
1: In India we say it.
2: V Indii říkáme.
1: Baat karta hai kal ki aur pata nahi hai pal ki. Good?
2: Dobrá.
1: You are talking about tomorrow.
2: Mluvíš o zítřku.
1: But you don't know what about one second.
2: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
1: Therefore, between this one second, take name of God.
2: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
1: Mahaprabhuji. That is our liberation.
2: Drž se Božího jména, Mahaprabhujiho, to
1: so,
2: je naše osvobození.
1: Ignorance is the darkness.
2: Tak ta nevědomost, to je temnota.
1: Galia choti, rát andheri, aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
2: A ta cesta je velice kluská.
1: Yes, now when I came first time to Europe.
2: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
1: And then it was I came on 3rd March 1973.
2: Bylo to 3. března 1973.
1: To Czechoslovakia.
2: Do Československa.
1: And there was so much snow.
2: A bylo tady tolik sněhu.
1: And morning I just went out.
2: A ráno jsem vyšel jenom ven.
1: And I was poured down.
2: A já jsem takhle a praštil jsem sebou.
1: I said, so slippery.
2: A já jsem říkal, takhle to klouže.
1: Okay. In 1977.
2: A v roku 1977.
1: Or 76.
2: Nebo 76.
1: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
2: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
1: Unfortunately, she died.
2: Už na neštěstí zemřela.
1: And So I had my room.
2: Měl jsem tam svůj pokoj.
1: Then Mataji had room.
2: Tam byl potom Mataji na pokoj a tam byl pak obývák.
1: And she wanted to teach me German language.
2: A ona mě chtěla učit němčinu.
1: One day I said yes.
2: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
1: Other day I said, when I didn't like.
2: A když se mi to pak nelíbilo.
1: Mataji, I am still your guru.
2: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
1: You teach me.
2: Ty že mě budeš učit.
1: It was easy. But she put me with television, aha, black and white.
2: Ona mi tam dala černobílou televizi.
1: And there was children films and like this.
2: A tam byly nějaký dětský pořady, dětský filmy.
1: And you all know, exactly 12 was finished.
2: A víte, tehdy dřív ve 12 prostě to skončilo.
1: National hymny.
2: Byla národní hymna večer o půlnoci.
1: But now there is no national.
2: A dneska už to není.
1: 24.
2: Dneska už to vysílá pořád.
1: So, we were, Mataji and me, we were looking television.
2: A tak já, Mataji, jsme se dívali na televizi.
1: On the Christmas.
2: Na Vánoce.
1: And we want to be midnight till midnight.
2: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
1: It was about 17 degrees minus.
2: A bylo asi minus 17 stupňů.
1: A lot of snow and it suddenly became frozen.
2: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
1: And Mataji said,
2: a Mataji
1: now 12 the bell will ring in the church.
2: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
1: I'm not making a joke.
2: A já si nedělám legraci, to není vtip.
1: You will say the Swamiji is telling now something and something.
2: A vy řeknete s vámi, že teď něco je, tak povídá.
1: I give you practical experiences.
2: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
1: So there was a balcony.
2: Byl tam takový balkon.
1: It was balcony was only 1 meter and 30 centimeters.
2: A ten balkon byl asi 1,30 metra.
1: And 3.5 meters long.
2: 3.5 metru dlouhý, asi jenom 1,30 metra široký.
1: And there was down, we were in second floor.
2: My jsme byli v druhém patře.
1: And the people, they chipped some trees branches.
2: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromu.
1: So, Mataji said, I said, when is the bell? She said, now it will be, you can listen.
2: A já jsem tam říkal, co ty zvony? A ona říkala, tak teď si to můžeš poslechnout.
1: I opened the door.
2: Já jsem otevřel ty dveře.
1: And I had some shoes, house shoes, slippery.
2: A měl jsem
1: slippery.
2: Jenom ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
1: And there was snow and slippery.
2: A tam byl takový kluský sníh, led.
1: I put my one leg in.
2: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
1: And within second I was pst.
2: A během vteřiny už jsem jel.
1: My two legs in the this what you call the
2: railing.
1: Eh?
2: Railing.
1: Yeah, railing.
2: Moje obě nohy skončily v zábradlí.
1: Till my knees.
2: Až ke kolenům jsem se tam.
1: And I'm like this.
2: A já jsem tam takhle.
1: And Mataji came and she pulled me out.
2: A Mataji tam přichází a táhne mě.
1: I told you.
2: A já jsem ti říkala.
1: And she closed again.
2: A tak zavřela ty dveře.
1: So slippery.
2: Tak to bylo klusko.
1: That's why Mahaprabhuji said.
2: A proto Mahaprabhuji říká.

0: Yes. And how is hard way? Can you tell us a little bit?
1: Můžeš nám říct, jaká byla ta cesta těžká?
0: How hard?
1: Jak to bylo těžké?
2: I was so blessed.
1: Byl jsem
2: Swamiji.
1: Tak požehnán Swamiji.
2: So I was with Sabi Shanti.
1: Byl jsem se Sabi Shanti. Před 9 lety.
3: So I practiced 2 months before.
1: A už 2 měsíce předem jsem cvičil.
3: I live in Hungary and I lived in mountainside. So I walked every day in the mountain.
1: Bydlím v Maďarsku pod horami, tak jsem so každý den chodil
3: do hor. It was difficult, but it was so much prana.
0: The Hungarian mountains so high.
1: Maďarské hory, že by byly tak vysoké.
0: That's a good
3: not
0: idea.
3: Really. It was just like 800 meters.
0: Okay. Sorry, go ahead.
3: But it was so much prana, very pure prana,
1: tolik čisté
3: and I felt the blessing of Swamiji,
1: a já jsem cítil Guruji, Swamijiho požehnání.
3: Mahaprabhuji, Dev Puriji, Alak Puriji, all on the way,
1: pořád po celou dobu.
3: And it was really beautiful
1: a opravdu path. To bylo krásná cesta.
3: To feel the satupan of the goal, the way of Pandavas,
1: jít tou cestou, který šli pánovci,
3: really blessing.
1: To bylo opravdu požehnání.
3: And Dev Puriji Gufa was beautiful. Yeah. I took few pictures and the one picture was I saw like a cliff smiling.
1: Já jsem tam
3: that was the Dev Puriji Gufa. A big smile.
1: Gufie.
3: I felt this is Dev Puriji smile.
1: Bylo tam krásně, udělal jsem několik obrázků a na tom jenom obrázku jedna z těch skal jsem tam viděl úplně, jako jsem odrážel úsměv a myslím si, že to byl Dev Purijiho úsměv, že se tam na mě usmíval.
0: And you go to Satupan?
3: Yes.
0: Yeah, Suryakund.
3: Suryakund and Satupan, the lake.
0: And Sastadhara falling about thousands of the
3: yes.
0: Waterfalls.
3: Yes.
0: And then Dev Puriji.
3: Yes, that was the highest point. There is the Vishnukund.
0: Yeah.
3: Vishnukund is so beautiful, so many thousand herbs everywhere. So we arrived and already Sadhvi Shanti and all the Sherpas took Yoga Nidra because everybody was very tired. And then everybody was like, slept like half an hour in really deep yoga nidra. That was an amazing experience.
1: Došli všechna ta místa, kde Vishnukund, kde bylo tisíce těch bylin a všichni teda byli unavení, že se museli odpočinout, ale všechno to bylo velice krásné.
3: Thank you.
0: Kesanam sepan. Adio. So, what I want to tell,
1: co mám chci říci,
0: that we are bhaktas.
1: My jsme bhaktové.
0: I am like you.
1: Já jsem jako vy.
0: And you are like me.
1: A vy jste jako já.
0: I hope.
1: Doufám.
0: But we know, we have evidence that how it was Mahaprabhuji and Dev Puriji.
1: Ale my víme, my máme důkazy, jak to bylo s Mahaprabhujím, jaký byl Dev Puriji.
0: And Alak Puriji's visions which I had.
1: A Alak Puriji's vize, který se mi dostalo.
0: A very mighty man.
1: To byl velice mocný muž.
0: High and so.
1: Vysoký a.
0: But it was like in the fogs, in the clouds.
1: A bylo to jako v mlze, zamžené.
0: Two times.
1: Dvakrát.
0: Or three times.
1: Nebo třikrát.
0: Shanti had once or twice.
1: Shanti měla tu vizi jednou.
0: But her vision was more wide between two mountains.
1: Ale její vize byla široká mezi dvěma horami.
0: So I can tell you, be sure that we will be in Brahmaloka.
1: A tak já vám můžu říct, buďte si jistí, že budeme v Brahmaloce.
0: But if you are in your ignorance,
1: ale pokud jste v nevědomosti,
0: and if someone is talking stupid,
1: a pokud někdo mele hlouposti,
0: then you will go on inside.
1: A tak potom vy poklesnete taky.
0: So that's very nice. Shri Deepnath Bhagwan ki jai. So there are different kind of path.
1: Tak jsou různé druhy cest.
0: We have yoga.
1: My máme jogu.
0: Word is only yoga.
1: A to slovo je jenom yoga.
0: Like only God.
1: Tak stejně jako je jenom Bůh.
0: God or yoga.
1: Bůh nebo yoga.
0: Now we give the name.
1: A my tomu dáváme jména.
0: Just Eric, who brought this more message.
1: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
0: Now yoga in daily life.
1: A teď yoga v denním životě.
0: Is about I came to Holy Guruji in Nepal in 1965.
1: Já jsem k Holy Gurujimu do Nepalu přišel roku 1965.
0: And there I begin to learn from Guruji.
1: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
0: I was going to school.
1: Chodil jsem do školy.
0: Anyhow. And now this, how many round the world, how many million people have learned yoga in their life?
1: A teď po celém světě, kolik milionů lidí se naučilo jogu v denním životě?
0: How many books have been published?
1: Kolik knih už bylo vydáno?
0: How many thousands of the books are sold?
1: Kolik tisíce knih už je prodáno?
0: In Czechoslovakia time.
1: Jenom v Československu.
0: In communist time.
1: Za komunismu.
0: The first book was published thousands in the Slovakia, what you call? Zvolen.
1: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
0: And then in the Prague.
1: A potom v Praze.
0: Which big company called Moravka and then another one more.
1: Ještě ta velké nakladatelství Mladá fronta to vydal.
0: Communist time under yoga in Yugoslav on Hungary, books was how many thousand, and in Christmas day, one week for 10 days before Christmas, about 2,000-3,000 books was sold.
1: A už za komunismu, i v Maďarsku už za komunismu ty knížky vycházely v tisícových nákladech a před Vánocemi se jich za týden prodalo 3,000.
0: And many people that time was immigrating.
1: Mnoho lidí tehdy emigrovalo.
0: And they had all the time, they had their book, Yoga and Dead Life, with Guruji's, Mahaprabhuji's photos, and they went to Australia, America, many countries.
1: A oni, když odcházeli, migrovali, tak co si sebou brali vždycky tu knížku a Mahaprabhuji, Holy Guruji'ho fotku a tu si nesli.
0: How many books in German language,
1: kolik knih v
0: němčině, Croatian, Slovenian,
1: ve slovenštině,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
1: A kolik těch učitelů učilo jogu kolika lidem?
0: Must not be that who came to me and got a blessing.
1: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
0: And one book, how many people have been learned from that one book?
1: A kolik lidí se učilo podle jedné knihy?
0: So, round the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
1: Cvičili a cvičí miliony lidí jogu v denním životě.
0: And still, it is you who brought this.
1: Ale jste to vy, kteří tohle to.
0: I am only medium.
1: Já jsem jenom prostředníkem.
0: But you learned, you understood.
1: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
0: You got benefit.
1: Dostalo se vám toho.
0: You are giving.
1: Vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
0: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
1: A mnoho lidí učí jogu v denním životě a vydělává se tím peníze.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: I'm happy.
1: Já jsem šťastný.
0: That at least they have something.
1: Že aspoň něco mají.
0: So therefore, yoga in daily life has become that system.
1: A tak yoga v denním životě se stala takovým systémem.
0: And that's just the name yoga in daily life.
1: A to jméno je yoga v denním životě.
0: But in reality, it is only yoga.
1: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
0: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
1: Ale právě že yoga v denním životě má určité techniky a poselství mistrů.
0: Swami Shivananda, Rishikesh.
1: Swami Shivananda z Rishikeshe.
0: Also millions of the bhaktas or practitioners have been practiced from the Swami Shivananji.
1: Podle Swamiho Shivananjiho také cvičili a cvičí miliony

0: Bhaktů.
1: In whole world there is Shivananda yoga schools.
0: Na celém světě jsou Shivanandovy jogové školy.
1: And that is very sattvic, very good.
0: A to je velice sattvické, velice dobré.
1: Shivananda practice, everything is very, very good.
0: Podle Shivanandy to cvičení je velice dobré.
1: They are not changing always.
0: Oni to pořád nemění.
1: They are not changing that I will have your kundalini going up and your kundalini go down.
0: A oni to nemění, takže jednou kundalini je nahoru, jednou tvoje půjde dolů.
1: Our Swami Shivananda yoga schools around the world have a very good name.
0: Ty jogové školy Swami Shivanandy po celém světě mají velice dobré jméno.
1: There was a Iyengar.
0: Byl taky Iyengar.
1: That was a acrobatic yoga.
0: Byla taková akrobatická yoga.
1: And many people like that.
0: A mnoho lidem se to líbilo.
1: And he's also millions of people. Millions.
0: On taky oslovil miliony lidí.
1: So there are many good yogis.
0: A taky mnoho dobrých jogínů.
1: They gave the message of the yoga to the whole world.
0: Kteří dávají to poselství jogy celému světu.
1: And out of them we are also.
0: A my jsme jedním z nich.
1: But sometimes, like some fruit is got rotten.
0: A někdy občas nějaké jedno to ovoce prostě
1: And they are like a water bubble.
0: A jsou to jako ty bublinky ve vodě.
1: So you should not fall into the water bubbles.
0: A tak byste neměli padnout do těch bublin.
1: So practice. Slowly.
0: Cvičte pomalu.
1: Take care of yourself.
0: Dbejte o sebe.
1: And if anyone begins to talk something negative.
0: A když někdo začne mluvit nějak negativně.
1: That time you have to show your like a Shiva.
0: A potom vy musíte projevit toho svého sebe jako Šivu.
1: What they call the chilab dance.
0: Co znamená ten?
1: You see, that's why the spiritual or all goddess, they have two things in their hands.
0: A pak ten Šivu tanec, ty duchovní obrazy, ty zobrazení boží mají dvě věci v rukách.
1: Weapon.
0: Zbraň.
1: And blessing.
0: A požehnání.
1: What do you want?
0: Co tedy chceš?
1: Holy Guruji said to me.
0: Holy Guruji mi řekl.
1: When I was coming back from the school.
0: Když jsem se vracíval ze školy.
1: And something learned or not?
0: A něco jsem se naučil nebo ne?
1: Didn't clean.
0: Ne, nebylo všude uklizeno v pokoji.
1: So Guruji said.
0: A tak Guruji řekl.
1: I said yes.
0: Ano.
1: Do you need a laddu?
0: Potřebuješ tady ladu?
1: Koláčka?
0: Koláček, sladkost?
1: Or stick?
0: A nebo tu hůl?
1: I said ladu.
0: A já jsem řekl to ladu.
1: Mam. So there is a both. We have to be strict.
0: A tak my musíme být přísní.
1: And we have to be very soft.
0: Musí to být obojí.
1: So when some people are try to make you stupid.
0: A tak musíme být i přísní, i jemní. A tak když jsou lidé, kteří si z vás chtějí udělat hlupáky.
1: So therefore Mahaprabhuji said in his Vigyan Dip Gita.
0: A proto Mahaprabhuji říká ve své Vigyan Dip Gita.
1: From there you go away.
0: Odkud jdete pryč?
1: If you cannot, then close your ears.
0: Pokud nemůžete zrovna odejít pryč, tak si zacpěte uši.
1: Yeah. Or walk it away.
0: A nebo radši prostě odejděte pryč.
1: So this is now this Kali Yuga. That many spiritual bhaktas people, they are will remain very less.
0: A tak téhle kaliuze těch duchovních lidí, těch bhaktů, těch je stále méně a méně.
1: And there many years disciples.
0: A jsou to žáci, kteří jsou mnoho let.
1: Suddenly this rakshasas gives, you know what was it? What they call the Dracula? Dracula.
0: Vampire.
1: Yes.
0: Víte, jak je to? Ty rakšasové zautočí, víte, kdo Dracula, ten upír?
1: Did you see that Dracula's dance?
0: Viděli jste, jak ten Dracula tancuje?
1: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
0: Tam, kde tancoval, nebylo je vidět zrcadle.
1: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
0: No, a takhle takoví lidé taky vy neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
1: And then they will dance with them.
0: No a potom si s nima zatančí, potom

0: roztančí.
1: And they hug them.
0: A on je potom obejmou.
1: Here.
0: A tady potom.
1: It's finished.
0: A je po všem.
1: It is that rag. So that poison gone in.
0: A ten jed vás potom už zasáhne.
1: And very soon, after biting, in few hours.
0: A brzo potom, co vás kousnou za několik hodin.
1: Yeah, it didn't sound like this.
0: Už máte taky takové zuby.
1: What to do?
0: Co si počí?
1: That's why. So, sometimes even you are against your guru.
0: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
1: Your guru vakya.
0: Vaše guru vakya.
1: You lost it.
0: Ztratili jste ta guru
1: vakya. You know what will happen?
0: A víte, co se stane?
1: Your ego.
0: Vaše ego.
1: Your attachment.
0: Vaše připoutanost.
1: Your proudness.
0: Vaše pýcha.
1: You think I am bigger now.
0: Teď si myslí, já jsem teď ten velký.
1: We are always humble.
0: Ale my jsme vždycky
1: pokorní. We should be humble to all.
0: Měli bychom mít pokorní.
1: Even in the rakshasa, we should say thank you, Hari Om, and I go.
0: Vůči všem, i když je to ten rakshasa, tak mu říct.
1: No argument, no argument.
0: Děkuji a odejít, žádné hádky.
1: Take your yoga mat.
0: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji podložku a.
1: Open your boot of your car.
0: Otevřte si kufr u auta.
1: Inside.
0: Schovejte si tam tu
1: matku. Hari Om.
0: Nastartujte a
1: Dracula can run behind you.
0: Dracula možná za vámi poběží.
1: Yes.
0: Ano.
1: They can come as a horse.
0: Mohou přijít jako koně.
1: Many, many things.
0: Mnoho, mnoho věcí.
1: Therefore, Gurudev, protect us.
0: A proto Gurudev ochraňuje nás.
1: So, and so that's why I was telling you this story, the mighty tree.
0: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
1: Was destroyed by little axe.
0: Který byl zničen tou malou sekírkou.
1: And if not that.
0: A kdyby to nebylo tak?
1: Then they will get into your stomach.
0: Pak se vám dostanou do žaludku.
1: Yes, your enemy will enter in your stomach.
0: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
1: I don't know, but there was one story about something.
0: Nevím, ten příběh byl.
1: One very alcoholic person.
0: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
1: So he was so alcoholic.
0: A on byl tak teda na tom alkoholu.
1: Couldn't give up.
0: Že se to nedokázal vzdát.
1: He tried to give up.
0: Snažil se to zříct.
1: But alcohol didn't want to give him up.
0: No, ale ten alkohol se nechtěl jeho zříct.
1: So one day he gave up.
0: A tak jednoho dne se toho vzdal.
1: And he said, I will not be it.
0: A tak říkal, takhle už to dál nejde.
1: And then the story is something different, but I forgot.
0: Ten příběh ještě se pak nějak rozvíjí, ale to jsem teď zapomněl.
1: So that rakshasa.
0: A ten rakshasa.
1: Who want to destroy you?
0: Který vás chce zničit.
1: Went like a little like this with alcohol in the bottle.
0: Se proměnil v maličkého něco maličkého do té alkoholové lahve.
1: And that your enemy is laughing.
0: A ten váš nepřítel se pak směje.
1: Now with this alcohol I will go in your stomach.
0: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
1: Then I will destroy you.
0: A pak tě zničím.
1: I give you example.
0: Dám vám příklad.
1: Mighty our beautiful tree.
0: Tenhle náš krásný mocný strom.
1: No one could think.
0: Nikdo se ani nepomyslel.
1: That this tree can break.
0: Že tenhle strom se může zlomit.
1: Why this tree broke?
0: A proč se zlomil ten strom?
1: Because there were some worms inside.
0: Protože uvnitř byl nějaký červy.
1: Like the termites.
0: Něco jako termiti, mravenci.
1: And it made it empty, full, whole area, trunk of the tree.
0: A celý ten strom zevnitř vydlabali, vyhlodali.
1: And with the storm fall down.
0: A potom při bouřce to padlo.
1: Inside these bugs have so much eaten.
0: Tam uvnitř ty brouci toho tolik vyžrali.
1: The trunk is lying there.
0: Podívejte se, ten kmen tam leží.
1: You can walk in and out.
0: Můžete tím prolézt tou dírou. Yeah.
1: So, also like a diabetes.
0: Tak jako je to diabetes.
1: Diabetes like same thing.
0: Cukrovka je to stejně.
1: So, likewise, a negative people in the satsang comes.
0: A tak stejně, když negativní lidé přijdou na satsang.
1: They are not coming to the satsang.
0: Oni nechodí, nepřicházejí kvůli satsangu.
1: Therefore, it is said.
0: A proto se říká.
1: Hosiyar re na bande, mat jana bhul thaga.